ženy jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná síru pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko,

tak. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

0: prawi, ať se na ducan zkýší, ty najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na ducan zkýší, ty najmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Kamenický folkfest a jeho 7. ročník se rychle blíží, ale my se v pořadu Na cestě vrátíme ještě na loňský ročník, protože nám zbývá spousta muziky, kterou tady zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Budeme poslouchat Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty, kteří vystoupili na scéně velké. A vypravíme se i na Morava scénu, odkud nám zahrají kapely Do větru a FT s tebou. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začneme Folk Teamem.

Folk Team vystoupil na Mohelnickém folkfestu na Moravascéně v sobotu odpoledne a přivezl osvědčené folkrockové hity, jako byla třeba úvodní písnička Ještě jsme neumřeli. Tahle ta brněnská kapela hraje už více než 50 let a stále skvěle. A tak dostanou prostor i teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Folkfest se konává tradičně poslední prázdninový víkend v Mohelnických sadech a v kempu Morava. Loni se konal už šestý ročník a my teď společně posloucháme záznam vystoupení folk týmu z velké scény v sobotu odpoledne.

Pořadu Na cestě se z velké scény mohelnického folkfestu, kde dohrál folktým, přesuneme do kempu, kde funguje scéna Morava, a taky tady Český rozhlas Olomouc zaznamenal vystoupení dalších muzikantů. Pokračovat bude kapela s názvem Do větru, která přijela ze Svitav. Hraje muziku folkovou s prvky rocku, funky i latina.

0: Následující písničku Léto věnovala kapela Do větru Štajglovým a celé kapele Madalen, což jsou kromě toho, že jsou muzikanti, taky pořadatelé mohelnického folkfestu, který navazuje na tradici dostavníků. A Léto si poslechneme teď taky v pořadu Na cestě.
1: Léto zamává, v barvách se strojí,

Pokud vás písničky kapely Do větru zaujaly, můžete si celý záznam najít na internetu, protože všechna vystoupení na Morava scéně Mohelnického folkfestu se streamovala na YouTube. Najdete tam tedy i další kapelu, která se jmenuje FT s tebou.

To byla písnička jarní v podání brněnské kapely FT s tebou, která měla za sebou celonoční hraní u pátečního osadního ohně, což je pěkná tradice, která navázala na dostavníky a stále pokračuje. Ovšem na vystoupení muzikantů prospívaná noc nezanechala následky.

kapelou FT s tebou se rozloučíme symbolicky písničkou Domů. A bude to pro dnešek i poslední písnička zaznamenaná Českým rozhlasem Olomouc na Morava scéně Mohelnického folkfestu. Ale potom se ještě jednou vrátíme na scénu velkou.

Jak už jsem uvedla, teď nás čeká v pořadu Na cestě návrat na velkou scénu, kde vystoupila slovenská zpěvačka Věra Šusteková a její hosté.

Věra Šusteková je nejenom zpěvačka a muzikantka, ale i moderátorka, skladatelka a herečka. Ti hosté v názvu jsou skvělí muzikanti. Ve vokálech Věru doplňuje Laura Tománková, na elektrickou kytaru hraje Petr Kavický, dobro Henrich Novák, bicí Marian Kašaj a basa Adam Huděc. A vystoupení Věra Šusteková a hostia v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu bude pokračovat.

Pořad Na cestě dospěl ke svému závěru. Věra Šusteková nám zaspívá poslední písničku. Pro dnešek se s loňským šestým ročníkem Mohelnického folkfestu loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
2: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájena se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je velmi já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: No, protože někdo v klidu má nohy, teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: vás pracovní.
0: Tak
1: jedna
0: je dobře.
1: Věc, výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím... Zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávili rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to s tebi milost, paní? A kdo pak by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás... Jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak tě to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište. Vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčku nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 01 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ano, mají prosím představu.
3: Ano, já mám tu modrou hezčí.
2: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramantní paní Němcovou.
3: Mm-hmm. Dobrý
5: a
3: den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím, mojí oblíbenkyně speciálně, paní Němcovou.
2: No
6: a já si můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit, ani nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji.
2: Naslyšenou. Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku pana Nepila.
2: Mm-hmm.
7: A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, víš, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to souhlasí, tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme.
7: Pozdravuju.
2: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
3: No, protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale o tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To nemůžeš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj, milá hore, už se rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horký vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je Puč populární střelec Slávijev. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézí. Snad proto, že Polynézí tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Holka rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k mítince, nad kterou by i Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli. Zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se optají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte na druhou stranu,
2: no, ale
0: můžete vidět.
2: To mě mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletu událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další věc.
2: A pili ho.
4: Jenzo, s tímhle Boblíčem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
5: No co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, kdy mě každý pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen, zkusí to.
4: Ne, Jelizo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na nouduši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
5: Hlava, kamaráde, nesvalí, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo, a kde z tolika ti množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik boků nazbíral, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný, budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni, plácneme si.
4: No počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
6: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery. A nebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: A vybírám Pavle Ačko.
2: Mějte máme zapsáno. Hezky. Děkujeme správné děkuji. Posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, ale mě Rutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Přijete častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme
5: a
2: zapsáno.
5: Pavle, ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no a navíc Petr a Pavel ale... budeme slavit pondělí svátek. No
4: výborně.
2: Tak to je
4: báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovi, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl to...
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den. Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď znocoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc. Naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Že se nebudu prosit, abych ti dovzdělával. Já budu sám. Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
8: Nazvedni, oj.
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A u těla puklíče, jak to?
9: Tak nikam nechoď, koupíme si lahvinku a dospíváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba, ne?
8: Jak já můžu ztratit
9: věc? Já tam třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: já,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesí, mám ho tady. Peněženku mám, jí tady. Lístky na opeu má. Lístky já musím mít ty klíče v ruce. Pojď si mi dál, dokud si všichni jsem nepatrně nějaký.

0: ten lístek od čadničky, no.
1: No a ten lístek tam máš?
0: A ten lístek tam taky nemám.
1: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
0: Ale tam byl ten lístek.
1: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
0: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
1: nejde. No to taky.
0: Povídáte, dej mi ty moje klíče.
1: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech, a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
0: To nemyslíš vážně.
1: No to myslím vážně.
0: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
2: No
0: parkovat tam asi,
1: ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
0: Jsem zaparkoval z úhradu.
1: No.
0: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit, ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty hloupá.
1: Mezi náma je konec, páč seš podvodník.
0: Boženko, kontroluj se.
1: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová.
0: Miláčko, posaď se.
3: Držajda.
0: Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Máš takovýhle nesmysle, bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
1: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... Od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
0: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
1: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Weissovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti
1: tak
2: Jitky Němcové, jmenuju se
1: kniha?
2: Nic
1: ne.
2: si nepamatuju.
1: To je jenom jako, že...
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cévkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už jsi změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo,
2: ono se mi to
1: abychom
2: tam...
1: nepostrašili
2: Počkej,
1: posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedioště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou. Kdo pak se nám hlásí dál? Dobrý den.
4: Tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film nějaký námět pěkný.
3: To máme. Děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě. Nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě.
3: Dobře.
1: Dneska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím a oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano,
3: jdeme do toho.
7: Práce hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře,
7: pana...
1: Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme
3: tak
1: krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága, jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tak tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu hromadu starostí.
3: On to pak někdo uklidí, zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Zemědělcům v Česku začínají žně. Úrodu zřejmě ovlivní suché jaro. Ve Vápené dělnici staví autobusový záliv. Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Dnes má být jasno, přechodně polojasno, teploty do 35 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Do polí vyjeli kombajny, začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď výjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové, letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
6: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
5: Ve Vápené na Jesenickou dělnici přestavují autobusovou zastávku. Práce v lesní čtvrti mají být hotové do konce letních prázdnin. Součástí projektu je i autobusový záliv, říká starosta Vápené Leoš Hanek z TOP 09.
7: Důvod je velmi jednoduchý, je to bezpečnost našich občanů, protože přes Vápenou vede komunikace 160, velmi frekventovaná, je zde hodně kamionů a cisteren a i osobní doprava narůstá. V této lokalitě lesní čtvrť v podstatě není autobusový záliv, ale je to tam velmi nebezpečné.
5: Památková zóna okolo šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server i rozhlas píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Památkáři a badatelé změnu zóny kritizují. Mluvčí Karviné Monika Danková řekla, že investor komunikuje se židovskou obcí a v oblasti je naplánovaný archeologický průzkum.
8: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
5: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jeho americkou zemi v noci na včerejšek zasáhla dvě silná zemětřesení, zemřelo zhruba 235 lidí a asi tisíc jich je zraněných. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné.
0: Sport.
5: České hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. Po třech gólech dali Andrea Kantorová a Michaela Krásová. Dnešním večerním semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka hrát proti Slovensku.
0: Počasí.
5: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Olomouc je uzavřena ulice Arenburgova kvůli opravám křižovatky. Omezení potrvá do 10. září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 26. června a svátek má dnes Adriana a Adrian. Vše nejlepší. Máte plány, poradíte, co můžeme podniknout, vaše tipy, ale také jaké máte počasí. Pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na vzkazy, za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Miroš Birka. Dobré ráno.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. No a v tuto chvíli přichází také kalendárium. Pojďme zazpomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sies na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až 3x větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulhatou 70 má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 26. červnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, minuta po čtvrté na šest. Svátek má Adriana a Adriana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatý Jan Burian mlátí bez cepů. No dnes bude slunečno a teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, který se chystá na procházku s pejskem. Ulice Stupkova 20 stupňů Celsia, 18 stupňů Postřelmov, vzkaz od Hanky, 17 stupňů slunečno v Hranicích, napsala Pavlína.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno. Zástupci neziskové organizace Darmoděj dokončili v Mikulovicích na Jesenicku investici do nové budovy se sociálními službami pro lidi se závislostmi. Kromě bytů je v ní taky ambulance. Původní nemovitost bude nově sloužit jako startovací bydlení pro některé klienty. Na slavnostním otevření nové budovy byla i naše reportérka Sabina Millerová.
1: Tak, můžu stříhat.
2: Tak, jdeme na to.
3: Nová budova sociální služby se nachází na hlavní ulici v Mikulovicích.
4: Stávající budova neodpovídala potřebám provozování sociální služby. Byl to rodinný domek, který jsme se snažili jako uspůsobit. Bohužel ten provoz po několika letech už je nedostačující, těch klientů je velké množství.
3: Popisuje ředitel organizace Darmoděj Josef Vondrka. Služba je určená především lidem s různými závislostmi. Pokračuje sociální pracovnice Daniela Pavlová.
5: Ať už alkoholovou nebo závislostí na drogách, nebo mají různé duální diagnózy, psychiatrické postižení. Nebo dejme tomu nějaké tělesné postižení. Ale většinou to jsou lidé spíš středního věku a mladší.
3: Ročně tuto službu na Jesenicku využije zhruba 70 klientů. Vzhledem k tomu, že nové prostory jsou zcela bezbariérové, by podle Vondrky mohl být zájem ještě vyšší.
4: Tak nejenom bezbariérové pro osoby se zdravotním postižením nebo omezením, ale i pro osoby, kteří třeba jsou nevidomí. A to ve spektru adiktologických služeb tyto zařízení jako chybí, takže očekáváme, že tato klientela zde bude více nebo hojně zastoupena a bude žádat o léčbu.
3: Nové prostory mají klientům nabídnout větší komfort, říká Vondrka.
4: Nezvyšovala se kapacita, kapacita zůstala stejná, je to 12 lůžek, ale máme 4 lůžka navíc. To jsou lůžka, které jsou určené i pro rodinné příslušníky, kteří mají mít kontakt jako se svou rodinou, nebo případně je to pro klienty, kteří pracují na odpoledních nočních směnách, tak aby měli vlastně svůj prostor a klid. A zároveň je to pro klienty, kteří jsou v recidivě nebo v remisi, kteří potřebují mít svůj klid a prostor.
3: Výstavba si vyžádala 30 milionů korun a byla převážně financována z evropských dotací. Stará budova bude nyní sloužit jako startovací bydlení pro klienty, kteří se uplatnili na trhu práce. Využívají například i pan Martin.
6: Jako bydlí se mi tady krásně a jsem jim tady hodně jako moc jako vděčný, že mám tu možnost jako zase dostat nějak zpátky jako do života.
3: Pozitivní zkušenosti obce s fungováním sociální služby potvrzuje i starosta Mikulovic Roman Šťastný z hnutí STAN.
7: Samozřejmě jsme z toho měli taky obavy. Nevěděli jsme, co to přinese do té obce, nevěděli jsme, jaké komplikace, ale nakonec celkově jsme říkali, že ta služba asi potřebná je a že tomu dáme šanci. Samozřejmě bylo pár incidentů, ale jako v tom horizontu toho, co se děje normálně v životě, tak musíme říct, že je zatím bez konfliktů.
3: První klienti se do nové budovy začnou stěhovat od července. Z Mikulovic Sabina Millerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
3: Je 17:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: S dopravními komplikacemi musí ode dneška do neděle počítat řidiči na Jesenicku i v části Olomoucka. Kvůli mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice budou v regionu uzavřené některé silnice v okolí Uničova a Jeseníku. Přehled omezení je na webových stránkách pořadatelů. 60 lidí museli včera odpoledne evakuovat hasiči kvůli požáru v jednom z průmyslových areálů v Prostějově. Hořelo ve filtračním zařízení, zasahovaly 3 jednotky. Nikdo nebyl zraněn, škoda byla vyčíslena zhruba na 1,5 milionu korun, řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat, hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. Evropské země se dál potýkají s vlnou veder. Historický teplotní rekord očekávají meteorologové v Německu. Už včera padl červnový teplotní rekord v Británii, když v jeho anglickém Merrifieldu naměřili 36,7 stupně. Ve Španělsku podle agentury AFP v souvislosti s vlnou veder zemřelo přes 200 lidí. Ze sportu cyklista Matyáš Vacek vyhrál po třetí v řadě mistrovství republiky v časovce. Třetí triumf za sebou si pak mezi ženami v Uničově připsala Julia Kopecká. Kopecký. Počasí dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Prostějově jsou částečně uzavřeny ulice Krapkova, Hreslova a Bezručovo náměstí. Úplně je pak uzavřena cyklostezka v ulici Rejskova. Důvodem jsou stavební práce, které potrvají do 24. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Už za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 17:55 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 6:15. Dobré ráno. Probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tak pojďme na vaše první vzkazy. Od pátku do neděle budou u nás v Těšeticích hasičské hody, chystá se dobré jídlo, hudba a zábava, píše Marek. Ilona napsala, v sobotu se na fotbalovém hřišti v Počtátě uskuteční slavnosti města, vystoupí mnoho kapel a budou i pouťové atrakce. I v tom vedru vyrazíme v sobotu na náměstí Svobody v Mohelnici, kde bude od 10 do 20 hodin street food festival Mohelnice. Těšíme se na mnoho dobrot, který si jen tak u nás nedáme, napsala Jana. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy pátek 26. června. Svátek má Adriana a Adrián, vše nejlepší. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, častoli se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá, no dnes bude slunečno a teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Břeťa napsal, jasno, od 12 do 15 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu a výrazné sucho. Zdravíme do Štítů. Bystrovany 18,5 stupně, to už píše Olga, která dnes na oběd udělá okurkový salát a víc chystat v tom vedru nebude. 19 stupňů v Dubu, chystáme se snídat, potom do obchodu a to je asi dnes vše. Ivana a Mirek podepsání.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Hezký páteční den, přejeme vám oba.
2: Budeme mluvit o vložkách do bot.
1: Jak vybrat ty správné, jak poznat, jestli je potřebujete i kam pro ně zajít.
2: Před časem jsme si o tom povídali a vy jste nás zavalili spoustou dodatečných dotazů a tak na ně chceme odpovědět a přidat další nové informace.
1: Poradíme babičkám a maminkám, jaké boty zvolit pro ty nejmenší.
2: Seniorům zase, jaké vložky pro ně budou nejvhodnější a proč by si je měli pořídit.
1: Dozvíte se, kde jsou vaše nohy na chodidlech nejzranitelnější a jak o ně správně pečovat.
2: To vše v pořadu Vesele a zdravě už dnes odpoledne po 13. hodině.
1: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Vesele a zdravě.
2: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
1: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Šumperk chystá opravy u Níčovské ulice. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno. Hello.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dělnici obsadí Oničovskou ulici v Šumparku. Poslanci by se měli vrátit k zákonu o státních zaměstnancích. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Dnes se čekáme jasno, přechodně polojasno a maximálně 35 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Šumpark chystá opravy Oničovské ulice. Dělníci to obnoví autobusovou zastávku a přilehlý chodník. Práce začnou na podzim, řekla to mluvčí šumparské radnice Jana Kaněvová.
3: Současný stav chodníku i autobusového zálivu v Oničovské ulici si už rekonstrukci zaslouží. Proto připravujeme úpravy, které přinesou bezpečnější a pohodlnější nástup do autobusu i lepší podmínky pro chodce.
2: Poslanci by se dnes měli vrátit k zákonu o státních zaměstnancích. Má nahradit současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně proto, že podle ní povede k politizaci státní správy. To odmítá poslanec SPD Libor Vondráček.
4: My naopak omezujeme možnosti třeba těch vrchních vedoucích, protože dosud mohly být straníky politických stran v tom současném našem návrhu. Nebudou smět být ty vrchní úředníci, nemohou být ani politickými straníky. To znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
2: Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti rozhodl ústavní soud předběžném nařízení. Pavel už řekl, že by měl jako prezident delegace na summit vést on sám. S tím ale nesouhlasí motoristé. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí, zraněných je více než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrigueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
5: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
6: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jeho americké zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nad odchodem z národního týmu dlouho přemýšlel. Hráč německého Leverkusenu to řekl spoluhráčům a realizačnímu týmu hned po závěrečném dolu ve skupině mistrovství světa proti Mexiku. Ta na Češi prohráli 0-3 a do play-off tak neprošli.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u obce Milanov směr Brno pokračují opravy vozovky, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna s
7: Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, probouzíme se do pátečního rána, víkend před námi. Jestli v sobotu či v neděli zamíříte do práce, budu držet palce, ať vám to v ní co nejlépe utíká. Jak moc se budeme o víkendu slunit či až grilovat, proberu už v této hodině s meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny, psali o svěcení nového kostela v Hlušovicích a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Marie Rotrová a právě teď bude znít skupina Redikirken. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Svěcení nového kostela v Hlušovicích se připravovalo před 100 lety. Ladil se program a vyzdvihovaly zásluhy jednotlivců, jak z novin z června 1926 zjistila Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Jedeme-li vlakem ku Šternberku, upoutá pozornost každého cestujícího přímo u zastávky v Hlušovicích nově zbudovaný kostel. Psalo se v jednom z článků. Redaktoři katolického deníku poznamenali, že ve 20. letech je takový počin velmi významnou událostí a ušlechtilá stavba kostelíka jest svědectvím, že nevymřela obětavost pro velká díla katolické kultury. O to více oceňovali, že celé dílo stojí za Josefem a Terezií Benýškovými, místními rolníky, kterým zemřeli 2 děti, František a Františka, a kteří jim i sobě v podstatě postavili nehynoucí památník. Kostel měl posvětit samotný arcibiskup dr. Leopold Prečan na den svatého Petra a Pavla. A novináři byli přesvědčeni, že tento mimořádný den bude slavností celého kraje. Bližší program měli čtenáři najít v dalším vydání novin.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 26. června, minuta po čtvrt na sedm. Svátek má Adriana a Adrián, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v červnu, zvede se obilí. No dnes bude slunečno a teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Velké Losiny 18 stupňů Celsia a slunečno, napsala Božena. Jeseník 19 stupňů, chystám se na nákup a potom se schovám doma do nejchladnější místnosti. Vzkaz od Markéty. A Rýmařov 18 stupňů, jasno, víkend před námi, děti vezmeme na Slezskou Hartu, píše Hela.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tak pojďme na další vzkazy. V sobotu a v neděli máme v Hlušovicích oslavy z tého výročí vysvěcení kostela svatého Petra a Pavla a 755 let od první písemné zmínky o obci. Těšíme se na koncerty a hlavně ohňovou show, píše Eva. Radek napsal, nezapomeňte, sportovní areál SDH Bludov přivítá v sobotu festival dechových hudeb, který pořádá dechová hudba Bludověnka. Od 13 hodin budou hrát kapely Bludověnka, Stráňanka a Boršičanka Antonína Koníčka. Monika připomíná, že v sobotu a v neděli se na Přerovském výstavišti uskuteční regionální výstava králíků, holubů a drůbeže s expozicí exotického ptactva a hospodářských zvířat, doplněná farmářskými trhy. Tak děkuji za vaše vzkazy, těším se na další, nezapomeňte psát, můžete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na náš Facebook.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmá.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Do polí vyjeli kombajny, začaly žně, v prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď vyjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro. Ve Vápené na Jesenicku dělnici přestavují autobusovou zastávku. Práce v lesní čtvrti mají být hotové do konce letních prázdnin. Součástí projektu je i autobusový záliv, který má zajistit bezpečnost dopravy, řekl to starosta Vápené Leoš Hanek z TOP 09. Dnes se poprvé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Její členové mají naplánovat svůj postup a zvolit si místo předsedu. Komise má mimo jiné prověřit fungování pražského dopravního podniku nebo Všeobecné zdravotní pojišťovny v souvislosti s korupční kauzou. Expozice v podkroví Muzea moderního umění v Olomouci budou o víkendu mimo provoz. Důvodem je současné parné počasí. Vyplývá to z informací na webu muzea. Ze sportu české hokejbalistky roztvrtili na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním večerním semifinále budou Syřenkyně trenéra Michala Broulíka hrát proti Slovensku. Počasí dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice 60 v obci Vápená. Stavební práce to potrvají do konce září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V Uničově začala modernizace autobusového nádraží. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přijede. Dobré ráno, 2 minuty po půl sedmé.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. V Uníčově začala modernizace autobusového nádraží. Spoje kvůli tomu jezdí z náhradních stanovišť. Práce potrvají do podzimu. Jejich součástí je například stavba výpravní budovy a nového zastřešení zastávek.
1: Původní autobusové nádraží v Uníčově už nevyhovovalo a rekonstrukce byla potřeba. Říká mi při čekání u náhradní zastávky paní Hana z nedaleké Nové Hradečné.
2: Se nebylo kam skovat před slunkem, před deštěm, chodníky rozbitý, sníh se tam navážel, takže když se vystupovalo z autobusu, člověk padal do sněhu, do břečky. Takže bylo to zapotřebí.
1: Modernizace už začala. Staveniště si prohlížíme se zástupcem soukromého vlastníka areálu Jiřím Kašpárkem.
3: Kompletně rekonstruujeme to nádraží takým způsobem, aby tady vznikla moderní výpravní hala, která nabídne cestujícím čekárnu, která bude klimatizovaná, která bude mít vytápění. Během zimních měsíců nabídne také zázemí pro řidiče.
1: Kromě nové výpravní budovy areál doplní i kryté přístřešky u autobusových stanovišť.

0: No, přístřežky tady také bohužel nebyly. To staré autobusové nádraží opravdu neodpovídalo tomu dnešnímu nějakému komfortu, takže budou tady samozřejmě kryté zastávky, bude jich celkem 6 stanovišť s krytými přístřežky plus tam budou 3 výstupní zastávky.
1: Nádražím podle Kašpárka denně projde několik tisíc cestujících. Autobusy jim od tohoto týdne zastavují na náhradních stanovištích opodál u aleje stromů.
0: Byly přemístěny označníky, vlastně byly vytyčena jednotlivá autobusová stání a musím říct, že pro ty cestující to možná teď během těch letních měsíců přinese určitý komfort, protože tady krásně stíní alespoň stromy. Ale v momentě, kdy se nové autobusové nádraží otevře, tak ten komfort už tam budou mít mnohem lepší.
1: Přeznačená a posunutá stanoviště autobusů pro paní Janu z Uníčova komplikaci nepředstavují.
2: Ne, vůbec, je to úplně jasně, pěkně značený. Vím, když to jede směrem k nádraží, tak jsou tady ty nástupiště, když to jede směrem ke Kruháču, máme nástupiště tam o kousek dál, takže je to úplně jasný, všecko logicky. Žádný problém.
1: Rekonstrukci nádraží vítá. Hotovo by mělo být v říjnu, říká za soukromého investora Jiří Kašpárek.
0: Ten plánovaný rozpočet je někde mezi 25 a 30 miliony korun a vlastně celkově kompletně všechno to nese společnost ČSAD Ostrava.
1: Nádraží má taky v budoucnu doplnit nová cyklostezka. Tuto investici připravuje město. Z Uníčova Josef Čermák, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká? Jak bude?
2: Tak bude to jako v předchozích dnech. Jasno, skoro jasno. Během dne zejména kolem kopců jen malá kupovitá oblačnost a teploty budou růst. Dneska v maximech 31 až 35 stupňů, na horách kolem 27 a vítr slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: Stále bude bezoblačno, jasno, skoro jasno. Zítra možná ani ta malá kupovitá oblačnost nebude. Noc bude o něco teplejší než ta dnešní, většinou v rozmezí 20 až 16 stupňů, pouze v horských údolích může být 14. Vítr slabý, proměnlivý. Zítra opět jasno, skoro jasno. Maximální teploty 33 až 37, na horách kolem 29 a stále slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný pátek a víkend a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
4: Porta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme židli. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, nohy a chodidla širší než ramena. Židli držíme za nohy v polovině výšky. S nádechem pokrčíme kolena, zhoupneme židli mezi stehna a zpět před hrudník. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. Dělníci rozebrali schody do chrámu v centru Šternberka. Musí je opravit. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dolníci rozebrali schody do chrámu v centru Štembarka, musí je opravit. Na silnicích bude hlídkovat víc policistů, začínají letní prázdniny. Evropské země se dál potýkají s vlnou vedar, ve Španělsku zemřelo už 200 lidí. U nás kraj dnes naměříme maximálně 35 stupňů a bude slunečno. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Náročnou opravou prochází kostel Zvěstování Panny Marie v centru Štemberka. Práce za téměř 70 milionů korun jsou rozděleny na tři části. Rekonstrukci hlavního schodiště, obnovu a zpřístupnění schodů vedoucích do věže a opravu fasády. V těchto dnech dělníci rozebrali schody z 19. století. Na mnoha místech byly už v havarijním stavu, zatékalo do nich, popisuje stavbevedoucí Patrik Matušina.
3: Stavba je náročná primárně svým omezeným přístupem pro mechanizace a prostorem, kdy demontované prvky zabírají značnou část staveniště. Rozebrání bylo složité ze začátku prvního ramene, kdy jsme ještě nevěděli, jakým principem naši předkové schodiště prováděli. Jakmile jsme zjistili, co a jak, demontáž již probíhala svížným tempem.
2: Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale i používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Konec školního roku a odjezd na prázdniny patří na cestách podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha k nejkritičtějším obdobím.
4: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy, kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynulosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události, dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
2: Železniční dopravci před prázdninami posilují kapacity vlaku. Třeba České dráhy cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic na západ Čech nebo do východočeského regionu. I přesto dráhy doporučují rezervaci míst. Soukromí dopravce RegioChat podle mluvčího Lukáše Kubáta na nadcházející víkend žádná speciální opatření nechystá.
5: Letos jsme kapacitu našich vlaků posílili už zhruba v polovině května a v případě zvýšeného zájmu budeme nejvytíženější spoje dál posilovat, a to jak na vnitrostátních, tak i na mezinárodních trasách. Přesto cestujícím doporučujeme rezervaci jízdenky s dostatečným předstihem, zejména na páteční a víkendové spoje, o které bývá i během letních prázdnin tradičně velký zájem.
2: Evropské země se dál potýkají s vlnou veder. Po extrémních teplotách ve Francii dnes vedro výrazně zasáhne taky Německo. Podle předpovědi by v zemi mohl padnout i historický rekord 41,2 stupně Celsia. Před extrémním horkem varují zdravotníci. Ve Španělsku podle agentury AFP od neděle v souvislosti s vlnou veder zemřelo přes 200 lidí.
1: Sport.
2: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a postoupili do play-off z první pozice. Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1. Obě země rovněž prošly do vyřazovacích bojů. Domácí Američané ovládli skupinu D. I když na závěr podlehli Turecku 2-3, do play-off postoupili i fotbalisté Ekvádoru, Paraguaje a Austrálie.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Velkého Týnce směr Hradec Králové se pohybují lidé, dejte pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Chystáte se na dovolenou, máte nějakou vybranou. Jestli nemám tip, co dělá známá, roztočí globus, zapíchne prst, no a pak nadává, že tam nejede. Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Lenka Filipová a Leny. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi. Posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tady jsou vaše další vzkazy. V sobotu ve 14 hodin se v sadech československých legií v Hranicích koná akce Hurá prázdniny. Budou koncerty i atrakce, píše Monika. Chystáme se v sobotu na hody v Tištíně, které budou ve znamení muzikálu, budou šermíři a hlavně v 17.30 začíná představení muzikály Po našem a od 20 hodin taneční zábava s kapelou Spektrum, to je vzkaz od Dáši. Jirka napsal, od dnešního dne až do neděle se na hradě Helvštín uskuteční třídenní festival elektronické hudby, světla a digitálního umění Helje. U kulturního domu v Heroldicích připravují hasiči na sobotu a neděli heroldickou pouť. Budou atrakce, taneční zábava i divadelko pro děti. To je vzkaz od Kristýny. Děkuji za vaše zprávy, těším se na další. Uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 26. červnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, čtvrté na 8 a svátek má Adriana a Adrian.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatý Jan Burián mlátí bez cepů. Dnes bude slunečno a teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí slunečno a teplotu 19 stupňů Celsia. V Žárové je jasno bez větří a teplota 19 stupňů, napsal Tonda. V Javorní máme jasno bez větří, 24 stupňů tepla. František.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Andrle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Česká rozhlasu Olomouc.
3: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Zástupci neziskové organizace Darmoděj dokončili v Mikulovicích na Jesenicku investici do nové budovy se sociálními službami pro lidi se závislostmi. Kromě bytu je v ní taky ambulance. Původní nemovitost bude nově sloužit jako startovací bydlení pro některé klienty. Na slavnostním otevření nové budovy byla i naše reportérka Sabina Millerová.
1: Tak. Můžu stříhat.
2: Tak jdeme na to.
3: Nová budova sociální služby se nachází na hlavní ulici v Mikulovicích.
4: Stávající budova neodpovídala potřebám provozování sociální služby. Byl to rodinný domek, který jsme se snažili jako uspůsobit. Bohužel ten provoz po několika letech už je nedostačující, těch klientů je velké množství.
3: Popisuje ředitel organizace Darmoděj Josef Vondrka. Služba je určená především lidem s různými závislostmi. Pokračuje sociální pracovnice Daniela Pavlová.
5: Ať už alkoholovou nebo závislostí na drogách, nebo mají různé duální diagnózy, psychiatrické postižení. Nebo dejme tomu nějaké tělesné postižení. Ale většinou to jsou lidé spíš středního věku a mladší.
3: Ročně tuto službu na Jesenicku využije zhruba 70 klientů. Vzhledem k tomu, že nové prostory jsou zcela bezbariérové, by podle Vondrky mohl být zájem ještě vyšší.
4: Tak nejenom bezbariérové pro osoby se zdravotním postižením nebo omezením, ale i pro osoby, kteří třeba jsou nevidomí. A to ve spektru adiktologických služeb tyto zařízení jako chybí, takže očekáváme, že tato klientela zde bude více nebo hojně zastoupena a bude žádat o léčbu.
3: Nové prostory mají klientům nabídnout větší komfort, říká Vondrka.
4: Nezvyšovala se kapacita zůstala stejná, je to 12 lůžek, ale máme 4 lůžka navíc. To jsou lůžka, které jsou určené i pro rodinné příslušníky, kteří mají mít kontakt jako se svou rodinou, nebo případně je to pro klienty, kteří pracují na odpoledních nočních směnách, tak aby měli vlastně svůj prostor a klid. A zároveň je to pro klienty, kteří jsou v recidivě nebo v remisi a kteří potřebují mít svůj klid a prostor.
3: Výstavba si vyžádala 30 milionů korun a byla převážně financována z evropských dotací. Stará budova bude nyní sloužit jako startovací bydlení pro klienty, kteří se uplatnili na trhu práce. Využívají například i pan Martin.
6: Jako bydlí se mi tady krásně a jsem jim tady hodně jako moc jako vděčný, že mám tu možnost jako zase dostat nějak zpátky jako do života.
3: Pozitivní zkušenosti obce s fungováním sociální služby potvrzuje i starosta Mikulovic Roman Šťastný z hnutí STAN.
7: Samozřejmě jsme z toho měli taky obavy, nevěděli jsme, co to přinese do té obce, nevěděli jsme, jaké komplikace, ale nakonec celkově jsme říkali, že ta služba asi potřebná je a že tomu dáme šanci. Samozřejmě bylo pár incidentů, ale jako v tom horizontu toho, co se děje normálně v životě, tak musíme říct, že je zatím bez konfliktů.
3: První klienti se do nové budovy začnou stěhovat od července. Z Mikulovic Sabina Millerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Čumpar chystá opravy Uničovské ulice, dělnici do obnoví autobusovou zastávku a přilehlý chodník. Práce podle radnice začnou na podzim. Poslanci by se dnes měli vrátit k zákonu o státních zaměstnancích. Má nahradit současný služební zákon. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně proto, že podle ní povede k politizaci státní správy. Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti rozhodl ústavní soud předběžném nařízení. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí. Zraněných je více než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Do oblasti by měl zamířit i český záchranný tým. Za sportu fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Po konci českého týmu na mistrovství světa o tom informoval na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. Počasí dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumparsku na silnici 44 v Bludově dělnici pracují na mostě, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli navštívíme Prostějovský tenisový klub. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do pátečního prosluněného rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 7:07. Dobré ráno. Prostějovský tenisový klub v minulých letech vychovával mnohem častěji úspěšné ženské hráčky. V posledních letech ale disponuje 3 rodáky přímo z města, kteří už promluvili nebo chtějí promluvit do světové špičky. Jakuba Menšíka a stoupajícího Maxima Mrvu by chtěl napodobit Jan Kumstát, který letos rozjel svou druhou seniorskou sezónu.
1: Určitě to mohla být o hodně lepší sezóna, ale měl jsem tam pár zranění, které mě zastavili. Byl jsem spokojený s tou sezónou, posunul jsem se v tom žebříčku zase někam dál a teďka bych to určitě chtěl posouvat dál, abych hrál stabilně ty challengery a posunul se kolem toho 300. místa. No. Jo, tak ze začátku to byl to strašný rozdíl, protože vlastně než jsem si na to všechno zvykl a postupně jsem se tam začal dělat nějak to jméno, tak to určitě trvalo, ale jako myslím si, že teďka už to je mnohem lepší a lepší.
2: Říká o svém přechodu z mládežnického tenisu do dospělého 19-letý Jan Kumstát. Spolu s o půl roku mladším Maximem Mrvou jsou to dva další nadějní prostějovští rodáci, kteří by mohli jít alespoň částečně ve stopách jen o něco málo staršího Jakuba Menšíka, který pochází ze stejného hanáckého města. Oproti Mrvově je Kumstát na kurtu ale mnohem klidnější.
1: Včas jako ty emoce jako dám najevo, ale to je jako málo, no, ale jako spíš prostě v sobě, ale myslím si, že určitě někdy by to bylo dobré jako občas i pustit, no. Myslím si, že by to někdy určitě jako pomohlo, ale nikdy jsem to zatím nějak takhle jako neudělal, takže jako někdy to je frustrující, no, prostě, protože občas v těch juniorech tam bylo těch soupeřů víc chyb, ale tady už prostě to je už mužský tenis a ty chyby už jako tolik nepřicházejí, no.
2: Přibližuje Kumstát, který spolupracuje s mentálním koučem Janem Milfajtem. Typologii a možný progres vysokého tenisty popisuje i šéfka prostějovského klubu Petra Černošková.
3: Myslím, že má určitě pro to výborný předpoklady, protože je vysoký, má výborně založenou techniku, jako ty předpoklady na to dostat se vysoko má. Myslím, že s Maxem oba dva jsou v podstatě talenti, mají to před sebou, záleží jenom na nich, jak se s tím poperou, jak zasáhnou do hry, jejich zdravotní třeba potíže a tak dále, takže oba dva jsou na začátku. Max mu trošičku teď žebříčkově utekl, ale jako to je otázka pár turnajů, může to být jinak, takže uvidíme.
2: Petra Černošková a celý prostějovský klub, ale výkony a případný vzestup Jana Kumstáta už budou sledovat jen zpovzdálí. Mladý tenista se totiž nedávno rozhodl pro přestup do pražské Sparty.
3: Tak mrzí nás to určitě, protože je to prostějovák.

0: Mám pocit, že jsme se mu věnovali a že tady měl výborné podmínky, ale dostal lepší nabídku, jo, je to nabídka, poptávka. Rozhodl se to jít zkusit do Prahy, je to jak to je, no. Ale samozřejmě mrzí tě to, protože je to Prostějovák, tak jsme si mysleli, že bude pokračovat tady, ale těm financím jsme nemohli konkurovat.
1: Udělal jsem to nějaký to rozhodnutí, za kterým si já i teďka stojím a jako bylo to těžký, jako, ale staly se prostě nějaký věci a kvůli kterým jsem se pak rozhodnul pro ten přechod, no.
2: Konkrétní ale Jan Kumstát ohledně přestupu být nechtěl. Konkurenční boj mezi dvěma největšími českými kluby ale není ojedinělý. Podobně v roce 2024 přestoupila z Hané do Prahy například teď 20-letá Sára Bejlek. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 26. června, svátek má Adriana a Adrian, vše nejlepší. Je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, častoli se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. No dnes bude slunečno, teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Tak dnes se zase ohřejeme, už teď je 17 stupňů Celsia, čistá obloha, rostlinky pláčou, tak jdu a dám nějakou vodu, napsala Vlaďka. U nás je 19 stupňů, jak se já se chystám prát prádlo a vyrývat a vázat česnek. Krásný pátek přeje Zdena z Holubic. No a Jaroslav ve Vikýřovicích dnes také vyril česnek a hlásí jasno a teplotu 20 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Dnes můžeme navštívit Zlaté hory a vernisáž výstavy 130 let železnice Mikulovice Zlaté hory, která se uskuteční v galerii Zlatá 92 od 17 hodin, píše o tom Honza. Nezapomeňte, Jeseník o víkendu hostí společné mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice, centrem dění je Masarykovo náměstí v Jeseníku, píše Pavel, a připomíná i doprovodný program ve fanzóně, dnešní závod legend a večerní koncert skupiny Lucie v jesenických smetanových sadech. V sobotu se s manželem chystáme na komentovanou prohlídku areálu kostela Narození Panny Marie na kostelíčku v Hranicích, bude v 15 hodin, napsala Věra. A Petr zmiňuje ve své zprávě, že v sobotu se na plovárně v Hranicích uskuteční den pro děti od 10 do 17 hodin. Budou vodní atrakce, skákací hrady i soutěže. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. V Mikulovicích začne v červenci fungovat nová budova sociální služby. Více o tom slyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Mikulovicích na Jesenicku otevřou novou budovu sociální služby. Na dovolenou do zahraničí kartička pojištěnce nestačí, upozorňují pojišťovny. Cyklista Vacek zavrašil na mistrovství republiky v Uničově vítězný hat-trick v časovce. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 35 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Lidé se závislostmi budou moct od července využívat novou budovu sociální služby v Mikulovicích na Jesenicku. Nechala ji vybudovat nezisková organizace Darmoděj vedle stávající nemovitosti, která nevyhovovala mimo jiné z kapacitních důvodů. Pokračuje ředitel organizace Josef Vondrka.
2: Projekt je financovaný z Fondu národní obnovy. Jedná se o evropský projekt, takže ho financovala Evropská unie, samozřejmě administrovalo Ministerstvo práce sociálních věcí. Ta cena toho projektu byla 30 milionů korun, s tím, že je tam naše nějaká minimální spoluúčast 1,2 milionu. Další terénní úpravy, které jsme my jako organizace zajišťovali, jsou v hodnotě 1,5 milionu korun.
1: Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. Potvrdil to Petr Koblížek z Asociace pojišťoven.
3: Je to vždycky podle legislativy daného státu. To znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici, nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále. A mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
1: Česko čeká podle předpovědi tropický víkend. Teploty se budou na některých místech zřejmě blížit 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Některé skupiny lidí by ale měly být podle lékařů na pozoru.
4: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
5: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
4: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
5: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
4: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
5: Opatrní by měly být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Více než 1,5 milionu žáků a studentů dnes dostává vysvědčení a ukončuje tak školní rok. Některé školy volí klasické známky, jiné udělují slovní hodnocení. Učitelé doporučují, aby rodiče k vysvědčení přistupovali s nadhledem a řešili ho s dětmi v klidu. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září.
0: Sport.
1: Mistrem republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matyáš Vacek. Na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově byl druhý Jakub Otruba a třetí Petr Kelemen. Stejně jako Vacek dovršila vítězný hat-trick třetím triumfem po sobě Julia Kopecký. 21-letá hlavní favoritka vyhrála před Eliškou Kvasničkovou a Adélou Koclířovou.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26, foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ve Štamberku v ulici Jívavská pracují dělníci, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Říká se, že na práci jsou dobré tři věci. Výplata, dovolená a pátek. Tak minimálně ten pátek máme splněný. A navíc prázdniny a dovolené před námi. Dobře se máme. S rubrikou Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme do Českého středohoří. Martin Písařík nás tam zavede k jedné dýmající hoře. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Valdemar Matuška Eldorado. Dobré ráno. We'll be right back.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Martin Písařík nás právě teď zavede k jedné dýmající hoře.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a úpaty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tady pátek 26. června, je minuta po čtvrt na devět, svátek má Adriana a Adriana, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v červnu, zvede se obilí, no dnes bude slunečno, teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Honza z Písečné napsal, dnes se mi do toho vedra ani nechtělo, teplota po ránu 24 stupňů, je jasno, větřík zatím nefouká, vlhkost 77%, dnes opět vysoká teplota, na zahrádce v tom vedru se toho moc dělat nedá. Hranice 23 stupňů, sluníčko svítí, k vodě odpoledne musím jít. Píše Petra, to božina z Velkých Losin se schová do stínu a bude popíjet vodu z plátky citronu a okurky, hlásí 24 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8:30, dobré ráno. V Uničově začala modernizace autobusového nádraží, spoje kvůli tomu jezdí z náhradních stanovišť. Práce potrvají do podzimu, jejich součástí je například stavba výpravní budovy a nového zastřešení zastávek.
1: Původní autobusové nádraží v Uničově už nevyhovovalo a rekonstrukce byla potřeba. Říká mi při čekání u náhradní zastávky paní Hana z nedaleké Nové Hradečné.
2: Se nebylo kam skovat před slunkem, před deštěm, chodníky rozbitý, sníh se tam navážel, takže když se vystupovalo z autobusu, člověk padal do sněhu, do břečky. Takže bylo to zapotřebí.
1: Modernizace už začala. Staveniště si prohlížíme se zástupcem soukromého vlastníka areálu Jiřím Kašpárkem.
3: Kompletně rekonstruujeme to nádraží takým způsobem, aby tady vznikla moderní výpravní hala, která nabídne cestujícím čekárnu, která bude klimatizovaná, která bude mít vytápění. Během zimních měsíců nabídne také zázemí pro řidiče.
1: Kromě nové výpravní budovy areál doplní i kryté přístřešky u autobusových stanovišť.
3: No, přístřešky tady také bohužel nebyly, toto staré autobusové nádraží opravdu neodpovídalo tomu dnešnímu nějakému komfortu, takže budou tady samozřejmě kryté zastávky, bude jich celkem 6 stanovišť s krytými přístřešky plus tam budou 3 výstupní zastávky.
1: Nádražím podle Kašpárka denně projde několik tisíc cestujících. Autobusy jim od tohoto týdne zastavují na náhradních stanovištích opodál u aleje stromů.
3: Byly přemístěny označníky, vlastně byly vytyčena jednotlivá autobusová stání. A musím říct, že pro ty cestující to možná teď během těch letních měsíců přinese určitý komfort, protože tady krásně stíní alespoň stromy. Ale v momentě, kdy se nové autobusové nádraží otevře, tak ten komfort už tam budou mít mnohem lepší.
1: Přeznačená a posunutá stanoviště autobusů pro paní Janu z Uničova komplikaci nepředstavují.
4: Ne, vůbec, je to úplně jasně, pěkně značený. Vím, když to jede směrem k nádraží, tak jsou tady ty nástupiště, když to jede směrem ke Kruháču, máme nástupiště tam o kousek dál, takže je to úplně jasný, všecko logicky. Žádný problém.
1: Rekonstrukci nádraží vítá. Hotovo by mělo být v říjnu, říká za soukromého investora Jiří Kašpárek.
3: Ten plánovaný rozpočet je někde mezi 25 a 30 miliony korun a vlastně celkově kompletně všechno to nese společnost ČSAD Ostrava.
1: Nádraží má taky v budoucnu doplnit nová cyklostezka. Tuto investici připravuje město. Z Uničova Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon. Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Dopravními komplikacemi musí od dneška do neděle počítat řidiči na Jesenicku i v části Olomoucka. Kvůli mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice budou v regionu uzavřené některé silnice v okolí Uničova a Jeseníku. Přehled omezení je na webových stránkách pořadatelů. Náročnou opravou prochází kostel Zvěstování Panny Marie v centru Štemberka. Práce za téměř 70 milionů korun jsou rozděleny na tři části: rekonstrukci hlavního schodiště, obnovu a zpřístupnění schodů vedoucích do věže a opravu fasády. V těchto dnech dělníci rozebrali schody z 19. století. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale i používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Železniční dopravci před prázdninami posilují kapacity vlaků. Třeba České dráhy cestující nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. I přesto dráhy doporučují rezervaci míst. Soukromý dopravce RegioChat posílil spoje už květnu a další opatření zatím nechystá. Za sportu fotbalisté Turecka vyhráli na závěr skupiny mistrovství světa nad Američany 3-2. Do play-off ale na rozdíl od domácího týmu nepostupují. Vyřazovací fázi si zahraje Austrálie, která remizovala s Paraguají 0-0, Japonsko a Švédsko po remíze 1-1 a Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Počasí dnes čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D46 u Olšan u Prostějova směr Olomouc stojí porouchané osobní auto, pravý pruh je neprůjezdný.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volná. Pojďme na další vzkazy, zítra od 14 hodin se na hradě u kapličky v Náměšti na Hané koná tradiční myslivecký karneval, pozvánka od Hanky. V sobotu bude cykloturistická akce Vrahovický bicykl, která je letos přesunutá do Držovic. Bude krátká trasa v délce 15 km směrem k lomu na Kosíři a dlouhá 50-kilometrová trasa na Drahanskou vrchovinu. Vzkaz od Jiřího, který vezme syny na akci za vysvědčení, za odměnu. Snad to nebudu brát za trest, dodává. Od pátku do neděle budou u nás v Těšeticích hasičské hody, chystá se dobré jídlo, hudba a zábava, napsal Marek. Ilona píše, v sobotu se na fotbalovém hřišti v Počtátě uskuteční slavnosti města, vystoupí mnoho kapel a budou i pouťové atrakce. I v tom vedru vyrazíme v sobotu na náměstí Svobody v Mohelnici, kde bude od 10 do 20 hodin Street Food Festival Mohelnice. Těšíme se na mnoho dobrot, které si jen tak u nás nedáme, napsala Jana. Děkuji za vzkazy, těším se ještě na další, uslyšíte je do čtvrtka.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatý Jan Burián mlátí bez cepů. To znamená, že hrozí krupobytí, ale to dnes očekávat nemusíme. Dnes bude totiž slunečno a teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké u vás počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Horní Loděnice 22 stupňů, hlásí David. Olomouc krásných 25 stupňů Celsia, koupil jsem si nový větrák, snad pomůže, vzkaz od Lukáše, držím palce. Hana má v Bohuňovicích 24 stupňů, otrhala jahody a upeče z nich bublaninu. Tak ať se vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno. Je tady pátek, víkend před námi a tak jste mi dnes posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout o víkendu? Pojďme na další vzkazy. V sobotu bude u nás ve sportovním areálu ve Vápené kácení Majky, které začne v 15 hodin. Vnuci se těší hlavně na dovádění v pěně, napsala Radka. Za vysvědčení vezmu zítra vnučku a vnuka k vodě, uděláme si výlet na pastviny, Michal z Bludova. V sobotu a v neděli máme v Lušovicích oslavy z tého výročí vysvěcení kostela svatého Petra a Pavla a 755 let od první písemné zmínky o obci. Těšíme se na koncerty a hlavně na ohňovou show, podepsána Eva. V sobotu se koná pouť lidí dobré vůle do zaniklých obcí Štolnavy a Pramenů u Žárové, píše Josef. Monika připomíná, že v sobotu a v neděli se na Přerovském výstavišti uskuteční regionální výstava králíků, holubů a drůbeže s expozicí exotického ptactva a hospodářských zvířat doplněná farmářskými trhy. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jste na ladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Vítek Šoukal se opět těší na slyšenou v pondělí ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný, přejí příjemný pátek, víkend a začátek prázdnin. No a za chvíli už zprávy s Gabrielou Adámkovou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Opravy autobusového nádraží v Uničově mají skončit na podzim. Zemědělcům v Česku začínají žně, úrodu zřejmě ovlivní suché jaro. Poslanci se znovu zabývají zákonem o státních zaměstnancích. Dnes má být jasno, přechodně polojasno, naměříme až 35 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Od letošního října by cestující v Uničově mohli využívat moderní autobusové nádraží. Opravy za více než 25 milionů korun začaly v těchto dnech. V areálu nádraží vznikne nová výpravní hala s čekárnou, zázemí pro řidiče a lidé budou moci ocenit i kryté přístřešky u autobusových stanovišť, říká zástupce soukromého vlastníka areálu Jiří Kašpárek.
2: Přístřešky tady také bohužel nebyly. To staré autobusové nádraží opravdu neodpovídalo tomu dnešnímu nějakému komfortu, takže budou tady samozřejmě kryté zastávky, bude jich celkem 6 stanovišť s krytými přístřešky plus tam budou 3 výstupní zastávky.
1: Do polí vyjeli kombajny, začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď výjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
3: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
1: Poslanci se znovu zabývají zákonem o státních zaměstnancích. Má nahradit současný služební zákon. Podle koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede jen k jejímu spolitizování. Pokračuje předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Zákon na snazší vyhazování expertů. To je podstata věci, podstata toho, čeho se snažíte docílit ve státní správě. Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout. To je váš přístup.
1: Dvě středeční zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí. Zraněných je zhruba 4300. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí dvě vojenské lodě, letadla a vrtulníky. Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin.
0: Sport.
1: České hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. Po 3 gólech dali Andrá Kantorová a Michaela Krásová. V dnešním večerním semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka hrát proti Slovensku.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Jesenickou na silnici 60 v obci Lipová Lázně dělníci opravují svodidla, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Aby ostřikovače ostřikovali, aby klimatizace klimatizovala, aby třeba, kde je mají, mlžítka nemlžila, ale osvěžovala. No a aby svodidla sváděla, no chránila, vám přejeme nejenom na cestách, ale hlavně chladnou hlavu a pokud možno i předvídat za ostatní a když tak dát vědět o čemkoliv. Zelené vlně Českého rozhlasu 800 553 553. No a možná i po silnici první třídy 60. No na Jesenicko ještě určitě zamíříme a trošku toho chládku možná nabídneme. Nevím, jestli i ta klimatická změna nějak nezapůsobí v podzemí v jeskyním labirintu, kde by mohli mít tak do 9-10 stupňů celoročně, ale kdo ví. kolikrát bylo 26. 40 stupňů. Tak arménský duduk, tradiční hudební nástroj, rozezní zítra v podvečer Dom naděje v jeskyni na Špičáku na Jesenicku. Tak i tam vás pozveme už vlastně v prázdninových víkendových kulturních typech a pozvánkách Českého rozhlasu Olomouc. A teď do hory ještě se Šumperkem a okolí. Opět Radeček.

0: To je výlet do Francie, ale trošku i zamilování a jak se říká v angličtině, lost in love, lost in friends. A to se říká, zpívá hlavně v písničce Bonnie Tyler, hodně zdraví, brzké zotavení přejeme, hodně sil posíláme, což si přeje i ona, její management, také na jejich sociálních sítích Bonnie Tyler. Častým hostem taky od 90. let a dále vlastně do současnosti, když to šlo. Bonnie Tyler, teď také hoste ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a výlet do té Francie. V sobotu mimochodem, už 27. můžeme vyrazit na celodenní výlet do polské Wroclavy na svatojánské trhy. Sraz účastníků třeba v 8.45 před Lázeňsko-informačním centrem Jesenických lázní, Pryznicových. Návrat přímo k těm lázním se plánuje kolem 19. hodiny. Výlet tedy i do Polska v rámci kulturního programu v sobotu v 8.45, kdybyste chtěli organizovaně před Lázeňsko-informačním centrem Pryznicových lázní v Jeseníku. Více třeba na lázeňském webu. A zítra od 18. hodiny, ovšem ne v Polsku, v jeskyni na Špičáku. Nás čeká netradiční zážitek. Užít si můžeme koncertu ve zdejším jeskyním Domu naděje. A ty koncerty se v jeskyni typické chodbami ve tvaru srdce konají pravidelně, jak teď potvrdí také ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a v prázdninovém pátečním programu plném typu Andrea Švubová, správkyně jeskyní.
1: Tak ten nejbližší koncert, který tu budeme mít, startuje 27. června. Pozvali jsme si sem dva hudebníky a tím největším lákadlem pro posluchače bude arménský duduk, což je 1500 let starý hudební nástroj, který se teda originál vyrábí z meruňkového dřeva a ta tradice dokonce figuruje na seznamu UNESCO. Ten duduk je dechový nástroj a vydává takové podmanivé melancholické zvuky, které se podle mě do té jeskyně naprosto hodí a myslím si, že v kombinaci s těmi dalšími nástroji, jako je třeba loutna, handpan nebo perkusy, slibuje neskutečný zážitek. Koncerty plánujeme přímo tady v Domu naděje, ale během prázdnin ještě uspořádáme tradiční akci, ta se bude odehrávat převážně venku. Bude to Mezinárodní noc pro netopíry, termín je už jasný 21. srpna a bude spojená s mimořádnými netopířími prohlídkami.
0: A možná bude plno kvůli díky tomu víkendovému vrcholícímu vedru. To už není vedro, to už je mimo jakékoliv tabulky, možná i rtuť a měřáky a možná lepší než třeba v hromadném čerdy, jestli klimatizovaném autobuse. Vedoucí jeskyní na Špičáku Andrea Švubová a nejen arménský duduk. K jeskyni vede nově také naučná stezka, jak od nás víte. A stezka tedy bude asi povrchová, ale jmenuje se aspoň Po stopách doby ledové. Ta má 9 zastavení, věnuje se okolí obce Písečné a ten, kdo má rád dobrodružství, může každou prázdninovou středu od 15. hodiny v jeskyni na Špičáku zažít speciální prohlídku pouze za svitu baterky a hlavně za snad ještě stálého permanentního 9-stupňového chladu.

0: Delta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

A my pro vás také 26. června, už možná u vás doma, nebo po telefonu oznámena školní zpráva a řada akcí už vlastně prázdninových a i s odměnou za všechny ostatní i pozvánky také u nás i teď v pátečním už vlastně prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Například za všechny ostatní infocentrum Velký Týnec už v pátek rozdává zmrzlinu dětem, co by poděkování za jejich školní snahu. Zmrzlina se vydává prosím od 15. hodiny dětem ze základní školy za vysvědčení a dětem z mateřské školy za obrázek. Velký Týnec, infocentrum během dnešního dne. V sobotu se například v Olomouci uskutečňuje večerní, a to je důležité, klíčové, večerní, snad přívětivá, co se počasí týká, ornitologická vycházka za tajemstvím okřídlených sousedů v Olomouci povelu, zaměřená na synantropní ptáky a netopíry žijící v lidských sídlech. Sraz v 19.30 na náměstíčku u kaple neposkvrněného početí Panny Marie na Nových Sadech. A ta trasa potom večerní povede po sídlišti Povel, Nová ulice až do Čechových sadů a konec v přívětivých 22 hodin. Účast ovšem předem je potřeba nahlásit e-mailem vedoucímu exkurze známému i z Českého rozhlasu Olomouc panu doktorovi Evženu Tošenovskému. Na sobotu na ornitologickou vycházku jste také v Olomouci mezi sídlištními bloky zváni. No a skanzen ovšem v Bolaticích na Opavsku přibližuje život a zvyky obyvatel Hlučínska ještě před válkou. Mají tam také velmi povolaného průvodce, protože na podobném statku sám vyrůstal. Do Bolatického skanzenu na Opavsku vás pozveme za chvíli.

0: tónu ze světové pop music od Robina Gibba z Bee Gees o Julince Juliet, anebo za chvilinku ti chlapci z pláže z Kalifornie, třeba je tam mnohem lépe než u nás teď a třeba je tam přívětivěji u toho mořátka. California Dreaming Beach Boys za pár minut, ale to už tady bude také Mirek Kobza snad s osvěžujícím typem, tentokrát od pradědu na Hanou a to blízkost města Uničova, právě tam se od pradávna rozkládá malá vesnice Dolní Sukolom, i tam zavítáme, no ale teď už Opavsko, a to v reportáži a pozvánce nejen na ty horké dny, někdy třeba jenom o prázdninách. Skanzen v Bolaticích na Opavsku je příkladem tradičního vesnického stavení z počátku 20. století. Při prohlídce si návštěvník uvědomí, jak byl život v minulosti opravdu obtížný, i když třeba měli na jaře tradičních 25 stupňů a kolik sil museli předkové vynaložit na svou obživu. Redaktorka, kolegyně Iva Havlíčková nakoukla do skromné obytné části stavení v Bolaticích ve Skanzenu, kam se v minulosti musela vměstnat početná rodina, a natáčela tam s průvodcem Dominikem Tojerem.
1: No, je to bývalá hospodářská usedlost. Poslední majitelkou byla nějaká paní Burjanová. Byla taková znalkyně toho hlučínského folkloru, znala písně, povídky, tance.
2: A jak dlouho děláte průvodce tady ve Skanzenu?
1: Skanzen jsme otevřeli v prosinci 2002, no od té doby vlastně dělám toho průvodce. To už je kolik, 24 roku, no.
2: To už je teda pěkná řádka let. Můžeme nakouknout do nějakých těch místností dovnitř, můžeme, pane Tojere?
1: Ano, pojďte se podívat. Vždycky zepředu té budovy byla obytná část a ta se vždycky jenom skládala z kuchyně a z jedné té místnosti. My tomu říkáme izba. A to bylo i obyvací pokoj, i jako ložnice, víc toho nebylo. Takže pojďme se podívat.
2: Tak kolik se tam muselo městnat lidí? Asi hodně v minulosti. A jsme uvnitř.
1: No, paní Burjanova pocházela ze 6 dětí, no a všichni vlastně vyrostli jenom tady v těch dvou místnostech. V kuchyni se odehrávalo veškeré to dění. Paní Burjanova byla taky výborná kuchařka, vařila na svatbách, na pohřbech, takže kdo tu přišel, vždycky byla už nachystána babovka, bílá káva a každého pohostila. Protože tady bylo vlastně 6 dětí, no tak v jedné posteli, pojďme se podívat dál, tady je ta ložnice nebo obyvací pokoj. V jedné posteli spali rodiče a v druhé posteli spala 4 děcka nohama proti sobě. Tak se to tenkrát praktikovalo. Dva nejstarší potom už spali o poschodí výš, tam je taky světnička, ale v zimě se tam bohužel netopilo. No ale my z dědiny jsme otužili, že? Takže nám to nevadilo. Tady se díváme na hlučínský kroj. Naše seniorky si už ušily z brusu nové ty hlučínské kroje, v kterých vystupují. Toto, co je vedle nás, tak je oblečení těch babiček, tak to chodili v neděli do kostela.
2: Sváteční oblečení.
1: Sváteční oblečení, tomu jsme říkali oblečení selské a to, co vy dneska chodíte, je oblečení pánské. Toto je oblek, svatební oblek mojeho tatínka z roku 1929. Někdy to ještě oblékám, když hrajeme nějakou hru.
2: Tak, izba s dřevěnou podlahou. Je tady příjemně, ale je vidět, že ten dům má silnější zdi.
1: Tenkrát se stavěly ty baráky trošku širší zdi, 60 cm, myslím, že to bylo, protože to potom víc hřálo, že? Nebylo žádné ústřední topení, topilo se v takovýchto kamnech. Těm kamnům jsme říkali zvyška, protože jsou vysoká. Dlouho to trvalo, než se to rozehřeje, ale zase to potom dlouho drželo teplo. Když přišla navštěva, tak se roztáhnul stůl, no a tady se jedlo pilo, hodovalo.
2: Hned sousedství postele.
1: Ano.
2: Kdo byl unavený, mohl si lehnout. Tak tady je to zařízené, ta světnice, ložnice i ta kuchyň. A dál už budou teda následovat nějaké hospodářské prostory.
1: No, nikdy jsme neměli samozřejmě koupelku. Koupalo se v prádelce. My jsme tomu říkali po našemu vaš kuchňa. To je z němčiny, že? Pojďme se tam podívat. My jsme tam vlastně zhromaždili takové ty staré pračky, které se kdysi používaly.
2: Tak jdeme do prádelny.
1: Protože jsme tady na kopci, tak tady neměli nikdy studnu. Takže oni veškerou vodu pro dobytek a pro sebe museli nosit na takové té tyčce od druhého souseda tady do toho kopce. Takže voda tady byla vzácná. A jeden kůň na jedno napití vypije kybel vody, že? A ještě měli koně, krávy, takže té vody se nanosili. takže voda byla tady vlastně vzácná. V jedné vodě se koupali všechna děcka, potom se ještě koupali rodiče a voda se ještě potom použila na podlahu. Koupalo se v takovýchto neckách, no a ty necky se potom v zimě přenesly do kuchyně. No a jinak jsme tady na skanzenu taky natáčeli část filmu.
2: Takže už to posloužilo i filmovým účelům. No,
1: třeba naposled to byl film o našem nejúspěšnějším letci RAF, Josefu Františkovi, který vlastně pocházel z Otaslavic. To je dědina na Hané, ale tam nenašli nějaký takový rodný dům, který by tomu odpovídal, tak přišli a tady jsme natáčeli vlastně ten rodný domek toho našeho letce.
2: Dodává Dominik Tojer, z Bolatic Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

karton na burek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo čím si Calvin Klein. Tak zdá, že to není šťastie.

pismem cichą uratuj.

0: coraje. Sí.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec veterinář.

0: a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máme 10:45. Slibovali jsme už před pár minutami výlet k moři, k oceánu a na pláž, když jsou to Beach Boys a jejich verze kalifornského snění. No, třeba by to mohlo být i vysvobození. Kdo to může, má na to, zaletí si přes oceán, třeba do Kalifornie. Třeba tam mají běžně více v létě, ale třeba je tam vysvobození na druhé straně toho oceánu. My ovšem zůstáváme rozhlasově v našem regionu a míříme, jenom kousíček třeba od našeho studia Dolní Sokolom. Ta je nedaleko Uničova, kde se rozkládá. Ještě má také ovšem takovou sestřičku v podobě Horní Sokolomy. Jejich historie se potkávala a zase rozcházela. Nejen z těch dějin, ale i právě stran názvu obce a památek bude dnešní vydání Pohlednice od Mirka.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Dolní Sokolom najdeme asi 2,5 km severně od Uničova na levém břehu řeky Oskavy v rovinaté krajině Hornomoravského úvalu. Spolu se sesterskou Horní Sokolomy jsou dnes obě obce součástí města, nicméně jejich samostatná historie je poměrně dlouhá. Samotné jméno vesnice je do jisté míry záhadné. V nejstarších listinách se objevuje jak české pojmenování Sokolom, tak německé jméno Selplatz. Později se objevuje i německé jméno Saltnus. Jazykověci nevylučují původ jména v osobním jméně Želipluč, což je staroslovanské jméno, které bylo přejato do němčiny a později komoleno. České jméno pak vychází pravděpodobně ze složení slov lámacuky, tedy myšleno haluze či větve. Už v roce 1305 daroval kanovník Wertner půl hřivny platu na Dolní Sokolomy olomouckému kostelu. Další část o rok později uvádějí ve svém majetku rovněž olomoučtí dominikáni, kteří zde prý vlastnili i poplužní dvorec, a aby toho nebylo dost, tak třetím majitelem obce byl v oné době Oneš ze Sokolomy, který sídlil na tvrzi v Horní Sokolomy. I ten měl vlastnit ve vesnici dvůr s příslušným pozemkovým majetkem. V roce 1327 uváděli listiny skutečné rozdělení obce mezi více vrchností v listinné podobě. V roce 1589 pak předává olomoucká kapitula svůj majetek ve vesnici za jiné državy do vlastnictví rodu Bruntálských z Vrbna. Ti už vlastnili další část obce a také Horní Sokolom a vše prodali Jáchymu Pivcovi z Hradčan a z Klimštejna. Následovalo období několika proměn vlastníků, aby nakonec Horní i Dolní Sokolom získal v roce 1636 do držby řád německých rytířů. A tím se vesnice stává součástí rozsáhlého řádového panství na Moravě až do roku 1848. Původně obec obývali lidé se slovansky znějícími jmény. Postupně však převažoval německý živel. Bylo to i díky příchodu německých horníků do Nízkého Jeseníku, kteří se usazovali ve vesnicích pod horami. Horní Sokolom si z části zachovala český charakter. To vedlo v 19. století ke sporům. Když totiž v roce 1849 vznikly samosprávné obce, byly původně obě Sokolomy spojeny pod jednu obecní správu. Měly i jednu školu, která sloužila oběma vesnicím až do roku 1896. V roce 1867 se však Dolní Sokolom od té Horní odtrhla a v roce 1869 byl zřízen samostatný obecní úřad jen pro tuto obec. Dolní Sokolom tak zůstala baštou německého nacionalismu až do odsunu původních obyvatel v roce 1945. Základem obživy místních bylo zemědělství. K obci patřila ale i cihelna stojící na samotě směrem k Uničovu. Zdejší hliník byl mimochodem zdrojem mnoha pozoruhodných archeologických nálezů. Počet obyvatel obce se pohyboval kolem 320 trvale bydlících osob. Po nuceném odchodu původních obyvatel byla sice obec dosídlena, nicméně počet jejich osadníků poklesl zhruba o stovku. Po roce 2010 se začal opět zvyšovat, mimo jiné i díky stavbě domova pro seniory a také individuálnímu bydlení. Co se týče památek, nejviditelnější z nich je kaple svatého Jana Nepomuckého. Byla vystavěna v letech 1842 až 1847 a zaujme mimo jiné i netradiční růžovou fasádou. Stojí na někdejším močidle, tedy místě, kde se máčel len, a taky vybudována na pilotech, aby se neprobořila do měkkého podloží. Interiér pochází z původní hradní kaple na Sovinci. Kromě toho najdeme v Dolní Sokolomy i barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem, pochází z roku 1717. 13 a mimo něj je také v obci k vidění kamenný kříž z roku 1862. Pohlednici z kraje mezi Praděnem a Hanou, tentokrát z Dolní Sukolomy, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
4: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

stáváte po to a typ není třeba do jeskyní na Jesenicku už předán i v reportáži, v příspěvku. Ovšem, co ta zvířátka, to zjistíme ve stálici Evergreenu po 10. hodině, jenom v pátek dopoledne také před prázdninami. Předprázdninový zvěřinec, co snad i pohoda zvířátek. A teď ještě pohoda od Klusových přímo z domu. Tamara a Tomáš Klusovi. Dobré dopoledne.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rád.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na silnicích bude hlídkovat víc policistů, začínají letní prázdniny. Do kostela ve Staré Vodě na Libavé se vrací původní barokní skříně. Soud v Ostravě řeší vazbu pro karvinského primátora. Dnes čekáme jasno, přechodně polojasno a maximálně 35 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale i používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Konec školního roku a odjezd na prázdniny patří na cestách podle náměstka policijního prezidenta Tomáše Lercha k nejkritičtějším obdobím.
3: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy, kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynnosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
2: Do kostela ve Staré Vodě na Libavé se vrací původní barokní skříně. Naposledy se do nich ukládaly kněžská roucha před více než 70 lety. 6 historických skříní se po zrušení chrámu v 50. letech minulého století převezly do Přerova, říká Aleš Tománek ze spolku Poutní místo Stará Voda u Libavé.
4: Skříně byly vyrobeny v roce 1767 až 1770, je to vrcholně barokní záležitost, byly udělány na míru a jsou vlastně nádherně intarzované, tedy vykládané různými druhy dřeva. Určitě velkým unikátem je to, že ty skříně vůbec přežily, nezanikly spolu s tím mobiliářem, tedy vybavením toho chrámu, který zanikl vlastně z 90%.
2: Okresní soud v Ostravě právě začíná rozhodovat o vazbě pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství Radim Dragoun navrhuje vazbu kvůli obavě, že by obviněný primátor ovlivňoval svědky nebo aktéry kauzy. Primátor Jan Wolf veškerá obvinění odmítá. V Jeseníku se dnes koná koncert pod širým nebem. V letním divadle začne v 18 hodin u příležitosti cyklistického mistrovství. Na akci vystoupí filharmonici, ale taky skupina Lucie. Pokračuje mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
5: Koncert je hudebním poděkováním místním obyvatelům. V první části programu od 18 hodin zazní slavné filmové melodie v podání dechové sekce Moravské filharmonie Olomouc a Opolské filharmonie. Na to pak naváže od 19.30 samostatný koncert legendární skupiny Lucie. No a následovat bude i afterparty. Sport.
2: Fotbalisté Ekvádoru se po 20 letech zahrají play-off mistrovství světa. Už jistého vítěze skupiny E Německo porazili 2-1. Skupinu F ovládlo Nizozemsko, které přehrálo Tunisko 3-1. Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1. Oba týmy jdou na šampionátu dál. Do play-off prošly i Austrálie po remíze 0-0 s Paraguají a domácí Spojené státy, které na závěr podlehly Turecku 2-3.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Poukar bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci v ulici Velkomoravská pracují dělníci, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemné páteční dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Soudě podle zelené vlny, tak ty policejní akce, které dnes jsou a budou, se asi nemíjí účinkem, protože zatím žádná nehoda není hlášena a to je samozřejmě jen a jen dobře. No a protože je tu poslední předprázdninový páteční dopolední pořad Zvěřinec a o prázdninách si dáme malinkou pauzu, tak probereme především to, jak se zvířátky nakládat právě během těch letních horkých měsíců, ale horký je pořádně i dnešní den. Tak si ho užijte nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Krásné dopoledne všem milovníkům zvířat a také chovatelům a všeho ostatního. Dnes si odskočíme také do zoologické zahrady, která určitě bude mít, vzhledem k tomu, že je tu den vysvěcení, pořádný nátřesk. A navíc pro vás chystáme na celé prázdniny seriál o zvířátkách v Olomoucké zoo. Uslyšíte celkem 45 příspěvků během těch dvou měsíců, tak doufám, že to pro vás bude hodně motivující. Dnes ale také probereme hlavně to, jak s těmi zvířátky pracovat během těch horkých měsíců, které na nás čekají, a vlastně ten horký den je tady už dnes. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Jirka Matějů a jsem rád, že s námi ve studiu, že k nám sem přibyla Helena Radiměřská Přibylová, odbornice na zvířátka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Asi začneme na úvod rovnou tím, co jsem tak trošku naznačil. Před chvílí jsme měli předpověď počasí, má být až 35 stupňů. Co na to, mazlíčci doma, obývácích a tak dál? Když je zahrada, tak je lepší zahrada, anebo když to zvířátko je naopak schované klidně i v tom paneláku, protože ty většinou nebývají až tak vypečené.
2: No, to začínáte pěkně zostra takovou otázkou. Já si myslím, že možná pro ně bude občas lepší, když jsou právě uvnitř, když jsou v těch bytech, protože byť tam ta teplota bez klimatizací taky teďka aktuálně stoupá až na nějakých 27 stupňů, ale pořád je to nějaká stabilní teplota a hlavně tam není vlastně ten přímý sluneční svit, což si myslím, že bude jako jeden z největších zádrhelů. Když jsou chována někde venku, třeba pejsci v boudách, tak tam je určitě problém s tím, že jsou na tom přímém sluníčku. Někteří chovatelé, tím třeba úplně nedojde, že když má bouda plechovou střechu, tak to úplně taky jako nepomůže jako ochrana před nějakým teplem a sluncem. Takže já si myslím, že uvnitř je v tuhle chvíli těm psům i kočkám jako lépe než venku.
1: Uvnitř našich zděných příbytků a ne jejich plechových.
2: Tak. Které
1: mají třeba někde na zahradě. A propos, když už jsme u plechu, tak mnozí lidé vyrážejí na prázdniny a nedokážou si představit, že by vyrazili bez svého zvířátka, protože místo dětí už teď vozíme raději pejsky. Jaké to je právě i s tím cestováním, protože v těch horkých dnech to bude hodně složité. A dá se třeba se psy, kočkami cestovat raději přes noc? Co je pro ně lepší?
2: Tak určitě ono to cestování se zvířaty nejen s těma domácíma mezlíčkama, ale třeba i s hospodářskými zvířaty v rámci různého obchodování. Na to teďka platí vlastně omezení právě z důvodu těch vysokých teplot, takže tam není povoleno vlastně cestovat právě přes den, protože ta hranice je nějakých 30 stupňů podle legislativy. Ale co se týče těch psů a koček a toho cestování jakoby spáníčky, tak tam to omezení není. Nicméně samozřejmě člověk musí používat zdravý rozum v tomhle případě, protože ti pejsci, vlastně ta jejich schopnost se ochlazovat, je to čumák, jazyk, uši, to je tak všechno a to je dost málo na to celé velké chlupaté tělíčko, které se tímhle způsobem dost rychle vlastně přehřeje. Takže cestování samozřejmě je možné, ono v auta dneska už mají klimatizace, ale je pořád potřeba dělat pauzy vlastně i na ty procházky nebo nějakým způsobem na vyvenčení a hlavně mít sebou zásoby vody pro toho pejska, protože to je pro ně vlastně ten hlavní způsob, jak se ochladit zevnitř de facto.
1: Určitě je hezké, že na to teď myslí už i vlastně nejrůznější občerstvovací zařízení právě třeba i kolem dálnic, že tam bývávají ty misky, kam můžete nalít vodu, nebo tam bývá i nalitá pro pejsky. Dálnice, silnice, oni často bývají oblíbený, nejrůznější videa a fotky, jak má pejsek vystrčenou hlavu z okna a nasává ten vzduch, protože, jak jste sama řekla, to je to nejpřirozenější chlazení, zvlášť pro ty hodně ochlupené.
2: To je sice pravda, ale teda když si vezmeme, jak moc toho tepla sála od toho asfaltu, tak si myslím, že v těchto teplotách jim to jako zrovna moc nepomůže, i když se jim to třeba líbí a oni mají ten pocit z toho jako opravdu dobrý, takže to jako dělají pořád, ale jako tohle asi úplně nebude ideální jako zážitek pro něho, no, tady nasávat těch 50 stupňů, které od toho od té cesty vlastně jdou. Jo.
1: Vy už jste mluvila o tom, že je snad legislativou přímo zakázáno vozit přes den.
2: To, To se týká hospodářských zvířat, ano. Jo, to je opravdu v rámci obchodování, takže dobytek a tak dále. A tam legislativa říká, že vlastně do 30 stupňů, které jsou venku, se může vozit plus minus 5 stupňů. A my jako státní veterinární správa vlastně vydáváme vždycky takový ještě dodatečný přípis s nějakýma speciálníma omezeníma vlastně na to letní období. To znamená, že tam při tom odbavování jsou přísnější podmínky, děláme tam nějaké teplotní mapy, aby jsme věděli, kam to jede, ale jako zásadně se to teďka odbavuje vlastně od té 9. hodiny večerní přes noc.
1: Takže když si budu chtít převést svého pejska nebo jakékoliv zvířátko, tak tam ty denní limity neplatí.
2: Ne, tam to určitě neplatí.
1: Tam to neplatí, nicméně je tam třeba nějakým způsobem omezeno, protože dnes vlastně, když jedete autem, pamatuju si, jak jsme ještě jezdívali s dětmi na konci milénia, na přelomu milénia, žena seděla vzadu, tam jíl, spalo dítě na zadním sedadle, leželo, žádné sedačky, poutání a tak dál, tehdy nebylo. Dneska je to samozřejmě mnohem přísnější a určitě je to jen a jen dobře. Ale co právě zvířátka? I pro ně existují nějaká pravidla, jak v autech mají být převážena?
2: Pokud se jedná o nějaký ten neobchodní přesun, takže přesně tak jedete do Chorvatska s rodinou, já si to taky pamatuju, taky jsme tam jezdili, já jsem byla to dítě a ten welfare byl hrozný i pro lidi, natož pak pro zvířata, takže tam z naší strany jakoby z veterinárního zákona nebo zákona na ochranu zvířata žádné specifika nejsou určitě. Druhá věc je, jak to vnímají policajti, protože jestli se nepletu, tak tam nějaké všeobecné ustanovení o tom vlastně, že ten pes nebo to zvíře nesmí ohrožovat vlastně svým chováním, že jo, jakoby toho řidiče a takhle, tam něco takového je. Takže tam je určitě potřeba hlavně myslet na to, že když ho někam připásáme, že jo, oni mají ty kšírky takové dneska, tak to je ideál, protože vám nikam neleze, nikam vám neběhá, má nějaký způsobem volný pohyb a dneska těch zařízení pro to, jak je převážet, těch je spousta, ať už to jsou samotné plastové boxy, které jsou dostatečně velké, anebo vlastně, když mají celý prostor vzadu, že jo, jenom zaplachtovaný a můžou si tam ležet a chodit, jak chtějí, takže
1: by to
2: zajistit,
1: mělo být.
2: Určitě zabezpečit to, aby neměli volný pohyb vlastně po celém tom vozidle a to je to hlavní kdo.
1: Probrali jsme cestování, které teď je poměrně hodně nastane. No a k dalším tématům se s Helenou Radiměřskou Přibylovou dostaneme zase po písničce v dnešním Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. A jen připomínám, že pokud byste třeba měli i vy nějaký dotaz, stačí zavolat na linku 221 555 444 anebo nám napište SMSku na číslo 723 70 33 51.
0: Český rozhlas Olomouc, písnička.

0: Stále máte naladěn Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc, povídáme si s Helenou Radiměřskou Přibylovou. Probrali jsme cestování, víceméně cestování se zvířátky po našich luzích a hájích, částečně i zahraničí, ale zahraničí sebou nese spoustu dalších nároků a problémů, protože ne podle mě do každé země můžete svého čtyřnohého miláčka vyvést, a jsou tam určitě nutné i nějaké věci. Takže pojďme asi probrat na začátku to nejbližší, to znamená, pokud cestujete Chorvatsko, Itálie, Rakousko, tedy Evropská unie, Polsko, nesmíme zapomínat, nebo Slovensko. Všude tam potřebujeme pro zvířátka nějaké speciální věci?
1: Určitě, předtím v minulém vstupu jsme se bavili takhle o welfareu, co je potřeba zajistit, ale to není to jediné, protože musí tam být i nějaké administrativní záležitosti, aby všechno proběhlo hladce, kdyby náhodou byli chovatelé zastaveni nějakou hlídkou nebo kontrolou. Takže co se týče té Evropské unie, tak tam určitě stačí pas zvířete v zájmovém chovu. Pejsek, budeme se bavit teďka primárně o psech, s těma se cestuje nejvíc, tak musí být očipovaný samozřejmě a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině, což znamená, že musí být pravidelně vakcinován, a pokud je to nějaký mladší kousek, který má tu vakcinaci teprve čerstvě udělanou, tak tam musí uběhnout vlastně 21 dnů od té vakcinace. To jsou věci, které určitě vždycky musí mít. Pokud se budeme bavit o státech jako Irsko, Malta a Finsko, tak ti mají ještě jeden speciální požadavek, a to je odčervení proti vlastně vnitřním parazitům, protože oni jsou některých onemocnění prostí a chtějí si to vlastně zachovat. To znamená, že tam je potřeba ještě navštívit soukromého veterinárního lékaře, který jim předepíše daný lék.
0: Co se týče očkování, tak tam stačí to proti vzteklině?
1: Ano, vzteklina je jediná povinná.
0: Jinak vlastně ještě před pár lety bychom se asi o tom nebavili, ale dnes už začíná být celkem běžné, že lidé jezdí na dovolené na jachty. Není to až takový luxus, jak to kdysi býval, takže to čím dál tím běžnější. Je dobré brát sebou pejska na loď?
1: No, já osobně bych to nepokoušela. Když si vzpomínám, jak moc zvracel náš pes jenom v autě, tak si nedokážu představit, co by dělal na té jachtě. Pořád jako pro ně to není určitě přirozený pohyb tady to houpání, a já myslím, že i spousta lidí to špatně snáší tady tyhle pohyby, takže jako asi zakázané to určitě není, nicméně je potřeba myslet na to, jak ten pejsek bude reagovat a co s ním potom, že jo, dál.
0: Na druhou stranu, když už jste na té lodi, tak můžete dojet třeba i do zemí zcela mimo Evropskou unii, třeba až k africkým břehům a tak dál. Tam je případně něco nutné mít sebou speciálního?
1: Určitě tam pořád platí ty požadavky pro tu Evropskou unii, plus je tam potřeba vlastně mít ještě nějaký jejich certifikát. Třetí země dost často mají nějaké svoje speciální požadavky, každá země to má zařízeno malinko jinak, ono je možno tyhle informace dohledat třeba na stránkách státní veterinární správy, popřípadě těm našim inspektorům zavolat, oni vám poradí, ale tam je potřeba teda ten certifikát, který vlastně jakoby má okopírované informace z toho pasu, jo, protože vlastně ten pas evropský nějakou třetí zemi vůbec nezajímá, protože to není jejich doklad, to znamená, že oni chtějí ten svůj oficiální certifikát a ten vystavujeme my jako krajská veterinární správa, takže tam je určitě na to potřeba myslet, plus je ještě problém vlastně s návratem, respektive problém. Pokud někdo jede do takové třetí země, tak pejsek by měl mít vyšetření serologické na protilátky proti vzteklině. Týká se to takových opravdu už exotických zemí, takzvaných nevyjmenovaných třetí zemí. Zase ten seznam je dlouhý a určitě je dohledatelný u nás na stránkách, ale je potřeba na to myslet, protože to vyšetření se vlastně dělá jenom na jediném místě v České republice, a to je v Praze na státním veterinárním ústavu. A může to být potom problém, když si někdo chvíli před odjezdem vzpomene na to, že to nemá, protože tam jsou nějaké limity časové určitě.
0: A pojďme i k tomu dalšímu dopravnímu prostředku, který jsme ještě nezmínili.
1: Poletíme?
0: A to letadla.
1: Poletíme, no. Lítat určitě můžeme, ale myslím si, že tam jsou největší omezení aktuálně ze strany vlastně samotných těch provozovatelů, těch aerolinek, protože každý má svoje podmínky, každý vlastně má jinak nastavené ty váhové kategorie, dokdy to zvíře může být na palubě a kdy už musí do podpalubí. Samozřejmě jsou tam nějaké jako povinné velikosti těch klecí, ve kterých ty zvířata, ti psi jsou převážení v tom nákladním prostoru, takže to je hodně, to je jejich individuální záležitost, tam je potřeba se opravdu informovat u těch jednotlivých aerolinek, co požadují a co chtějí. Takže a samozřejmě ještě bych doporučila zase navštívit soukromého veterinárního lékaře, protože ono to je stresová záležitost a někteří psi to nemusí snášet dobře, takže nějakou třeba podpůrnou léčbu na tohle.
0: Setkáváte se s tím v posledních letech čím dál tím víc, že lidi chtějí létat se svými?
1: Určitě. Jsou to případy pravidelné, že lítají. Dost často to bývá tak, že lítají na delší dobu, takže jako když nám někdo přijde, že letí do Uruguaye na 4 měsíce a veze sebou jako nějaké štěně, tak to může být občas jako pro nás dost těžce pochopitelné, že to jako někdo je ochoten vůbec absolvovat, ale opravdu stává se to čím dál častěji, ale když se ještě vlastně vrátím na zem de facto, tak Srbsko a Černá Hora vždycky byly malinko problém, protože bývaly třetí země, nebo pořád jsou, ale teďka se ty podmínky změnily a právě jim se teďka usnadní to, že není potřeba to serologické vyšetření, jak jsem zmiňovala, což je novinka pro spoustu chovatelů, takže ti tam můžou vlastně teďka jezdit jenom s tím pasem de facto a s tím osvědčením.
0: A stává se někdy, že třeba přes ty letní měsíce někdo touto cestou právě jednotlivé kusy pejsku a tak dál vyváží za účelem prodeje a že se prostě už s tím zvířátkem nevrátí? Je to možné vůbec?
1: Určitě, jo, prodej psů je celkem standardní záležitost, tady ty komerční přesuny, nebývá to... Ty zahraniční letadlem přes kontinenty stávají se samozřejmě, protože Česká republika je šikovná a umí vytvářet dobrý genetický materiál, po kterém je poptávka například hodně i v Americe, takže určitě se posílají, ale není to na denní bázi, jako ten prodej je spíš v rámci jako Evropy.
0: A když se znovu vrátíme na zem, jak jste říkala sama před malou chvílí, zmiňovala jste to vlastně i v těch vstupech, které jsme měli, že pro ty pejsky, kočičky a podobně je relativně dost stresující ta cesta. Jsou tam ty dvě váhy, jestli je víc stresující ta cesta, anebo je víc stresující to, že páníček na týden 14 dní zmizí. Jak vy vnímáte tuhletu situaci?
1: Tam bych to posuzovala úplně individuálně, protože každý ten pes nebo kočka má svůj charakter a svoji náturu a jsou takový, kteří jako mají vyloženě separační úzkost, takže jako pro ně být 2 týdny bez páníka by znamenalo jako pomalu smrt, takže tam je určitě lepší to brát sebou takové zvíře. A pak jsou takový, kteří opravdu to cestování všeobecně nemusí, mají rádi svůj klid a například jsou plemena, že jo, s tím, když to tak řeknu, nakupnutým čumákem, který jako špatně chladí sami o sobě tím dýcháním. Takže tam já za sebe osobně nikdy nevidím moc jako důvod jezdit s něma někam na jih do ještě vyšších teplot a někam na pláže, ale říkám, je to individuální a pokud někdo ví, že ten pes se strašně rád jako koupe v moři, i takové znám, tak proč ne, no, ale jako je to výdobytek už dnešní doby spíš, no.
0: Těch výdobytků je samozřejmě celá řada. Mezi ně patří i takzvané psí hotely. Jak tohle toto vy vnímáte? Jako ano, nebo...
1: No, tak to je otázka. Ono teďka je v kurzu jedna kauza, že jo? Někde z Prahy, okraje Prahy, kde to úplně nebylo vončo, když to tak řeknu. Takže to je otázka. To je takový jako vykřičník nad tady těmahle zařízeníma. Oni samozřejmě mají nějaké svoje parametry, ale nejsou například pod naším dozorem, takže my vlastně nevíme, jak to tam reálně vypadá, co tam probíhá, pokud na ně nepřijde právě nějaký podnět. Já jsem jako chápu, že člověk občas nemá žádnou jinou možnost toho pejska někam dát k rodině nebo takhle a chce cestovat, ale mně se to za mě, tentokrát ne jako za veterinární správu, ale za mě, já jsem toho nikdy nebyla fanouškem, protože mě tam trošku vadí to, kolik cizích psů je vlastně dohromady a máte to jak děti ve školce a nevíte, co si předají. I když jsou de facto očkovaní povinně proti spoustě věcem, tak prostě pořád pro mě je to takový, jakože spíš ne.
0: A pro spoustu majitelů je to samozřejmě, jako by dávali dítě do školky, co si budeme povídat. Ale pojďme ještě k jedné velmi důležité věci, která vstupuje v platnost vlastně příští týden od 1.7. a to je centrální evidence psů. Co je tam nového?
1: Ona je celá nová. Je to vlastně povinná, nebo je to zákonná povinnost pro chovatele psů. Je to ve veterinárním zákoně, už to tam je nějaký pátek, ale ten systém se tedy kompletně zprovozňuje teďka, jak jste sám říkal, od 1.7.2026. Pro chovatele psů, nebo respektive pro majitele psů, z toho vyplývá povinnost, že si musí nechat zapsat vlastně pejska tady do tohoto registru. Oni o to aktivně musí požádat toho svého soukromého veterináře. Právě Komora veterinárních lékařů je ten orgán, který to spravuje. My jako státní veterinární správa se o tom snažíme teďka spíš rozšiřovat povědomost, i když jsme to udělali na Facebooku, tak jsme hned pod tím příspěvkem schytali bídu, jako kdyby jsme za to mohli my, ale není to tak, úplně to tak není. Takže vlastně, když se teďka narodí štěňátka, tak dochází k jejich očipování a potom očipování mají být zapsáni do toho centrálního registru. Pokud to jsou pejsci, kteří už mají nějaký věk, už jsou načipovaní, tak vlastně tam by mělo dojít k tomu zapsání do toho té centrální evidence při dalším přeočkování, například na vzteklinu.
0: Takže je to až při tom přeočkování, tak. Není to o tom, že by člověk musel,
1: Ne, teď určitě nemusí chovatelé speciálně běžet, aby se nechali jako zapsat do tohohle registru, takže opravdu, až bude cesta k veterináři, tak ho požádat o to, aby byl zapsán. Já věřím, že spoustě lidem se to nelíbí, protože ono tady nějaké evidence existovaly, nicméně to nebyly vlastně tady ty státní, když to řeknu. Tohle je ta jediná oficiální a bohužel je to vlastně povinnost nejen z našeho zákona, ale postupně i z evropské legislativy, která tady ty evidence bude čím dál víc rozšiřovat, takže se tomu úplně nevyhneme nikdo.
0: A bude se to nějakým způsobem kontrolovat, případně budou tam i nějaké sankce, když na to člověk zapomene?
1: Tak kontrolovat by to měla vlastně veterinární správa, nicméně já nikoho nestraším, určitě to nebude žádná kontrolní akce, spíš jde o to, že například když se zaběhne pejsek, který potom prostě budeme to řešit, nebo bude nějaký podnět na týrání zvířat, my tam zjistíme, že pes je načipovaný, ale není v evidenci, tak samozřejmě je to porušení zákona, takže v těchto případech to určitě kontrolovat budeme, ale jinak samostatně tam se to asi snad ani zkontrolovat nedá, když si vezmeme, kolik milionů psů v České republice je, takže jenom tímhle způsobem.
0: Buďte tedy obezřetní, buďte se svými miláčky, vy ne, ale ten váš miláček by měl být v centrální evidenci psů, pokud ho doma máte. No a užijte si hlavně krásné léto, protože věříme, že nebude až tak tropické, ale že bude, dejme tomu, takové, které se hodí. To znamená, má být sluníčko, má být teplo, ale 35 zrovna být nemusí. Já moc děkuju naší dnešní hostce Heleně Radiměřské. To je to, že neumím pořádně psát, jak to píšu rychle, jak tohle dopadá, ale že je přibylová, to vím. Takže moc děkuju za to, že jste byla s námi, i za ty úsměvy, které jste posílala našim posluchačům, protože i když to jenom slyšíte, tak je to slyšet a je to hezké. I vy se na sebe doma usmívejte, i na své pejsky, kočičky a další zvířátka, které máte. No a po prázdninách se Zorkou Ježkovou se na Zvěřinec opět můžete těšit. Ještě jednou vám děkuju za návštěvu. A nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, naschle.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nejsem to já, ten kouz náš, není to tělo mých.

0: Jeden z velkých hitů, písnička Deja Vu, stále posloucháte Český rozhlas Olomouc, není to vaše Deja Vu. No a v dnešním zvěřinci se podíváme také za zvířátky do zoologických zahrad, protože ta tropická vedra trápí nejenom lidi, ale i některá zvířata právě v těchto zařízeních. Jak se jim ošetřovatelé snaží ulevit, například v olomoucké zoo na Svatém Kopečku, nám teď řekne reportérka Blanka Mazalová, která je právě u výběhu sobů.
1: Ano, dobrý den. Soby polární se teď kousek ode mě schlazují pod studenou sprchou a já musím říct, že jim tak trochu závidím. Tygr usurijský, který je doma na Dálném východě, ten zase využívá svého bazénu a na kanadské mrazy zvyklý vlk Hacnův se skrývá před sluncem v norách. Dobrou zábavu dostali medvědi baribalové. Ledové koule se zamraženým ovocem používali

0: nejdřív jako kopací míč a potom jako na nuk. No a některým zvířatům zase pomáhá krátký sestřih, například lamám, další vyhledávají stín stromů, anebo si zajdou do vnitřních ubikací.
1: No a protože nejenom zvířátka trpí těmi vedry, ale i lidé, a to znamená i návštěvníci těchto zoo, tak jak právě v té olomoucké v těchto vedrech mohou využít nějaké schlazení její návštěvníci?
0: Tak fontánku s pitnou vodou najdou lidé u vyhlídkové věže v areálu zoo a jak jsem viděla, pravidelně trasami projíždí i kropící vozy, které aspoň na chvíli sníží teplotu, prašnost a taky zvlhčí vzduch. Olomoucká zoo na Svatém Kopečku je navíc v lesoparku v podhůří nízkého jeseníku, takže návštěvníci při prohlídce můžou bez problému vyhledávat i stinná místa. Zásadně ale dodržovat pitný režim, nejlíp s nealko a s neslazenými nápoji, což je důležité hlavně u dětí, protože těch jsem v doprovodu rodičů v zoo potkala nespočet. Ošetřovatelé ale myslí i na návštěvníky se psy, jejich majitelé pro ně najdou misky s vodou u jednotlivých pavilonů.
1: A co ty, Blanko, myslíš při své práci také na to, že je potřeba dodržovat pitný režim?
0: Ano, samozřejmě, zvláště teď tady v zoo, za chvilku už bude pravé poledne, takže teplota stoupá a já jsem si sebou samozřejmě kromě dobré nálady vzala také samozřejmě nějakou láhev s vodou, samozřejmě ne alko, samozřejmě neslazenou.
1: Říká Blanka Mazolová, která nás seznámila s aktuální situací v zoo na Olomouckém Kopečku. Díky za info a naslyšenou.
0: Pěkný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: z místa. Osmek nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jsou tu prázdniny a třeba budete cestovat i vlakem a jak budou vlaky posíleny, i o tom se dovíte v našich zprávách v 11 hodin, které tu budou už za 7 minut. A do té doby ještě hezké písničky.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dělníci rozebrali schody do chrámu v centru Štamberka, musí je opravit. Policie loni zajistila drogy za více než 430 milionů korun. Fotbalisté Olomouce čeká v sobotu první přípravný zápas na novou sezónu. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 35 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Náročnou opravou prochází kostel Zvěstování Panny Marie v centru Štamberka. Práce za téměř 70 milionů korun jsou rozděleny na tři části. Rekonstrukci hlavního schodiště, obnovu a zpřístupnění schodů vedoucích do věže a opravu fasády. V těchto dnech dělníci rozebrali schody z 19. století. Na mnoha místech byly už v havarijním stavu, zatékalo do nich, popisuje stavbyvedoucí Patrik Matušina.
4: Stavba je náročná primárně svým omezeným přístupem pro mechanizace a prostorem, kdy demontované prvky zabírají značnou část staveniště. Rozebrání bylo složité ze začátku prvního ramene, když jsme ještě nevěděli, jakým principem naši předkové schodiště prováděli. Jakmile jsme zjistili, co a jak, demontáž již probíhala svížným tempem.
2: Železniční dopravci před prázdninami posilují kapacity vlaků. Třeba České dráhy cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic na západ Čech nebo do východočeského regionu. I přesto dráhy doporučují rezervaci míst. Soukromý dopravce RegioChat podle mluvčího Lukáše Kubáta na nadcházející víkend žádná speciální opatření nechystá.
5: Letos jsme kapacitu našich vlaků posílili už zhruba v polovině května a v případě zvýšeného zájmu budeme nejvytíženější spoje dál posilovat, a to jak na vnitrostátních, tak i na mezinárodních trasách. Přesto cestujícím doporučujeme rezervaci jízdenky s dostatečným předstihem, zejména na páteční a víkendové spoje, o které bývá i během letních prázdnin tradičně velký zájem.
2: Distribuce drog se přesouvá do online prostředí, k prodeji dochází i přes šifrované aplikace. Uvedla to ve výroční zprávě za loňský rok Národní protidrogová centrála. Drogy doručují kurýři, prodejci je také posílají jako běžné zásilky nebo je ukrývají na předem domluvených místech. Pouliční prodej ustupuje do pozadí. Policisté loni zajistili drogy za více než 430 milionů korun. Oproti roku 2024 je to zhruba o 37 milionů více. Česko čeká podle předpovědi tropický víkend. Teploty se budou na některých místech zřejmě blížit 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Některé skupiny lidí by ale měly být podle lékařů na pozoru.
6: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
7: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
6: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
7: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
6: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
7: Opatrní by měli být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Fotbalista Olomouce čeká zítra první přípravný zápas na novou ligovou sezónu. V Hutisku na Zlínsku nastoupí v sobotu v 11 hodin proti Ružomberku. Sigma pod vedením trenéra a sportovního ředitele Pavla Hapala má v plánu sehrát celkem 6 zápasů. Vrcholem bude soustředění v Rakousku, kam tým zamíří příští týden.
3: Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Přerovsku u obce Troubky havarovalo osobní auto s dodávkou. Tvoří se tu kolony, dejte pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Já se tak vždycky modlím, aby nebyl ten vítr aspoň slabý, ale přívětivější. Severní ne úplně krutý, ale ne z toho jihu, aby se trošku aspoň rozfoukalo, zafoukalo, osvěžilo. No třeba večer, alespoň pro vyvětrání v těch následujících nočních minimech kolem 24 stupňů Celsia a denních maximech až ke 40. Vrchol tedy v neděli na Moravě, možná ještě Cancourek do pondělka. No a tak Jarka Vykoupilová těsně předpolednem v horkém dopolední s datem 26.6. v Českém rozhlase Olomouc probere pot. Muži, ženy, kdo má víc, tedy potních žláz, a jak s ním tedy naložit, provonět to aspoň trošku. No a za chvilinku pozvánka též od Mirka Kobzy, respektive reportáž o dárečku ke konci školního roku. Ten dostali v Zábřeze žáci základní školy a také Domů dětí a mládeže Krasohled na sídlišti Severovýchod Zábřeh. Poté, co se u školy otevřelo nové víceúčelové hřiště a sloužit bude nejen o prázdninách, nejen škole ve školním roce, ale všem tamním dětem. Podrobnosti z hřiště od Mirka Kobzy ze Zábřehu už za chvilinku. Hračička.

0: zvířátka přepravovaná a při vyřizování lejster čekající na hranicích zapředl jsem hovor. Ano, s paní odbornicí ze zvěřince, ale samozřejmě i ti pejsci, domestikovaná zvířátka, miláčci naši v autech u supermarketů, no a pak taky děti a seniori, prosím, buďte na ostatní, buďte na sebe opatrní i ohleduplní, předvídejte případně i za ostatní také na cestách v těch horkách. No a zvažte, kdy využít třeba i nového, víceúčelového hřiště, které má už od středy Zábřežská základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled na největším sídlišti severovýchod Zábřeze. Přestože školní rok končí, hřiště neosiří, protože bude zřejmě i v horkách sloužit mimo školní výuku široké veřejnosti, zejména dětem právě ze sídliště. Byli jsme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc u otevírání nového hřiště Zábřeze a také jsme si povídali s prvními hosty, kteří se zúčastnili.
1: Já vás poprosím o slavnostní přestřižení originální sítě, nebo chcete-li pásky, abychom areál přivedli k životu. Kdo to přestřihne nejdřív, vyhrává. Jedem, do toho! Děkuji, veliký potlesk.
2: Starosta města Zábřeh František Jon a otevření nového hřiště. Když jsme se naposledy o tomhle projektu bavili, tak to vlastně bylo teprve na papíře, tak spokojenost s tím, jak to dopadlo?
3: Jednoznačně, jednak s tím, že se nám podařilo společně udělat takovouto investici a jednak já mám vždycky u každé investice největší radost, když ožije. A tady to bývalo tak, že přes plot pokukovali kluci a holky, dospělí a říkali, už bychom si rádi ty povrchy vyzkoušeli, proběhli se, zasportovali, což je samozřejmě úplně to nejlepší. A taky je skvělý, že se to podařilo udělat tak, že hřiště bude k dispozici v odpoledních hodinách, o víkendech, o prázdninách. Bude možnost ho používat.
2: 15,5 milionů celková investice. Jsou to všechny peníze nebo ještě se bude něco dodělávat?
3: Tohle je samozřejmě další etapa v rámci celého vnitřního areálu školy, protože v těch minulých letech se realizovalo dětské dopravní hřiště. Zároveň se podařilo ve spolupráci s lesci vybudovat lezeckou stěnu Severka, takže tou další etapou je vybudování asfaltového zpevněného povrchu, který vlastně bude sloužit ale pro potřeby školy. No a ještě v tomto areálu plánujeme krytou boldrovou stěnu, protože je vidět, že ta lezecká stěna slouží a hlavně v zimním období lesci nemají kde trénovat, což je taky velmi se rozvíjející sport. Takže já mám velkou radost hlavně z toho, jak to hřiště se rychle povedlo naplnit zájemci o pohyb a o sport a kež těch hodin, co tady stráví, je hodně.
2: Účastníkem otevření nového hřiště na 4. základní škole byl i zábřeský triatlonista David Jílek. Co myslíte, Davide, může takové hřiště pomoci třeba vychovat vaše nástupce?
4: Já myslím, že určitě. Hlavně je to další motivační prvek pro ty děti, kde se můžou scházet, kde můžou trávit volný čas a mají ten prostor. Tady je sídliště, je tady spoustu dětí, spoustu rodin. Už jenom to, že to tady stojí, to hřiště, tak určitě to bude lákat ty děti k tomu pohybu.
2: Mimochodem, jak byste začínal v takovém věku, jak jsou někteří tady žáčci, kteří tu pobíhají?
4: Já jsem začínal s rodiči, protože rodiče, děda aktivně sportovali všichni, takže my jsme se věnovali všem sportům průřezem celého roku, ať už to byly letní, tak zimní sporty. A s tou specializací jsem začal někdy trošičku později, až třeba těch 17-18 let.
2: Takže kdybyste radil rodičům, jak z nich udělat vrcholové sportovce, tak začít tady a potom se rozhodnout.
4: Já si myslím, že určitě. Ta brzká specializace není určitě správná, určitě ten všeobecný rozvoj a hlavně ty děti, ať u toho sportu zůstanou. Nemusí být vrcholovým sportovci, ale je to součástí běžného života.
2: Ředitel 4. základní školy Jaroslav Vít tady předvedl na začátek i krásný taneční výkon na tom hřišti. Jako tělocvikář a jako ředitel spokojen s tím, co tady vzniklo?
5: Naprosto maximálně. Tohle je něco, co byl mým snem. Když jsem nastupoval, bylo velké, velké přání a ten jsem se mi splnil. Zmotnil se do naprosto úžasného areálu, který je nejenom atletický, ale celkově sportovní. A jsem i rád, že tohleto sportoviště úžasné moderní bude sloužit i veřejnosti, protože to si myslím, že tady chybí na sídlišti a proč ho nevyužít.
2: Právě se spousta lidí ptalo, jestli sem budou moci přijít, proč se otevírá hřiště před prázdninami, takže teďka skončíte školní rok a začne tady se řádit a potom přijdete a zjistíte, jak to dopadlo.
5: Tak budu fakt, že ne, protože samozřejmě jedna z věcí, kterou jsme tady chtěli mít, tak byl kamerový bod, aby jsme to tady měli pohlídané. Bylo by škoda tak pěkné hřiště si neponičit. Plus jsme domluveni s městskou policií, která bude to i otvírat, zavírat a i tak svým způsobem kontrolovat ten provoz tady. Takže věříme tomu, že po prázdninách se tady setkáme s krásným hřištěm stále.
2: Od kdy do kdy bude otevřeno?
5: Přes prázdniny bude otevřeno od 12 do 8 do večera a potom přes školní rok to bude vždycky po skončení našeho provozu ve škole a do DM, to znamená od 4 do 8.
2: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
6: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.
1: Přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Snad máte třeba něco na svlažení, na doplnění pitného režimu, vždy po ruce, na blízku, stejně jako váš Český rozhlas Olomouc v 11.26, 26.6. za horkého dopoledne. No ještě bude potřeba hodně tekutin a třeba nějaký ten stínek, chládek a možná i režim a la. Španělé, Portugalci ti věděli, jak na to dlouhodobě, no a teď to importujeme i k nám, to podnebí, to klima. Takže ne začátky akcí ve 14. v 17 hodin, ale co takhle až od 20. hodiny 30. minuty, jako v sobotu od 20.30 u sportovní haly Ecce-Homo ve Štenberku. Tam se uskuteční třetí ročník Open Air večerního koncertu filmových melodií s orchestrem Harmonie Šternberg. To by mohlo být moc pěkným zážitkem a pohlazením, pofoukáním. Diváci se mohou těšit na skladby z repertoáru Aby, z muzikálu Bídníci, z filmu Rocky nebo Sedm statečných. Takže i jímavé melodie strhující doplněné multimediální projekcí na velkém plátně. Areál se tedy otevře v 19.30, no ale ve 20.30 potom začátek a pak až do večera. Odpoledne siestu, prospat to a večer třeba i trošku zařádit podle možností a předpokladů. V sobotu se třeba zase na náměstí Svobody v Mohelnici promění od 10. do 20. hodiny tento areál v kulinářské centrum regionu při prvním ročníku Street Food Festivalu Mohelnice. No jestli se bude grilovat na slunci, nebo k tomu bude i nějaké topné tělísko, uvidíme, ochutnáme v sobotu náměstí Svobody Mohelnice od 10. až do 20. hodiny. Pojďme na skok na Prostějovsko a třeba možná i do klimatizovaného muzea nebo do depozitářů. Už v pátek od 17. hodiny se v muzeu a galerii v Prostějově koná akce Přespávačka v muzeu pro děti ve věku 6 až 11 let. Čeká je večerní program, noční výprava mezi uměleckými díly, tvoření, spousta zábavy, při níž zjistí, co se děje v muzeu, když zahasnou světla, ale určitě ne, doufám, ta klimatizace, pokud tam mají. Muzeum galerie Prostějov od 17. hodiny, akce pro děti.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

odpoledne, siestička, spánek, kdo to zvládne v těch vedrech, anebo má dobré chlazení, zatažení, klidně, cokoliv vám vyhovuje, prosím, buďte na sebe opatrní, ohleduplní, vycházejte si, vycházejme si vstříc v těch vedrech, třeba i na cestách. No a pak akce rozloučení v tom prázdninovém už režimu, rozloučení se školou, přivítání prázdnin, také dle libosti a se spoustou akcí i v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc za všechny ostatní, protože jich je nespočet. Však víte, třeba u vás nějaká moc krásná, ta nejkrásnější. A když jsme tu měli trošku třeba trampský ohýnek, folkové, bluegrassové tóny, teď v dopoledním vysílání, co takhle rozloučení se školním rokem 2025-26 v indiánském duchu. Sokolský park v Kralicích na Hané hostí v sobotu rozloučení se školním rokem v indiánském duchu. Ale pozor, od 15. hodiny 30. minuty v Kralicích čekají děti hry, stezka s úkoly, posezení u táboráku se zpíváním a kytarou, opíkačka, možnost přespat ve stanu s rodiči, celé odpoledne doprovodí DJ Honza Gotwald, připraveno bohaté občerstvení, tedy bude potřeba to zásobovat a hodně chladit. Sobota, rozloučení se školním rokem už od 15.30 a pak celé odpoledne podvečer v indiánském duchu v Kralicích. No a dál třeba naskok například do kostelíčka, že by chládeček v sobotu se uskuteční komentovaná prohlídka areálu kostela narození Panny Marie v kostelíčku v Hranicích. Ta akce začíná také v 15 hodin, prohlídka trvající zhruba hodinu a půl, návštěvníky provede hřbitovem interiéry, kaplí svatého Antonína z Padovy a samotného kostela, průvodce, tak to je krásné a hladivé, pan Jiří Nebeský, kapacita 35 osob, vstupenky v předprodeji v Ticku, v turistickém informačním centru a také online, jde o hranice prohlídku kostela narození Panny Marie v Hranicích. No a teď jde o výlety do let 80. Ty trumpety známe třeba ze znělky pořadů Kufr, o poklad Anežky České a také z prvních hitů Pavla Vítka. Ty patří právě Pavlu Vítkovi a písni Víš, jak se mi líbíš.

0: Delta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: se vždycky říká česká Olivia Newton-John, tak to by mohla být americká Petra Černocká. A to byla ona, Olivia Newton-John, tedy originál If Not For You, nikoliv I'm Not For You, jak nám to milně opět píší. Za chvilinku taky pohlazení od Jiřího Korna, ale je troška Big Beatu z Košic od kapely No Name. No a teď aktuálně, ovšem samozřejmě i univerzálně pojatá babská rada na dnešní den, tedy set zajímavostí, tentokrát od Jarky Vykoupilové do horkého dopoledne.
1: Babské rady.
2: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

Tak tady Košice v kaplánou je Igor Tymku, třeba i na nějakém letním festivalu, tady tam to vždycky rozparádí, rozdovádí. Ovšem máme pro vás ještě výlet do Paříže s Vaneskou Paradí a za jedním taxikářem snad bude mít klimatizaci. A za chvilku taky cestování a cestovko, cestovní pojištění a taky ten evropský průkaz, modrá kartička, stačí nebo si raději komerčně připojistit? Víc ve zprávách.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Mikulovicích na Jesenicku začne fungovat nová budova sociální služby. Prezident potvrdil termín komunálních voleb. Budou 9. a 10. října. Návštěvnické jeskyně dnes přechází na prázdninovou otevírací dobu. Odpoledne bude převážně jasno s teplotami do 35 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Lidé se závislostmi budou moct od července využívat novou budovu sociální služby v Mikulovicích na Jesenicku. Nechala ji vybudovat nezisková organizace Darmoděj vedle stávající nemovitosti, která nevyhovovala mimo jiné z kapacitních důvodů. Pokračuje ředitel organizace Josef Vondrka.
2: Projekt je financovaný z Fondu národní obnovy, jedná se o evropský projekt, takže ho financovala Evropská unie, samozřejmě administrovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ta cena toho projektu byla 30 milionů korun, s tím, že je tam naše nějaká minimální spoluúčast 1,2 milionu. Další terénní úpravy, které jsme my jako organizace zajišťovali, jsou v hodnotě 1,5 milionu korun.
1: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolupodepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů a částí. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. Potvrdil to Petr Koblížek z Asociace pojišťoven.
3: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici, nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
1: Lidé mohou ode dneška navštěvovat 13 českých jeskyní podle prázdninového režimu. Otevírací doby jsou delší a prohlídky častější. Obvykle začíná letní režim až v červenci. Správa jeskyní se ale snaží vyjít vstříc rodinám s dětmi, kterým letos končí školní rok dříve. Na nízké teploty v jeskyních upozorňuje mluvčí jejich správy Petr Gajdoš.
4: V těchto horkých dnech se také můžou návštěvníci v jeskyních ochladit, protože tam třeba v Moravském Krasu celoročně kolem 8 stupňů Celsia, což ale také radíme návštěvníkům, by se na to taky dobře oblékli, protože když třeba prohlídka trvá hodinu, tak by se mohli solidně z toho šoku nachladit. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje na trávě. Těsně před Wimbledonem v Banhomburgu v souboji o postup do finále čeká odpoledne Rumunka Ruseová. Počasí. Odpoledne bude jasno, přechodně i oblačno, teploty 32 až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 28, fouká slabý severní vítr. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 37 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 30, povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 na 312. kilometru ve směru na Brno stojí porouchaná dodávka. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Na přání Českého rozhlasu Olomouc dneska určitě přivítají ty, kteří budou hrát školákům. Dostali vysvědčení a písničku si určitě zaslouží. Telefonní číslo je 221 555 444, SMS-ková linka je 723 70 33 51. Také dnes vám pěkné odpoledne přeje Tomáš Kedzior a ještě inspirace z kalendáře. Dneska Adrian a Adriana, zítra Ladislav a Ladislava a v neděli potom Lubomír a Lubomíra.

telefon 221 555 444, to je linka do vysílání Českého rozhlasu Olomouc, SMS-kové číslo 723 70 33 51. Máme tady už první vzkazy do Strupčína k narozeninám paní Pavle Hamplové, hodně pohody, zdraví, radosti z vnoučat i pravnoučat přejí Jitka a Jenda. Písničku posíláme také panu Antonínovi do Bedihoště, taky všem, kteří ta horka snášejí špatně, píše paní Jana z Nového Malína.

0: vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme pana Františka do Javorníku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc v tomhle horkém období a měl bych taky jednu takovou horkou písničku, která prostě pasuje trošku tady k tomu dnešnímu počasí. Přesně tolik mě ukazuje teploměr tady v Javorníku. Toto písničku bych chtěl pozdravit na svoje rozhlasové přátele, to je paní Milena v Broumově, paní Irena v Ulíně, Jana z Hrabenova, Jana z Jeseníku a Jarmila z Javorníku. Všem přeji, ať to přežijí tady v tomhle horkém počasí a zas někdy naslyšenou.
0: Pěkně zdravíme a ta přeje. Písnička mluví za vše, zpívá Josef Laufer.

Takový překvapivý konec měla písnička Josefa Laufra. Přáli jste si na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Další věnování patří paní Bohunce Danielové, došť do nemocnice v Šumperku. Hodně zdraví a brzké uzdravení, pěkné prázdniny přeje paní Květa. A další krásné prožití prázdninových dnů přejeme všem seniorům v klubovně na Rybníčku v Žulové i okolí. Dodržujte pitný režim, užívejte si prázdniny s vnoučaty, píše paní Marci z Rybníčku.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: A v písničkách na přání vítáme paní Lídu z Olomouce. Dobré poledne.
3: Dobré poledne, pane Tomáši, já vás srdečně zdravím, děkuji za přijetí a přeju vám všem do Českého rozhlasu Olomouc krásné další dny. Dnes bych chtěla poslat písničku pro radost a pro potěšení paní Lidušce Pytlíčkové do Senice na Hané, Fanince Dostálové, Fanince Rosypalové, Lidušce Uchytilové, Zdeničce Šínové s Jarmilkou, Vlastičce Chytilové do Senice též. A všem posluchačům přeji krásné dny, ale prožité ve zdraví. Všichni se moc opatrujte a děkuji vám všem za přízeň. Děkuji, pane Tomáši, vám též. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Naslyšenou přidáváme věnování k dnešnímu svátku pro moji vnučku Adriánku Zelovou ze Štemberka. Hodně zdravíčka, štěstí a lásky, úspěchy ve škole, krásné prázdniny a vše dobré přejí společně máma, táta a babička Zelová.

0: vysílání Českého rozhlasu Olomouc vítáme pana Honzu ze Šumperka. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
0: Honzo, posloucháme vás.
1: Pane redaktore, já bych prosil paní Dvořákové Alence, má nová narozeniny, výrazný, a nebudu říkat, já to ani sám nevím. Prosím vás, zahrajte i toho Bartu Barcarolu.
0: Rádi to uděláme, paní Dvořákové, posíláme Barcarolu, zároveň věnujeme i kamarádce Janě Zezulové a Marii Šulové Domohelnice, které rádi poslouchají Český rozhlas Olomouc. Radost a potěšení posílá Jana. Písnička patří také do Bludova, paní Majce a Aničce, dále zdravím Helenku do Uhelné, Vlastinu do Krnova, Zdeňku v Uničově i ve Vápené paní Aničku, píše Marci z Rybníčku.

Barcarola zněla vysíláním Českého rozhlasu Olomouc, tak máme před sebou druhou půl hodinu písniček na přání, můžete do ní zavolat 221 555 444 nebo napsat SMSku na linku 723 70 33 51. K narozeninám teď hrajeme naší kamarádce Vlastě Nevařilové ze Sobotína. Vlasti, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, také všeho dobrého a ještě jednou toho zdravíčka píšou posluchači Juříkovi. Věnování je také do Chromče, kamarádovi Ivanovi a jeho manželce, pozdravuje pan Honza ze Šumperka.

0: Marta Kubišová v Českém rozhlase Olomouc. Další telefonické přání bude od další Marty, tentokrát z Havířova. Dobrý den.
1: Krásné, nádherné, horké léto. Zdravím vás, Tomašku, i celý rozhlas Olomouc i okolí. Všechny oslavince. No a všem vám posílám písničku pro radost, pro potěšení. Prostě, ať máte dobrou náladu a život, ať berete sportovně a rozumíte si v rodinách a proces práci, prostě i v osobním pracovním životě, a všechny zdravím do Krnova, který z jsem vyrůstala. Pane Tomášku, děkuji a nashledanou.
0: Zdravíme na cesty a posíláme vybranou velmi letní písničku.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Páteční písničky na přání paní Bohumila z Olšan u Šumperka je momentálně v nemocnici. Přejeme hodně zdravíčka, dobrý den.
4: Dobrý den, pane Tomáši, já zdravím Olomoucký rozhlas, všechny pracovníky a posílám známým kamarádkám písničku Za rok se vrátím, snad to bude dřív, a chtěla bych zahrát Květušce, Vlastě, Marušce Kamlarové, do domečku v Olšanech všem, potom mýmu pravnoučkovi malýmu a vám všem hodně zdraví a hlavně těm dětem, kteří dneska ukončili školní rok a budou vyrážet do volné přírody. Dávejte na sebe velký pozor. Mějte se všichni moc a moc dobře. Všechny pozdravuju ty, co poslouchají a nechávají si hrát. V Kolšově všude možně. Děkuji moc krát a nashledanou.
3: Tak hezky zdravíme. Věnování posíláme rodince Hradečné, Černé, Březíkové, paní Zdeňce a Toníkovi. Krásný slunečný víkend přeje posluchačka Boženka. Hrajeme také do Dolních Studének, písnička k narozeninám Honzovi Válkovi. Hodně zdraví a všeho dobrého přejí přátelé.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, paní Zdenka volá z Uničova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro klidný a pohodový den posílám Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Síglové do Doubravice, Marci do Žulové, Evice Brožové do Strukova a Lidunce Uchytilové do Jeseníku a všem přátelům a známým i těm, kterým nikdo nezahraje. Moc vás všechny zdraví, Zdena z Uničova. Děkuji.
0: A tady už je oblíbený Tymián.

0: vysílání z Českého rozhlasu Olomouc. Má ho pro nás paní Zdeňka z Určic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Pěkné odpoledne vám a všem posluchačům. Tuhle písničku bych ráda věnovala paní učitelce Zdeňce Šugárové, malinko se zpožděním, ale i tak přeji všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko, hodně lásky od vaší rodiny a všech blízkých, které máte i vy moc ráda. Byla jste dříve paní učitelka, takže teď si užívejte krásných ještě dní. Děkuji ještě jednou, mějte se moc hezky a moc vás zdravím. Naschledanou.
0: A bude to další letní písnička na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a další hodinka na vaše přání, tentokrát se skladbami lidovými a dechovými, bude dneska odpoledne nebo v podvečer mezi 18. a 19. Teď po zprávách v Českém rozhlase Olomouc oblíbený pořad Vesele a zdravě. Je letní.

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotině a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci opraví chodník a autobusovou zastávku v Uničovské ulici v Šumperku. Vzhledem k vysokým teplotám bude o víkendu zavřené podkroví Olomouckého muzea moderního umění. Litovel hostí folkový minifestival. Zítra bude jasno s teplotami do 37 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Autobusová zastávka a přilehlý chodník v Uničovské ulici v Šumperku se dočkají opravy. Důvodem je jejich špatný stav. Práce začnou na podzim. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Současný stav chodníku i autobusového zálivu v Uničovské ulici si už rekonstrukci zaslouží. Proto připravujeme úpravy, které přinesou bezpečnější a pohodlnější nástup do autobusu i lepší podmínky pro chodce.
1: Expozice v podkroví Muzea moderního umění v Olomouci budou o víkendu mimo provoz. Důvodem je současné parné počasí. Vyplývá to z informací na webu muzea. Od letošního října by se cestující v Uničově mohli využít moderní autobusové nádraží. Opravy za více než 25 milionů korun začaly v těchto dnech. V areálu nádraží vznikne nová výpravní hala s čekárnou, zázemí pro řidiče a lidé budou moct ocenit i kryté přístřežky u autobusových stanišť, říká zástupce soukromého vlastníka areálu Jiří Kašpárek.
4: Přístřežky tady také bohužel nebyly, to staré autobusové nádraží opravdu neodpovídalo tomu dnešnímu nějakému komfortu, takže budou tady samozřejmě kryté zastávky, bude jich celkem 6 stanovišť s krytými přístřežky plus tam budou 3 výstupní zastávky.
1: Vodácká restaurace Loděnice v Litovli dnes v 7 hodin ožije folkovým minifestivalem. Na přehlídce vystoupí kapely Jdou na boso a Radimec and Old Horses. Pokračuje za skupinu Jdou na boso Aneta Vavřinková.
5: My hrajeme takovou, řekněme, lehkou folkovou muziku, která je založena na nějakých životních událostech nebo dění kolem nás, ať se to týká mě nebo kterékoliv členky vlastně naší kapely. Je to taková muzika z lidského dění, řekněme. Sport.
1: Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nejde o impulzivní rozhodnutí a v českém fotbale by se měla změnit řada věcí. Hráč německého Leverkusenu nastoupil za národní tým naposledy na závěr skupiny mistrovství světa proti Mexiku, kterému Češi podlehli 0-3 a do play-off neprošli.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici za čerpací stanicí směrem ke Skrbni na Olomoucku se střetla 3 osobní auta a dodávka. Pravý jízdní pruh je tam uzavřený a tvoří se tam dlouhé kolony. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Zeithamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
6: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
7: Tak.
6: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíc setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
5: Bleh.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 centimetrů?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zase nejčastěji mají nositelky lodiček, protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajtamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otlaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta vodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Takže když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny nervů. Některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy dělohu. Mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No, právě pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze a jak dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás lecus začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty, jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky snít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch šněrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 80 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do boty, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenonkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
2: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje
2: objednat.
0: No
2: tak si k tomu přidám, jo takhle, objednat. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo. Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně našlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do boty, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě

0: Pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kde je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku. Nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které, paní doktorko Cajdamová, děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjedou bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si to můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dobrovolní hasiči chladí vodou z cisteren centrum Přerova. Do kostela ve Staré Vodě na Libavé se vrací původní barokní skříně. Na dnešním koncertu Olomoucké moravské filharmonie se představí 10 dirigentů. Zítra bude jasno s teplotami do 37 stupňů. Hezký den vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Do centra Přerova vyrazily dvě cisterny dobrovolných hasičů. Kvůli tropickým teplotám budou obchlazovat cesty a chodníky. V ulicích města budou taky o víkendu. Uvedl to jejich velitel Petr Štěpánek.
4: Mám předdefinované 4 trasy, jsme chtěli nějakým lahovacím proudem prostě schlazovat ovzduší a samozřejmě i přilehlý nějaké cesty, chodníky podle situace, jak nám to půjde a je možný provoz. A ten Přerov je hodně betonový, tak je potřeba pro to aspoň něco udělat v našich silách.
3: Do zákristie kostela svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé se vrací po více než 70 letech 6 původních barokních skříní. Sloužily k uchovávání kněžských rouch. Po zrušení chrámu v 50. letech minulého století byly převezeny do Přerova. Pokračuje Aleš Tománek ze spolku Poutní místo Stará Voda u Libavé.
5: Skříně byly vyrobeny v roce 1767 až 1770, je to vrcholně barokní záležitost, byly udělány na míru a jsou vlastně nádherně intarzované, tedy vykládané různými druhy dřeva. Určitě velkým unikátem je to, že ty skříně vůbec přežily, nezanikly spolu s tím mobiliářem, tedy vybavením toho chrámu, který zanikl vlastně z 90%.
3: Meteorologové varují na víkend před extrémními teplotami. Zítra můžou překročit i 37 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, v Praze a taky na jihu Moravy. V neděli se můžou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům. Extrémní výstraha bude navíc platit už na většině území republiky. Hudebníci Moravské filharmonie Olomouc dnes od 19 hodin odehrají v sále Reduta poslední koncert před začátkem letních prázdnin. Zazní na něm například skladby Petra Iljiče Čajkovského nebo Antonína Dvořáka. Jako solista se představí koncertní mistr Patrik Sedlář. Pokračuje mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
6: Během koncertu se u taktovky vystřídá 10 dirigentů z různých částí světa, jako z Japonska, Číny, Litvy, Lucemburska, Španělska, Norska nebo Spojených států amerických. Posluchači tak budou mít jedinečnou příležitost vnímat, jak výrazně osobnost dirigenta ovlivňuje interpretaci slavných děl světového repertoáru. Sport.
3: Aktuálně nejlepší český tenista Jiří Lehečka zahájí Wimbledon proti Australanovi Popirinovi. Jakuba Menšíka čeká Brit Samuel. Mezi ženami je hned v prvním kole na programu duel Češek Karolíny Plíškové a Terezy Valentové.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 30, povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na silnici první třídy číslo 46 u obce Libina na Olomoucku probíhá údržba kanalizace. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Skvělé ceny v soutěži Hřebíky, rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou, rubrika Co v učebnicích nebylo, a nebo třeba Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, co by hostem, tak to je jen výběr z odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc v pátek 26. června. U mikrofonu je Tomáš Kedzior a já vám přeji dobré odpoledne.

0: Vím.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Tak u telefonu je dneska Tomáš Kedzior. Soutěžíme, už jsem před chvilkou představil alespoň trošku ty ceny. Tak máme tady nádherný porcelánový hrnek Českého rozhlasu. Je tady takzvaná fleška, neboli disk Českého rozhlasu. Je tady také třeba kvalitní CDčko od Richarda Pachmana s vynikající a originální muzikou. Doporučuji, to album se jmenuje Je vůle žít. A máme tady také knihu s názvem Láska na klíč, romantická pěkně, jak má na léto být, vydavatelství Kazda. Soutěžní telefon 221 555 444 a první už se hlásí. Hezký dobrý den, kdo pak je na lince?
4: Dobrý den, Honza z Uničova.
3: Honzo, zdravíme pěkně do Uničova. Vám i ostatním připomenu, že otázek je celkem 10, že potřebujeme 3 správné odpovědi k tomu, abyste vyhrál, no a že na každou otázku je limit 10 vteřin. Případně bývá občas nějaká výjimka, ale na to včas upozorním. Takže Honzo, 10 otázek na úvod, už je to na vás.
4: Tak, od jedničky to
3: jedničku. Honzo, ze kterého rodu po otci byl český král a římský císař Karel IV. Buď toto byl Přemyslovec, nebo Lucemburg, a nebo Jagellonec.
4: Přemyslovec.
3: Dáváte tituju. Přemyslovce.
1: Jau.
3: Typoval jste to vedle Lucemburg, po tatínkovi Janu Lucemburském. No jo. A maminka Eliška Přemyslovna, ale po tatínkovi se to jaksi určuje. A jinak ten rod vlastně spojil s přemyslovskou tradicí. Tak to byl pan Honza, přejeme šťastnou cestu. Vítáme druhého soutěžícího, kdo to bude, dobrý den.
5: Krásné horké odpoledne, Pavlína.
3: Tak, paní Pavlíno, byla otázka jedna, tak co dál?
5: Zkusíme pět.
3: Pětku. Myšlenkový postup, který rozkládá vymezený celek na jeho prvky, se nazývá anamnéza, analýza anebo syntéza.
5: Tak to C.
3: Je to Cčko.
1: Jau.
3: To je spíš obráceně. Analýza rozkládá složitý celek na jednodušší části. Pavlíno, zdravíme, horké odpoledne, pěkně přejeme, naslyšenou. 221 555 444. Třetí soutěžící, dobrý den.
6: Dobrý den, Alena.
3: Tak, paní Aleno, byla jednička, byla pětka.
6: Tak trojku.
3: Tak trojku. Kdo zkomponoval známý smyčcový kvartet Z mého života? Smetana, Janáček nebo Dvořák?
6: Janáček.
3: Dáváte Janáčka.
1: Jau.
3: Bedřich Smetana, 1876, a už to komponoval jako hluchý. Představte si to, a jak je to krásné. Aleno, zdravím, naslyšenou. Tak ani tentokrát jsme neslyšeli správnou odpověď, ale věřím, že se toho dočkáme. Soutěžní číslo 221 555 444. Máme fuč 3 otázky, no a jsme zvědaví třeba právě na tohoto soutěžícího. Kdo to bude? Dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu Aleš Brno.
3: Pane Aleši, jednička, trojka, pětka, zatím jste to brali po lichých, tak co vy?
7: Trojku.
3: Trojku, tak ta právě byla jednička, trojka, pětka.
7: Jo, ty byli, aha. Jasně, takže dvojku.
3: Takže dvojku. Aleši, pokud byste slyšel dva puberťáky a jeden říká tomu druhému, jdeme felit, co tím má na mysli? Buď to jezdit na skejtu, bruslích či koloběžce, nebo jít posedět s přáteli, popít, pobavit se, a nebo dát si marihuanu. Jdeme felit.
7: Tak já bych řekl dát si tu marušku.
1: Jau.
3: Je vidět, že jim taky nerozumíte, Aleši. Správně bylo Bčko, jít posedět s přáteli, popít, pobavit se. Nedá se vyloučit, že ta možnost C by jaksi spadala do té možnosti B. No ale už to nechme to na nich. Aleši, zdravím pěkně, naslyšenou.
7: Dobrý den, nashle.
3: Tak, hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, čekáme na výhru. Kdo pak to je právě teď? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pavel.
3: Pavle, hezky vás zdravím. Odkud pak nám voláte? Prozraďte.
8: Střinecka.
3: Střinecka, a přesněji, Pavle?
8: Jmenuje se ta obec Tyra.
3: Do Tyry. Samozřejmě známe, zdravíme, je to tam pěkný kout Slezska. Pane Pavle, pro vás soutěžní otázky od 6 do 10 a zbyla tu ještě 4.
8: Tak dáme 4.
3: Dáme 4. Pavle, jaký je součet úhlů v trojúhelníku? Je to vždycky 100 stupňů, 180 nebo 360?
8: Tak abych to spočítal, 1, 2, 3, 180.
3: A spočítal jste to dokonale. 6, 7, 8, 9 a 10. Pavle.
8: 6.
3: Nejstarší národní park Spojených států amerických se jmenuje Grand Canyon, Yosemite anebo Yellowstone.
8: Typnul bych ten Yellowstone.
3: Víte, že jste to typl správně. Pavle, a já k tomu dodám, že Yellowstonský národní park byl vyhlášen 1. března 1872 a je tak nejstarším národním parkem nejenom v USA, ale i na celém světě, takže tleskáme. Je to nádherné místo, kde jsem také nebyl. A co vy? Znáte to tam?
8: Slyšel jsem o tom.
3: Aspoň jste slyšel. Pavle, vy jste před výhrou. Pojďte dát otázku 7, 8, 9 anebo 10.
8: Tak 7.
3: Tak sedmička. Budeme hádat kousek textu jedné známé, ale opravdu známé české písničky a hlavně jejího autora a zpěváka. V té písničce se zpívá o tom, že dotyčný muž je otřesen otřesem a někdo mu potom bere hlavu do dlaní. Stoprocentně to znáte a teď mi řekněte, jestli to zpívá Michal Malátný, nebo Janek Ledecký, anebo Vladimír Mišík.
8: Nebo Janek Ledecký, anebo Vladimír Mišík. Nemám zeleného ponětí. Dáme Ledeckého.
3: Dáte Ledeckého. Pavle, při vás. Dneska stáli všichni svatí, je to písnička Všechno bude fajn od Gentouru. Tu určitě znáte, že jo?
8: Slyšel jsem ji možná.
3: Tak, určitě ano. Tleskáme panu Pavlovi, zdravíme až na tu dálku do obce Tyra, doporučuji tam třeba nějaký prázdninový výlet a my nekončíme, protože zbývají právě a jedině tři soutěžní otázky a tím pádem je tady poslední soutěžící, který když třikrát odpoví správně, tak tu výhru má doma. Hezký dobrý den, kdo pak s námi je na telefonu?
0: Dobrý den, Zdeněk Čepčína.
3: Pane Zdeňku, vy jste to stihl poslouchat od začátku, nebo jste spíš...
0: Nestihl.
3: Dobře, nebudu se ptát, jestli to bylo těžké, lehké, každopádně vy tady máte dvě lehké otázky a jednu trošku obtížnější, ale ne zase moc. Takže osmička, devítka a desítka.
0: Tak začneme po osmičkou.
3: Dobře. Když vám lékař diagnostikuje sarkom, co máte? Za A křivici prstů, za B zhoubný nádor, anebo za C počínající hluchotu?
0: Asi Bčko.
3: Je to to Bčko. Sarkom je obecně jakýkoliv zhoubný nádor nějaké pojivové tkáně. Devítka, desítka.
0: Devět.
3: Kolik procent kyslíku obsahuje zemská atmosféra? Buď to 21%, nebo 45%, anebo necelých 60%.
0: Asi necelých 60.
3: Je to jenom 21, ale i to nám stačí k tomu, aby jsme se neudusili. Jinak je tam hlavně dusík, 78%. Zdeňku, co vy máte v plánu na víkend? Pojďte nám říct.
0: Nic nemám v plánu, protože jsem po operaci, tak se léčím.
3: Takže se léčíte. Co to horko? Vadí, nevadí? Zvládáte to nějak?
0: Ne, jak to zvládáme, no.
3: Zvládáte. Zdeňku, hodně zdraví přejeme vám. Loučíme se s touto soutěží. Dopadla nakonec úspěšně pan Pavel, který volal až zdaleka ze Slezské Tyry. To nakonec dotáhl do konce a my jsme rádi. Další hřebíky zase zítra v našem vysílání touto dobou.

0: Porta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Už ze zpráv Českého rozhlasu Olomouc jste se dozvěděli, že v Olomouckém kraji platí od dnešního poledne zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí či používání pyrotechniky. Vyplývá to z rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které dnes vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. My si teď o tom popovídáme s mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucí Balážovou. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A rovnou se ptám, co je důvodem tohoto nařízení a případně také, kolik požárů nebo kolik těch výjezdů k požárům v přírodě jste vlastně měli v tomto týdnu, už je pátek odpoledne.
1: Tak důvodem je především to, že budou tropické teploty, které samozřejmě způsobují mnohem snadnější šíření požáru. A my jsme během posledního týdne vyjížděli už k 15 požárům v přírodním prostředí. Takže jsme se domluvili právě s panem hejtmanem na tom, že vydáme nařízení, abychom upozornili veřejnost na to, že to riziko vzniku požáru je teď mnohem větší než obvykle.
0: Je asi celkem jasné, že lidé by neměli rozdělávat oheň v lese už tak nějak obecně. Tak pojďte shrnout takové ty zásady, co bychom určitě neměli dělat, tedy po tomto vašem zákazu.
1: Tak určitě bychom neměli rozdělávat a udržovat oheň ve volné přírodě. My bychom doporučovali lidem, aby nerozdělávali oheň v tuto chvíli ani třeba na zahradě, protože opravdu je sucho a ty vysoké teploty můžou způsobit problém. Zároveň nedoporučujeme využívání takových těch lampionů štěstí, žádné pyrotechniky a podobně, je období svadeb, takže to se běžně používá, tak v tuto chvíli bychom tohle opravdu nedoporučovali.
0: No, když budou posluchači hledat nějaké informace třeba obecnější k tomu rozdělávání ohně, výstrahám, požárnímu riziku, potažmo předpovědi počasí, kam se podívat?
1: Tak určitě na naše webové stránky, popřípadě na naše sociální sítě, ale informace získají například i z Českého hydrometeorologického ústavu, popřípadě ze stránky firerisk.cz, kde právě to riziko vzniku požáru je zaznamenané v mapách, takže se můžou podívat, jak to vlastně aktuálně vypadá.
0: A informace samozřejmě jsou také ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. V ním jsme teď slyšeli mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucí Balážovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat básně.

0: přímo z místa.
1: Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Až do samotného závěru jsme si vyslechli skladbu To mám tak ráda v podání Marie Rotrové. Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, teď jedna pěkná trampská a hned po ní výlet od Pradědu na Hanou. Podíváme se do Dolní Sokolomy.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: v něm, co jsem psal.
1: Odpolední Českého rozhlasu Olomouc posíláme rozhlasovou pohlednici, tentokrát z Dolní Sokolomy. Je skutečně velmi blízko Uničova, má ovšem ještě sestru v podání Horní Sokolomy. Historie obcí se potkávala a zase rozcházela. Také o tom bude mluvit Mirek Kobza.
2: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.mojkraličák.cz.
3: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
4: Dolní Sokolom najdeme asi 2,5 kilometru severně od Uničova na levém břehu řeky Oskavy v rovinaté krajině Hornomoravského úvalu. Spolu se sesterskou Horní Sokolomy jsou dnes obě obce součástí města, nicméně jejich samostatná historie je poměrně dlouhá. Samotné jméno vesnice je do jisté míry záhadné. V nejstarších listinách se objevuje jak české pojmenování Sokolom, tak německé jméno Selplatz. Později se objevuje i německé jméno Saltnus. Jazykověci nevylučují původ jména v osobním jméně Želipluč, což je staroslovanské jméno, které bylo přejato do němčiny a později komoleno. České jméno pak vychází pravděpodobně ze složení slov lámacuky, tedy myšleno haluze či větve. Už v roce 1305 daroval kanovník Wertner půl hřivny platu na Dolní Sokolomy olomouckému kostelu. Další část o rok později uvádějí ve svém majetku rovněž olomoučtí dominikáni, kteří zde prý vlastnili i poplužní dvorec, a aby toho nebylo dost, tak třetím majitelem obce byl v oné době Oneš ze Sokolomy, který sídlil na tvrzi v Horní Sokolomy. I ten měl vlastnit ve vesnici dvůr s příslušným pozemkovým majetkem. V roce 1327 uváděli listiny skutečné rozdělení obce mezi více vrchností v listinné podobě. V roce 1589 pak předává olomoucká kapitula svůj majetek ve vesnici za jiné državy do vlastnictví rodu Bruntálských z Vrbna. Ti už vlastnili další část obce a také Horní Sokolom a vše prodali Jáchymu Pivcovi z Hradčan a z Klimštejna. Následovalo období několika proměn vlastníků, aby nakonec Horní i Dolní Sokolom získal v roce 1636 do držby řád německých rytířů. A tím se vesnice stává součástí rozsáhlého řádového panství na Moravě až do roku 1848. Původně obec obývali lidé se slovansky znějícími jmény. Postupně však převažoval německý živel. Bylo to i díky příchodu německých horníků do Nízkého Jeseníku, kteří se usazovali ve vesnicích pod horami. Horní Sokolom si z části zachovala český charakter. To vedlo v 19. století ke sporům. Když totiž v roce 1849 vznikly samosprávné obce, byly původně obě Sokolomy spojeny pod jednu obecní správu. Měly i jednu školu, která sloužila oběma vesnicím až do roku 1896. V roce 1867 se však Dolní Sokolom od té Horní odtrhla a v roce 1869 byl zřízen samostatný obecní úřad jen pro tuto obec. Dolní Sokolom tak zůstala baštou německého nacionalismu až do odsunu původních obyvatel v roce 1945. Základem obživy místních bylo zemědělství. K obci patřila ale i cihelna stojící na samotě směrem k Uničovu. Zdejší hliník byl mimochodem zdrojem mnoha pozoruhodných archeologických nálezů. Počet obyvatel obce se pohyboval kolem 320 trvale bydlících osob. Po nuceném odchodu původních obyvatel byla sice obec dosídlena, nicméně počet jejich osadníků poklesl zhruba o stovku. Po roce 2010 se začal opět zvyšovat, mimo jiné i díky stavbě domova pro seniory a také individuálnímu bydlení. Co se týče památek, nejviditelnější z nich je kaple svatého Jana Nepomuckého. Byla vystavěna v letech 1842 až 1847 a zaujme mimo jiné i netradiční růžovou fasádou. Stojí na někdejším močidle, tedy místě, kde se máčel len, a taky vybudována na pilotech, aby se neprobořila do měkkého podloží. Interiér pochází z původní hradní kaple na Sovinci. Kromě toho najdeme v Dolní Sokolomy i barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem, pochází z roku 1717, a mimo něj je také v obci k vidění kamenný kříž z roku 1862. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Dolní Sokolomy, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
5: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Jo, ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Zastupitelé Šumperku chtějí zbavit město vizuálního smogu. Část duchovních v olomoucké arcidiezi čeká stěhování mezi farnostmi. Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Zítra bude jasno s teplotami do 37 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Nová pravidla, která mají městu pomoci od vizuálního smogu, schválili zastupitelé v Šumperku. Platí v městské památkové zóně a týkají se obchodů a dalších provozoven v centru Šumperku. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
5: Nová metodika přináší doporučení, jak provozovny označit v souladu s historickým charakterem městské památkové zóny. A součástí tohoto projektu je i nový dotační program, který majitelům provozoven pomůže pokrýt výdaje na úpravu jejich označení.
3: I letos čeká začátkem léta část duchovních v olomoucké arcidiezi tradiční stěhování mezi farnostmi. Personální změny se dotknou taky vedení 5 děkanátů. Například dosavadní děkan ve Štemberku Antonín Pechal bude nově působit v Konici. Na jeho místo zamíří kyjovský farář a děkan Pavel Štuška. Všechny změny jsou podle informací na webu olomouckého arcibiskupství platné k 1. červenci. České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení některých linek. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťahlavský.
6: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
3: Kvůli rekordním teplotám se ruší akce na Jižní Moravě, jde například o letecký den v Břeclavi. Organizátoři se obávají o zdraví účastníků. Náhradní termín plánují v srpnu nebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda, závod chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Další akce horku program přizpůsobují.
4: Sport.
3: V Berouně začíná golfový turnaj okruhu Ladies European Tour. Bude na něm startovat celkem 11 českých golfistek. Mezi favoritky se řadí i česká jednička Sára Kousková, která si před turnajem udělala skoro měsíční přestávku. V Berouně bude vylepšovat výsledky z minulých let, kde pravidelně končila ve druhé desítce pořadí.
4: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olomouci se ve Švajcerově ulici střetlo osobní auto s nákladním. Na místě je silný provoz a tvoří se kolony. A nehoda se stala také na silnici 1. třídy číslo 44 v obci Libivá na Šumpersku. I tam počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A
7: Hledat které kulturní nebo velké akce se musí přizpůsobit tomu počasí, bude opravdu horko, ale dá se schovat v jeskyni, a to třeba v té na Špičáku. Zítra vás tam čeká netradiční zážitek, konkrétně v tamním Dómu naděje. Za chvilku se tam ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc vydáme. Těch akcí je opravdu hodně a vás na některé z nich pozvu. Budeme si povídat také o vlivu horka na lidský organismus a chystáme i rubriku Co v učebnicích nebylo. Tam se vydáme do Českého středohoří. A snad ještě jeden tip. Za hodinu začíná Humoriáda. Hostem bude tentokrát moderátor Aleš Cibulka. U mikrofonu je taky Tomáš Kedzior. Přeji dobré odpoledne s námi.

0: posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, tak komu bude horko, a to budeme prakticky všichni, může se zítra schladit v některé z jeskyní našeho kraje, třeba v jeskyni na Špičáku. Navíc tam zítra od 18 hodin chystají opravdu netradiční zážitek. Je to koncert v tamním Dómu naděje. Koncerty se v jeskyni typické chodbami ve tvaru srdce konají pravidelně, řekla nám vedoucí jeskyně Andrea Švubová.
1: Tak ten nejbližší koncert, který tu budeme mít, startuje 27. června. Pozvali jsme si sem dva hudebníky a tím největším lákadlem pro posluchače bude arménský duduk, což je 1500 let starý hudební nástroj, který se teda originál vyrábí z meruňkového dřeva a ta tradice dokonce figuruje na seznamu UNESCO. Ten duduk je dechový nástroj a vydává takové podmanivé melancholické zvuky, které se podle mě do té jeskyně naprosto hodí a myslím si, že v kombinaci s těmi dalšími nástroji, jako je třeba loutna, handpan nebo perkusy, slibuje neskutečný zážitek. Koncerty plánujeme přímo tady v Dómu naděje, ale během prázdnin ještě uspořádáme tradiční akci, ta se bude odehrávat převážně venku. Bude to Mezinárodní noc pro netopíry, termín je už jasný 21. srpna a bude spojená s mimořádnými netopířími prohlídkami.
0: Nezbývá než se těšit, vedoucí jeskyně na Špičáku Andrea Švubová, dodejme také, že k jeskyni vede nově i naučná stezka, jmenuje se Po stopách doby ledové, má 9 zastavení a věnuje se okolí obce Písečná. A ten, kdo má rád dobrodružství, tak může každou prázdninovou středu od 15 hodin v jeskyni zažít speciální prohlídku pouze za svitu baterky. Tak tedy zítra koncert, potom prohlídky s baterkou. No, chystají toho tam opravdu hodně.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách České rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tereza Kendlová v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Je před námi tropický víkend. Lidské tělo naštěstí disponuje osobní klimatizací. Jak funguje, tak to se dozvíme v našem vysílání za chvíli.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Čeká nás tropický víkend. Lidské tělo ovšem i v teplotách kolem 40 stupňů dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes pucení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u každého. Pozor by si měli dát lidé se srdečními onemocněními nebo třeba seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu, no a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj – pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoc může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: a v odpolední Českého rozhlasu Olomouc zveme do Zlatých hor na vernisáž výstavy 130 let železnice Mikulovice Zlaté hory. Ta vernisáž se koná dnes v 17 hodin v galerii Zlatá 92. V letním divadle ve Smetanových sadech v Jeseníku mají dnes opravdu bohatý program a navíc vstup je volný. Od 18 hodin bude hrát dechová sekce Moravské filharmonie Olomouc a Opolské filharmonie a v 19.30 se na pódiu představí kapela Lucie s filmovou hudbou v podání obou filharmonií.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Panem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Určitě hodně legrace a dobré nálady bude dneska na koupališti v Lošticích, protože na 19. hodinu tam mají v plánu otevírání sezóny, tak jste zváni na příjemné posezení, osvěžení a letní atmosféru. To takové osvěžení přijde samozřejmě také v našem vysílání. Třeba v Humoriádě, pátá a poslední tohoto týdne, vám nabídne hned dva moderátory, ale jednoho co by hosta, a tím bude Aleš Cibulka. Těšíme se, Humoriáda startuje hned po zprávách. A my ještě do 16 hodin v odpolední Českého rozhlasu Olomouc stihneme rubriku Co v učebnicích nebylo, a to za chvíli.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci staví silniční obchvat Kojetína. Schody do chrámu v centru Štemberka čeká rekonstrukce. Extrémní vedra sužují i psy v olomouckém útulku. Zítra bude jasno s teplotami do 37 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. V okolí Kojetína na Přerovsku dělníci staví silniční obchvat města. Povede od kruhového objezdu u průmyslové zóny kolem místní části Popůvky a naváže na silnici do Měrovic. 3-kilometrová trasa by měla být hotová příští rok. Městu ale pomůže jen částečně, říká lidovecký místostarosta Jaroslav Bělka.
2: Město se vyhne tranzitní doprava, která teďka jezdí kolem vlastně 3 škol, a takovýma dvěma nepříjemnýma křižovatkama, hlavně ta pod kostelem, která už je dost značně rozbitá. A bohužel ta tranzitní doprava se nám vrátí zase zpět přes náměstí Svobody, Vyškovskou ulici na původní trasu.
1: Náročnou opravou prochází kostel Zvěstování Panny Marie v centru Štemberka. Práce za téměř 70 milionů korun jsou rozděleny na 3 části. Rekonstrukci hlavního schodiště, obnovu a zpřístupnění schodů vedoucích do věže a opravu fasády. V těchto dnech dělníci rozebrali schody z 19. století. Na mnoha místech byly už v havarijním stavu. Zatékalo do nich. Popisuje stavby vedoucí Patrik Matušina.
3: Stavba je náročná primárně svým omezeným přístupem pro mechanizace a prostorem, kdy demontované prvky zabírají značnou část staveniště. Rozebrání bylo složité ze začátku prvního ramene, když jsme ještě nevěděli, jakým principem naši předkové schodiště prováděli. Jakmile jsme zjistili, co a jak, demontáž již probíhala svížným tempem.
1: Pravidelný pitný režim a důsledné stínění kotců. Pracovníci olomouckého útulku Ligy na ochranu zvířat se snaží chránit psy před současnými extrémními vedry. Pokračuje vedoucí Hana Dědochová.
4: Těm zvířatům je vedro, takže musíte častěji vyměňovat vodu, protože i ta stepla v té místce, aby se ochladili. A vidíte, že kotce máme zastíněný a snažit se ty jadry stříkat, jedním to aspoň trošku ochladíme, že? A je to horší s venčením, protože museli bychom tady být 24 hodin denně, aby jsme vyhlásili venčení třeba na čtvrtou ranní, aby ti psi se mohli projít ještě v rozumném podnebí a pak třeba pozdě večer. Sport.
1: Fotbalisty Olomouce čeká zítra první přípravný zápas na novou ligovou sezónu. V Hutisku na Zlínsku nastoupí v sobotu v 11 hodin proti Růžům Beroku. Sigma pod vedením trenéra a sportovního ředitele Pavla Hapala má v plánu sehrát celkem 6 zápasů. Vrcholem bude soustředění v Rakousku, kam tým zamíří příští týden.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici 373 v obci Břesko na Prostějovsku se střetla dvě osobní auta a na dálnici D35 na 236. kilometru ve směru na Mohelnici stojí porouchané vozidlo. Pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda. S
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
5: Scénky, písničky, výhry, humory, vedru na vzdory, dáme.
6: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
5: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
6: No, tak co nám chybí?
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý. Ne, tohle.
1: To prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím to Alešem.
1: On vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych mu to vzal víc na krátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc na krátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc na krátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně na hlavě. Furt si to upravujou, ty čupřiny, že jo? Furt to tak těma difusérama. Tak, oni se češou prostě úplně neskutečně. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu? Takže, ale je to
0: strašně praktický. Zajdu taky, myslím, že Kuba si poradí.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, to je taková, protože jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích, ano. Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě. No,
0: tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský. Ano. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník. Hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilia.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná.
1: Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicích. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Olympském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídivaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav z Karviné.
5: Hezký den, hezký den.
4: Dobrý den, Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle.
3: Děkujeme. Naslyšenou. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mm-hmm. Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Haló. Takže Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, taky můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Ty znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned
7: to
5: podívám.
7: Stálo, ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to. Mm. Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam, děkujeme. Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme, ano. Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu?
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty pívajzlice. Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny
5: jako
3: jména.
5: Jako hercu. Děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Můžu
3: řekni
5: rovnou říct?
3: No,
5: pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy, Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No,
5: samozřejmě.
3: Tak to je jasné. Vždyť no, si on napsal jako nejednu knihu, dvě
5: ano,
3: nebo tři?
5: Ano, tři, ale tak jako dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný. Hmm.
3: Tak jeho jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
5: já
3: si.
5: Já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidivajzlic.
3: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
9: Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Mame, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v Pidivajzlicích puštěnej červený kout z řetězu?
9: Samo Samozřejmě, soudru. Samozřejmě.
7: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak. O co nám vlastně jde?
11: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilím.
9: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
11: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je? No, hele,
11: moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
10: Ojeje! My máme dost patalí s našima umělce, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
9: A nevěř to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
11: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrovár, tak jsme jim za to zavázaný.
11: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
9: To je správně.
11: Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, tou druzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo
5: Pidivajzlice? No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900 a Xindl X zpívá Dřevo.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje právě teď, než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju,
1: Léto.
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto. Ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil
1: úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidi Vajzlice.
1: Dobře,
2: výborně, děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleši, přeji vám, Pavle, a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás, Aleši, teda.
2: Děkuji moc.
4: Správně, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano,
1: mm-hmm.
4: A dám si Ačko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend i vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. Mm-hmm. A děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum, 26.6.26.
2: Ano, jenom dvojky a šestky,
1: nám to připomíná.
2: No jistě.
1: Ano.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. Omlouváme se panu Genzerovi příště.
1: Ano. A nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, soudruzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prej tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru.
7: Aha.
8: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: Správně, to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Mějte, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že te slepičák záděj, ne?
7: No jo, to je
8: no, tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhle tom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
9: Je, ale která?
7: Hele. Co Mirovická z mlíkárny.
10: No jo, to ano.
7: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
10: Aha, no jo, no. Hele, tak v tom případě bych navrhnul
7: Barkalovou ze svazu.
8: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
9: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
8: Správně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a helejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
9: No, pozoruhodný je u nás to, že... Když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. No, to je teda pozoruhodný.
8: Ale já myslím něco hmatatelného.
7: Hmatatelného, jo?
8: No.
7: Tak v tom případě jedině Mirovická.
8: Ale je. Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
9: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničku.
8: No, správně, ano. Schváleno, soudruzi.
7: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
8: No jo.
9: To je jasný. To, aby se nestalo jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
8: No právě. No.
9: To je starost, to je starost.
8: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
8: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
11: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: špatné. Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo.
0: Tak to je prima. Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji. Ne, ne,
0: za
1: ne, ne, ne.
0: A. Nové odrůdy jarní cibulky. Za B. Rozhledny cibulky.
2: Ajta, trajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem. Nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku.
3: A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil naznačit.
1: Ne, vůbec ani brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: Děkujeme. No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak,
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš svoji rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já dopovím
0: ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka.
1: Zde zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé. My to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Po číslem 3 ve středu vyhrál Milan

0: Stupnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili
0: máme
1: jenom pro
0: rozhlasové posluchače.
1: Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká, že tam bych mohl rozdělat na 3 chleby a v ní je tedy míček s číslovkou 3. Byla připravená i ta 5.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo, já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím,
1: tak,
0: že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak jste tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
2: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumu, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse
1: Marša.
0: A scénku Marša.
4: Jsi bílý nebo černý? Jsou ti černý?
5: Černý, měrej. Sváděla se to?
4: Zapomněla jsem.
5: Od koho je káva?
4: Od žida.
5: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
5: Tohle je stuchá, nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kameňa mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. Neřádej jeden! Celej Francek!
2: Babi!
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi!
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchláči, co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho z toho.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči, co nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano, ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no. Já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct. Když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už hned máte, znova, už máte
4: no,
5: lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. No.
3: A ty si
4: takže...
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec a co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád,
4: no. No, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: si berou
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle ty tlakovky. A ty... Já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk,
4: jo,
3: ano.
4: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
1: Tlak směřen, jsme ve finále. Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Opravy autobusového nádraží v Uničově mají skončit na podzim. Loňský blackout v Česku byl souběh událostí, potvrdili mezinárodní experti. Letní divadlo v Jeseníku dnes nabídne koncert při příležitosti cyklistického mistrovství. Zítra bude jasno s teplotami do 37 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Od letošního října by cestující v Uničově mohli využívat moderní autobusové nádraží. Opravy za více než 25 milionů korun začaly v těchto dnech. V areálu nádraží vznikne nová výpravní hala s čekárnou, zázemí pro řidiče a lidé budou moci ocenit i kryté přístřešky u autobusových stanovišť, říká zástupce soukromého vlastníka areálu Jiří Kašpárek.
2: Přístřešky tady také bohužel nebyly, to staré autobusové nádraží opravdu neodpovídalo tomu dnešnímu nějakému komfortu, takže budou tady samozřejmě kryté zastávky, bude jich celkem 6 stanovišť s krytými přístřešky plus tam budou 3 výstupní zastávky.
1: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolupodepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Loňský blackout v Česku byl důsledkem několika na sobě nezávislých technických událostí. Oznámili to mezinárodní experti. Šlo třeba o pád kabelu na vedení vysokého napětí, způsobený dřívější špatnou opravou. Potvrdili tak analýzu společnosti ČEPS, českého provozovatele přenosové soustavy. Experti navrhli zpřísnění standardů pro provoz, revizi některých postupů a zavedení více preventivních opatření. Několikahodinový výpadek elektrického proudu z loňského července se dotkl asi milionu odběratelů. Na open-air koncert konaný při příležitosti mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice dnes můžou zájemci vyrazit do letního divadla v Jeseníku. Na akci vystoupí filharmonici, ale taky skupina Lucie. Koncert začíná v 18 hodin. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Koncert je hudebním poděkováním místním obyvatelům. V první části programu od 18 hodin zazní slavné filmové melodie v podání dechové sekce Moravské filharmonie Olomouc a Opolské filharmonie. Na to pak naváže od 19.30 samostatný koncert legendární skupiny Lucie. No a následovat bude i afterparty. Sport.
1: Čeští basketbalisté se připravují na poslední dvojutkání první fáze kvalifikace mistrovství světa. Výběr kouče Luboše Bartoně se zítra utká v Srbsku s domácí reprezentací. 3. července pak čeká národní tým kvalifikační utkání ve Švédsku a 3 dny poté nastoupí v Brně proti Estonsku. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 nebo až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 na 294. kilometru ve směru na Olomouc stojí porouchané vozidlo. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Také v pátek odpoledne s Tomášem Kedziorem. Od dnešních 12 hodin platí až do odvolání na celém území Olomouckého kraje zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí či používání pyrotechniky. Řekneme si k tomu více. Jak jsme slyšeli teď ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc, autobusové nádraží v Uničově už se opravuje. Jak dlouho potrvá, než vše bude hotové, zjistíme to. Nové víceúčelové hřiště má od středy Zábřežská základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled. Podíváme se přímo na místo a mluvit budeme také o horku a počasí. Přeji vám pěkný poslech.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Markéta Šorfová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dělníci staví silniční obchvat Kojetína na Přerovsku. Povede od kruhového objezdu u průmyslové zóny kolem místní části Popůvky a naváže na silnici do Měrovic. 3-kilometrová trasa by měla být hotová příští rok. Městu ale pomůže jen částečně, říká lidovecký místostarosta Jaroslav Bělka, protože se tranzitní doprava vyhne pouze části původní trasy. Zastupitelé Šumperku schválili nová pravidla, která mají městu pomoci od vizuálního smogu. Platí v městské památkové zóně a týkají se obchodu a dalších provozoven v centru Šumperku. Podle mluvčí radnice Jany Kaněvové má s úpravami označení provozoven majitelům pomoci nový dotační program. Nezisková organizace Dobroděj nechala v Mikulovicích na Jesenicku vybudovat novou budovu sociální služby. Lidé se závislostmi ji budou moct využívat od července, místo stávající nemovitosti, která nevyhovovala mimo jiné z kapacitních důvodů. Ředitel organizace Josef Vondrka uvedl, že projekt stál 30 milionů korun a byl financovaný hlavně z Fondu národní obnovy. V Uničovské ulici v Šumperku dělníci kvůli špatnému stavu opraví chodník a autobusovou zastávku. Práce začnou na podzim, pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Současný stav chodníku i autobusového zálivu v Uničovské ulici si už rekonstrukci zaslouží. Proto připravujeme úpravy, které přinesou bezpečnější a pohodlnější nástup do autobusu i lepší podmínky pro chodce.
2: Náročnou opravou prochází kostel Zvěstování Panny Marie v centru Štremberka. Práce za téměř 70 milionů korun jsou rozděleny na 3 části. Rekonstrukci hlavního schodiště, obnovu a zpřístupnění schodů vedoucích do věže a opravu fasády. V těchto dnech dělníci rozebrali schody z 19. století. Opravy jsou podle stavby vedoucího Patrika Matušiny náročné kvůli omezenému přístupu strojů a malému prostoru. V ulicích centra Přerova se pohybují dobrovolní hasiči se 2 cisternami. Kvůli tropickým teplotám budou dnes a během víkendu ochlazovat cesty a chodníky. Připravené mají 4 trasy, ale ty se podle situace a provozu můžou měnit, uvedl velitel přerovských dobrovolných hasičů Petr Štěpánek.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Počasí má tentokrát na starosti meteorolog Tomáš Ostrožlík. Přeji dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: A začneme otázkou ke dnešku. Samozřejmě, že je velké teplo, to vnímají všichni. Je třeba o trošku tepleji než včera?
2: Tak zhruba o stupeň v průměru je tepleji. Dnes také ale bylo trochu více kupovité oblačnosti a dokonce v oblasti Libavé se vyskytla i přeháňka izolovaná, takže ta maxima byla trošku ovlivněna někde tady touto oblačností. Jinak většinou teploty vystoupily v nížinách na 32 až 35 stupňů. Nejtepleji nejvyšší teplotu zaznamenali na stanici Štemberg. No a na horách také bylo teplo. Praděd měl maximum 22,7 a vál slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: I v noci, večer, v noci bude horko. Jaké počasí bude?
2: Očekáváme málo oblačné počasí, jasno, skoro jasno. Noční teploty většinou 20 až 16 stupňů, ale v údolích, zejména údolích hor, kde nebude foukat, mohou klesnout ještě ke 14, takže ta noc nebude úplně tak teplá, jak budou ty nadcházející. Potom během soboty bude opět jasno, skoro jasno, zase vytvoří malá kupovitá oblačnost a teploty budou zítra zase o něco vyšší, 34 až 37 na horách kolem 30 a vád bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a neděle ta bude patrně nejteplejší den této epizody. Teploty by mohly dosáhnout 35 až 39 stupňů, ty nejvyšší hodnoty Olomoucko-Prostějovsko v nížinách, ale noc na neděli bude teplá. Vzhledem k tomu, že začne trochu foukat vítr, tak zejména na výše položených místech teplota nemusí klesnout ani pod 25 stupňů, takže uvidíme, jak to dopadne, protože takové hodnoty jsme ještě nemodelovali tady, tak někde i 28 stupňů jako minimum na Javornicku, takže uvidíme. Podobně teplá bude i noc na pondělí.
1: No nezbývá, než se opravdu připravit i na horké noci. Meteorolog Tomáš Ostrožlík předpovídal počasí teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vy posloucháte Den v kraji a s počasím samozřejmě souvisí také rozhodnutí hasičů Olomouckého kraje vydat zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí anebo používání pyrotechniky. Pro koho to všechno platí, tak to se dozvíme v našem vysílání za chvíli.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Porta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a v celém našem kraji platí ode dneška odpoledne zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí či používání pyrotechniky. Vyplývá to z rozhodnutí vyhlášení období zvýšeného nebezpečí úniku požáru, které dnes vydal hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. My jsme si o tom popovídali také s mluvčí hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucií Balážovou.
1: Důvodem je především to, že budou tropické teploty, které samozřejmě způsobují mnohem snadnější šíření požáru. A my jsme během posledního týdne vyjížděli už k 15 požárům v přírodním prostředí, takže jsme se domluvili právě s panem hejtmanem na tom, že vydáme nařízení, abychom upozornili veřejnost na to, že to riziko vzniku požáru je teď mnohem větší než obvykle.
0: Je asi celkem jasné, že lidé by neměli rozdělávat oheň v lese už tak nějak obecně, tak pojďte shrnout takové ty zásady, co bychom určitě neměli dělat, tedy po tomto vašem zákazu.
1: Tak určitě bychom neměli rozdělávat a udržovat oheň ve volné přírodě. My bychom doporučovali lidem, aby nerozdělávali oheň v tuto chvíli ani třeba na zahradě, protože opravdu je sucho a ty vysoké teploty můžou způsobit problém. Zároveň nedoporučujeme využívání takových těch lampionů štěstí, žádné pyrotechniky a podobně, je období svadeb, takže to se běžně používá, tak v tuto chvíli bychom tohle opravdu nedoporučovali.
0: No, když budou posluchači hledat nějaké informace třeba obecnější k tomu rozdělávání ohně, výstrahám, požárnímu riziku, potažmo předpovědi počasí, kam se podívat?
1: Tak určitě na naše webové stránky, popřípadě na naše sociální sítě, ale informace získají například i z Českého hydrometeorologického ústavu, popřípadě ze stránky firerisk.cz, kde právě to riziko vzniku požáru je zaznamenané v mapách, takže se můžou podívat, jak to vlastně aktuálně vypadá.
0: To bylo doporučení mluvčí hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážové, tedy stránky firerisk.cz, samozřejmě také webové stránky Českého rozhlasu Olomouc a naše vysílání, které se počasí věnuje pravidelně.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Páteční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. V Uničově začala modernizace autobusového nádraží. Spoje kvůli tomu jezdí z náhradních stanovišť. Práce potrvají do podzimu, jejich součástí je například stavba výpravní budovy a nového zastřešení zastávek.
1: Původní autobusové nádraží v Uničově už nevyhovovalo a rekonstrukce byla potřeba. Říká mi při čekání u náhradní zastávky paní Hana z nedaleké Nové Hradečné.
2: Se nebylo kam skovat před slunkem, před deštěm. Chodníky rozbitý, sníh se tam navážel, takže když se vystupovalo z autobusu, člověk padal do sněhu, do břečky, takže bylo to zapotřebí.
1: Modernizace už začala, staveniště si prohlížíme se zástupcem soukromého vlastníka areálu Jiřím Kašpárkem.
3: Kompletně rekonstruujeme to nádraží takovým způsobem, aby tady vznikla moderní výpravní hala, která nabídne cestujícím čekárnu, která bude klimatizovaná, která bude mít vytápění. Během zimních měsíců nabídne také zázemí pro řidiče.
1: Kromě nové výpravní budovy areál doplní i kryté přístřešky u autobusových stanovišť.
3: No, přístřešky tady také bohužel nebyly. Toto staré autobusové nádraží opravdu neodpovídalo tomu dnešnímu nějakému komfortu, takže budou tady samozřejmě kryté zastávky, bude jich celkem 6 stanovišť s krytými přístřešky plus tam budou 3 výstupní zastávky.
1: Nádražím podle Kašpárka denně projde několik tisíc cestujících. Autobusy jim od tohoto týdne zastavují na náhradních stanovištích opodál u aleje stromů.
3: Byly přemístěny označníky, vlastně byly vytýčena jednotlivá autobusová stání a musím říct, že pro ty cestující to možná teď během těch letních měsíců přinese určitý komfort, protože tady krásně stíní alespoň stromy. Ale v momentě, kdy se nové autobusové nádraží otevře, tak ten komfort už tam budou mít mnohem lepší.
1: Přeznačená a posunutá stanoviště autobusů pro paní Janu z Uničova komplikaci nepředstavují.
4: Ne, vůbec, je to úplně jasně, pěkně značený. Vím, když to jede směrem k nádraží, tak jsou tady ty nástupiště, když to jede směrem ke Kruháču, máme nástupiště tam o kousek dál, takže je to úplně jasný, všecko logicky. Žádný problém.
1: Rekonstrukci nádraží vítá. Hotovo by mělo být v říjnu, říká za soukromého investora Jiří Kašpárek.
3: Ten plánovaný rozpočet je někde mezi 25 a 30 miliony korun a vlastně celkově kompletně všechno to nese společnost ČSAD Ostrava.
1: Nádraží má taky v budoucnu doplnit nová cyklostezka. Tuto investici připravuje město. Z Uničova Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Den v kraji.
0: Dárek ke konci školního roku dostali v Zábřehu žáci základní školy a také Domu dětí a mládeže Krasohled na sídlišti Severovýchod. U školy se totiž otevřelo nové víceúčelové hřiště a stojí za to. Za chvíli se tam vydáme.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Nové víceúčelové hřiště má od středy Zábřežská základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled. Ten je na největším sídlišti severovýchod a i když školní rok skončil, hřiště neosíří. Bude sloužit mimo jiné školní výuce i veřejnosti, zejména dětem ze sídliště. Byli jsme u otevření a povídali jsme si i s hosty, kteří se jej zúčastnili.
1: Já vás poprosím o slavnostní přestřižení originální sítě, nebo chcete-li pásky, abychom areál přivedli k životu. Kdo to přestřihne nejdřív, vyhrává. Jedem do toho!
2: Starosta města Zábřeh František Jon a otevření nového hřiště. Když jsme se naposledy o tomhle projektu bavili, tak to vlastně bylo teprve na papíře, tak spokojenost s tím, jak to dopadlo?
3: Jednoznačně jednak s tím, že se nám podařilo společně udělat takovouto investici a jednak já mám vždycky u každé investice největší radost, když ožije. A tady to bývalo tak, že přes plot pokukovali kluci a holky, dospělí a říkali, už bychom si rádi ty povrchy vyzkoušeli, proběhli se, zasportovali, což je samozřejmě úplně to nejlepší a taky je skvělý, že se to podařilo udělat tak, že hřiště bude k dispozici v odpoledních hodinách, o víkendech, o prázdninách, bude možnost ho používat.
2: 15,5 milionů celková investice, jsou to všechny peníze nebo ještě se bude něco dodělávat?
3: Tohle je samozřejmě další etapa v rámci celého vnitřního areálu školy, protože v těch minulých letech se realizovalo dětské dopravní hřiště, zároveň se podařilo ve spolupráci s lesci vybudovat lezeckou stěnu Severka, takže tou další etapou je vybudování asfaltového zpevněného povrchu, který vlastně bude sloužit ale pro potřeby školy. No a ještě v tomto areálu plánujeme krytou boldrovou stěnu, protože je vidět, že ta lezecká stěna slouží a hlavně v zimním období lesci nemají kde trénovat, což je taky velmi se rozvíjející sport. Takže já mám velkou radost hlavně z toho, jak to hřiště se rychle povedlo naplnit zájemci o pohyb a o sport a kež těch hodin, co tady stráví, je hodně.
2: Účastníkem otevření nového hřiště na 4. základní škole byl i zábřeský triatlonista David Jílek. Co myslíte, Davide, může takové hřiště pomoci třeba vychovat vaše nástupce?
4: Já myslím, že určitě. Hlavně je to další motivační prvek pro ty děti, kde se můžou scházet, kde můžou trávit volný čas a mají ten prostor. Tady je sídliště, je tady spoustu dětí, spoustu rodin. Už jenom to, že to tady stojí, to hřiště, tak určitě to bude lákat ty děti k tomu pohybu.
2: Mimochodem, jak byste začínal v takovém věku, jak jsou někteří tady žáčci, kteří tu pobíhají?
4: Já jsem začínal s rodiči, protože rodiče, děda aktivně sportovali všichni, takže my jsme se věnovali všem sportům průřezem celého roku, ať už to byly letní, tak zimní sporty. A s tou specializací jsem začal někdy trošičku později, až třeba těch 17-18 let.
2: Takže kdybyste radil rodičům, jak z nich udělat vrcholové sportovce, tak začít tady a potom se rozhodnout.
4: Já si myslím, že určitě. Ta brzká specializace není určitě správná, určitě ten všeobecný rozvoj a hlavně ty děti, ať u toho sportu zůstanou. Nemusí být vrcholovým sportovci, ale je to součástí běžného života.
2: Ředitel 4. základní školy Jaroslav Vít tady předvedl na začátek i krásný taneční výkon na tom hřišti. Jako tělocvikář a jako ředitel spokojen s tím, co tady vzniklo?
5: Naprosto maximálně. Tohle je něco, co byl mým snem. Když jsem nastupoval, bylo velké, velké přání a ten jsem se mi splnil. Zmotnil se do naprosto úžasného areálu, který je nejenom atletický, ale celkově sportovní. A jsem i rád, že tohle sportoviště úžasné moderní bude sloužit i veřejnosti, protože to si myslím, že tady chybí na sídlišti a proč ho nevyužít.
2: Právě se spousta lidí ptalo, jestli sem budou moci přijít, proč se otevírá hřiště před prázdninami, takže teďka skončíte školní rok a začne tady se řádit a potom přijdete a zjistíte, jak to dopadlo.
5: Tak budu fakt, že ne, protože samozřejmě jedna z věcí, kterou jsme tady chtěli mít, tak byl kamerový bod, aby jsme to tady měli pohlídané. Bylo by škoda tak pěkné hřiště si neponičit. Plus jsme domluveni s městskou policií, která bude to i otvírat, zavírat a i tak svým kontrolovat ten provoz tady. Takže věříme tomu, že po prázdninách se tady setkáme s krásným hřištěm stále.
2: Od kdy do kdy bude otevřeno?
5: Přes prázdniny bude otevřeno od 12 do 8 do večera a potom přes školní rok to bude vždycky po skončení našeho provozu ve škole a do DM, to znamená od 4 do 8.
2: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: z místa. Osmek nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: I za horkého počasí pro vás vysíláme Den v kraji a tropická vedra trápí nejenom posluchače Českého rozhlasu Olomouc, ale také zvířata, třeba v zoologických zahradách. Podíváme se konkrétně do té na Svatém kopečku. Dneska dopoledne tam byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Soby polární se teď kousek ode mě schlazují pod studenou sprchou a já musím říct, že jim tak trochu závidím. Tygr usurijský, který je doma na Dálném východě, ten zase využívá svého bazénu a na kanadské mrazy zvyklý vlk Hacnův se skrývá před sluncem v norách. Dobrou zábavu dostali medvědi barybalové. Ledové koule se zamraženým ovocem používaly nejdřív jako kopací míč a potom jako nanuk. No a některým zvířatům zase pomáhá krátký sestřih, například lamám, další vyhledávají stín stromů anebo si zajdou do vnitřních ubikací.
2: No a protože nejenom zvířátka trpí těmi vedry, ale i lidé, a to znamená i návštěvníci těchto zoo, tak jak právě v té olomoucké v těchto vedrech mohou využít nějaké schlazení její návštěvníci?
1: Tak fontánku s pitnou vodou najdou lidé u vyhlídkové věže v areálu zoo a jak jsem viděla, pravidelně trasami projíždí i kropící vozy, které aspoň na chvíli sníží teplotu, prašnost a taky zvlhčí vzduch. Olomoucká zoo na Svatém kopečku je navíc v lesoparku v podhůří Nízkého Jeseníku, takže návštěvníci při prohlídce můžou bez problému vyhledávat i stinná místa. Zásadní je ale dodržovat pitný režim, nejlíp s nealko a s neslazenými nápoji, což je důležité hlavně u dětí, protože těch jsem v doprovodu rodičů v zoo potkala nespočet. Ošetřovatele ale myslí i na návštěvníky se psy, jejich majitelé pro ně najdou misky s vodou u jednotlivých pavilonů.
0: Říká redaktorka Blanka Mazalová a já připomínám, že po celé prázdniny vám na vlnách Českého rozhlasu Olomouc budeme postupně představovat právě zoologickou zahradu na Svatém kopečku, která má letos 70-leté jubileum. Tak těšte se na prázdniny.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Tak s touto znělkou se setkáte zase příští týden. Samozřejmě, že i o prázdninách pro vás budeme vysílat tento zpravodajský souhrn vždy od pondělí do pátku mezi 17. a 18. hodinou. U mikrofonu dnes byl Tomáš Kedzior. Po 18. hodině budeme hrát pro vaši radost dechovou a lidovou muziku. U mikrofonu bude Hanka Písková. A máte rádi kvalitní bluesovou muziku, tak to už spoustu let nahrává Český rozhlas Olomouc a uvádí v pořadu Bluesový podvečer dnes v 19.05.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouckém kraji platí zákaz rozdělávání ohně v přírodě. Některé silnice na Jesenicku uzavřely cyklistické závody. Litovel hostí folkový minifestival. Zítra bude jasno s teplotami do 37 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě, používání pyrotechniky a pálení klestí platí ode dnešního poledne v Olomouckém kraji. Rozhodnutí vydalo vedení hejtmanství na doporučení krajských hasičů. Pokračuje jejich mluvčí Lucie Balážová.
4: Důvodem vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou vysoké teploty, suché počasí a také výhled na další dny, kdy má přijít další vlna tropických veder. Současně se nyní zvýšil počet výjezdů hasičů v Olomouckém kraji k požárům v přírodním prostředí. Celkově jsme jich za poslední týden řešili už 15.
2: S dopravními komplikacemi musí ode dneška do neděle počítat řidiči na Jesenicku. Kvůli mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice budou v regionu uzavřené některé silnice. Před omezení a času uzavírek lidé najdou na webových stránkách pořadatelů. Hudebníci Moravské filharmonie Olomouc dnes od 19 hodin odehrají v sále Reduta poslední koncert před začátkem letních prázdnin. Zazní na něm například skladby Petra Iliče Čajkovského nebo Antonína Dvořáka. Jako solista se představí koncertní mistr Patrik Sedlář. Pokračuje mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
5: Během koncertu se u taktovky vystřídá 10 dirigentů z různých částí světa, jako z Japonska, Číny, Litvy, Lucemburska, Španělska, Norska nebo Spojených států amerických. Posluchači tak budou mít jedinečnou příležitost vnímat, jak výrazně osobnost dirigenta ovlivňuje interpretaci slavných děl světového repertoáru.
2: Vodácká restaurace Loděnice v Litovli dnes v 7 hodin večer ožije folkovým minifestivalem. Na přehlídce vystoupí kapely Dou na boso a Radimec and Old Horses. Pokračuje za skupinu Dou na boso Aneta Vavřinková.
6: My hrajeme takovou, řekněme, lehkou folkovou muziku, která je založena na nějakých životních událostech nebo dění kolem nás, ať se to týká mě nebo kterékoliv členky vlastně naší kapely. Je to taková muzika z lidského dění, řekněme. Sport.
2: Po fotbalovém útočníkovi Patriku Šikovi oznámil konec reprezentační kariéry taky obránce Tomáš Holeš. 33-letá opora pražské Slavie to po vypadnutí Česka na mistrovství světa oznámila na sociální síti Instagram. Za národní tým odehrál Holeš 43 zápasů. Kromě světového šampionátu nastoupil i na dvou mistrovstvích Evropy.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 na 274. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 18. hodině. Dobrá zpráva pro všechny milovníky dechovky a lidových písniček. Je tady podvečer Českého rozhlasu Olomouc a s ním pořad Hrajeme pro radost. Dnes začínáme s Moravankou. Ty další písničky už budou na vás posluchačích. Já věřím, že sedíte někde v chládku, pijete něco lahodného a hezká písnička vám přijde vhod. Příjemný poslech a dobrý podvečer vám přeje Hanka Písková.

0: Jeden hit za druhým vyhrávala a zpívala Moravanka na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a teď už je připraven Budvar Quintet a písničku od něj pro nás vybrala paní Marie z Kroměříže. Maruško, hezký den, komu tu písničku chcete hlavně věnovat?
1: Krásné odpoledne přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví mojí sestře Jiřince Prchlíkové do Dlouhé Stráně, Marušce do Hrabišína, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Hrochova, Milace do Přáslavic, Vláďovi do Tovačova a Jindřišce do Chropině. Vám, paní Haničko, moc děkuji a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: My taky, mějte se hezky, naslyšenou. A hrát budeme také Petrovi Jílkovi z Leštiny, který dokončil vysokoškolské studium v Brně s titulem inženýr, dále jeho bratrovi Honzovi, který předevčírem oslavil svátek. Kluci, všechno nejlepší, hodně životních úspěchů a hlavně zdraví vám přeje celá rodina Balcárkova a Jílkova a všichni kamarádi, se kterými dnes slavíme. Tak rádi se k tomuto přání přidáváme a Budvar Quintet hraje Třešňový květ.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a pořád hrajeme pro radost. A s další radostí je tady pan Antonín z Bedihoště, který pro nás vybíral další písničku. Hezký den.
1: Přeji příjemný podvečer. Následující lidovku posílám všem těm, jimž nikdo nezahraje. Patří mezi ně i já. Drazí přátelé, nebuďme smutní. Vždyť Ježíš byl na kříži sám a nikdo mu nezahrál. Plno zdraví a klidné dny ze srdce přeje nemocný vdovec Antonín z Bedihoště. Moravském rozhlasu Olomouc a po ním paní moderátorce patří můj zdvořilý dík. Zatím nashledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou. A já prozradím, že ta původně lidová písnička tak je taková trošku v modernějším hávu. Já doufám, že se vám bude líbit. A já bych ji věnovala také všem Adrianám nebo Adrianům, kteří dnes slaví svůj svátek.

0: 3 dny ma naháňali a Český rozhlas Olomouc a teď už je připravena Vlčnověnka a Vínečko jak višňa a tuhle tu písničku si přeje naše pravidelná posluchačka paní Ludmila, teď už z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím, paní Haničko, ještě jednou a jsem ráda, že se s váma slyším za po dlouhé době a mám na vás štěstíčko. Tak dnes bych chtěla poslat písničku s poděkováním a pro pěkný podvečer do Uničova Zdeničce Pavelčíkové, do Bílovic paní Věrušce Halouskové s Hodným Adámkem, do Šumvaldu paní Božence Dubové, do Doubravice manželům Gotwaldovým, Lidušce a Jendovi a ještě třem jejich teda jeníčkům k svátku. Hodně, hodně zdravíčka, ještě jedno přeju. A taky panu Oldovi Srhákovi z Nemilé, panu Jiřímu z Kunštátu, no a panu Antonínovi z Bedihoště, kterému přeji hodně pevný zdraví, hodně, hodně zdravíčka, ať se mu daří a prožívá ty horka v chládku a v pohodě. A vám, paní Haničko, moc krát děkuju. Písnička je hlavně taky pro vás a pro všechny přátelé a posluchače. A moc děkuji a nikdy zase naslyšenou. Mějte se.
0: A já k tomu přidám ještě jednu vaši SMSku. Mé lásce Ádě, chci popřát jen to nejlepší. Lásko, mám tě pořád hodně rád a písnička Ať letí za tebou. To nám napsal Tomáš, my rádi tuto přání a tento pozdrav vyřizujeme. No a těším se na další vaše telefonáty a SMSky.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Na rádiu vašeho kraje teď pokračuje pořad Hrajeme pro radost a radost se dělá také pan Jiří z Kunštátu, který se k nám dovolal. Jiří, hezký podvečer. Halo, halo, slyšíme se?
6: Dobrý den, prosím vás o písničku. Paní Lidušce Svídové z Obravice. Pro paní Janičku a Jiřího, pana Jiřího z Roštění. Pro paní Haničku přednosti se synáčkem. Pro paní Jerušku za dámkem. Pro paní Lidušku do Olomouce. Pro paní Helenku z Uhelné. Pro paní Marušku z Rabušína. Pro paní Aničko z Ranic, pro paní Aničko z Olšanu Prostěva a pro všechny posluchače.
5: Děkujeme.
6: A všem vám děkuji.
5: A písnička samozřejmě letí i do Konštátu za vámi.
6: Jsem rád, že jsem se s vámi spojil.
5: Děkujeme. Mějte se hezky. Naschledanou.
6: Děkuji všem. A ještě panu Jiřímu z Vítovle písničku taky posílám.
5: Děkujeme. Mějte se
6: hezky. Děkuji vám, děkuji paní Janičko. Děkuji a naschledanou.
5: A já prozradím, že to bude Veselka a Tři bílé břízy a tuto písničku pošleme také do Jeseníku babičce Božence Šimečkové. Pro radost, pohodu a hodně zdraví přeje syn Petr, Maruška a vnoučata Petr, Naďa, Marek, Kačka, Šarlotka. A ještě máme zahrát všem posluchačům i do Českého rozhlasu Olomouc. Zvládneme ty vedra, v pondělí se má ochladit, pro příjemný večer písničku posílá posluchačka.

0: Veselka a Český rozhlas Olomouc a připraveni už jsou Eva a Vašek a s nimi také náš věrný posluchač Jirka z Olomouce. Dobrý den.
1: Hezký podvečer do Českého rozhlasu Olomouc. Paní Haničko, paní moderátorko, Haničko Písková, děkuji za krásné přijetí. Zároveň vám přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka, co vám moc daří. Písničku posílám i pro český kolektiv, Českému rozhlasu Olomouc také, to přeju hodně zdravíčka. Všem posluchačům, co poslouchají u nádherného pozadu, pro radost i potěšení u dechovky. No a ještě bych to poslal všem, co poslouchají. A zároveň přeju všem hodně zdravíčka. Paní Haničko Písková, paní moderátorko, přeju vám také hezkou cestu domů.
0: Děkujeme, mějte se moc hezky.
1: A písnička i pro vás.
0: Děkuji.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou písnička je samozřejmě pro všechny, kteří poslouchají Český rozhlas Olomouc. Máme z toho radost. Děkujeme za všechny vaše telefonáty i SMSky. Já teď ještě připomenu ta naše čísla. Pokud chcete volat do pořadu Hrajeme pro radost, tak můžete vytočit číslo 221 555 444 a pokud chcete poslat SMSku, tak je to 723 70 33 51.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Eva Avašek a Český rozhlas Olomouc a připravená už je Veselka a s ní paní Zdeňka Zhrochová. Zdeničko, hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Haničko, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych Zdeňka zahrát a poděkovat za přání k mým svátku. A to manželům po Spišilíkovým doroštění, Haničce do Předmostí, Marušce do Kroměříže, Marušce do Koločova, Marušce do Hrabočína, Lidušce Lorníškové do Olomouce a Jindřišce do Kropině. A zase budu příště pokračovat. Děkuji vám, paní Haničko.
0: Děkujeme.
1: A ta pítiška je taky pro vás.
0: Zdeničko,
1: díky a nashledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou, a já věřím, že budete poslouchat i dál, protože tu pro vás, přímo pro vás máme SMSku. Dobrý den, prosím, zahrejte dechovku drahé Zdeničce Šínové z Hrochova. Zdenička měla v úterý sváteček a my přejeme hodně zdravíčka, štěstí, lásky a pohodičky. Jste zlatíčko a zdravíme vaši kamarádku Jarmilku. Podepsána Broňa s maminkou Boženkou Horníčkovou.

Modré oči a veselka a Český rozhlas Olomouc a připravená je Moravěnka, protože tu si moc přejete. Pěkný podvečer vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Olomouc. Mějte se krásně, milí přátelé, a užijte si písničku od Moravěnky, podepsán Pepa z Lukavice. Tak to přání musíme splnit. A další vaše přáníčko, prosím, zahrejte kamarádovi Láďovi, který má zítra svátek. Láďo, jen to nejlepší, sklenici studeného piva pozvedám a myslím stále na tebe. Podepsán Jarek.

0: Moravěnka splnila další hudební přání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a my tu máme další naši milou posluchačku, je to paní Anička z Bludova. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště tu dnešní Haničku a milovníky dechovky. Je krásné, když si někdo na své známé vzpomene. Takže písničku posílám Marušce a Frantovi Skalovým do Hrabové, Marušce Wagnerové do Bludova, Marušce Procházkové do Košova, Jiřince Urbáškové do Sudkova, panu Ivanovi a jeho paní Odopavy a do Malé Morávky Jarušce a Pipovi a všem Bludovákům. A děkuju, Haničko.
0: Děkujeme také, máváme do Bludova. Vy se mějte moc hezky, naslyšenou.
1: No vy taky.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A připravena je další písnička pro radost. Posloucháte stále Český rozhlas Olomouc a já tu mám další vaše pozdravy a vzkazy. Z předvečer svátku všech Ladislavů vám přeji, milí Láďové, jen samé pěkné věci, hlavně hodně zdraví. Počítal jsem to, znám vás 9, tak nebudu všechny vyjmenovávat, ale věřte, že jsem v duchu s vámi, podepsán Ladislav z Nemile. A dále je tu prosba o písničku pro mojeho drahého tatínka Václava. Tatínku, vydávej se na zahrádku jen ráno a večer. Doufám, že i v těch vedrech se máš dobře. Pozdravujeme do Postřelmova Naďa s rodinou. Tak to je další z vašich pozdravů a vzkazů. Já doufám, že písnička od Svárovanky potěší.

0: Se Svárovankou jsme zamířili k samotnému závěru dnešního pořadu Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc. Doufám, že jste si ho užili. Ta poslední písnička bude od Valašky a vy s námi zůstaňte, protože za chvíli tu budou další aktuální zprávy a potom už se převezeme na bluesovou notu, protože tu bude bluesový podvečer.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Podnik Diamo připravuje druhou etapu sanace území zasaženého benzenem u Hustopečí nad Bečvou. Absolutní český teplotní rekord by mohl být překonán v sobotu i v neděli. Do kostela ve Staré Vodě na Libavé se vrací původní barokní skříně. Zítra bude jasno s teplotami do 37 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Státní podnik Diamo zatím nevybral firmu, která bude od září pokračovat v sanaci benzinem zasaženého území u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Loni v únoru tam vykolejil vlak, který převážel tuto vysoce toxickou látku. Podle mluvčího podniku Tomáše Indreje nabídka firem odborníci budou vyhodnocovat na přelomu července a srpna. Do té doby chce mít podnik od soukromých vlastníků zajištěné zasažené pozemky.
2: Většina vlastníků reaguje velmi vstřícně a jednání jsou konstruktivní. K 19. červnu máme uzavřené smlouvy nebo získané souhlasy přibližně u poloviny dotčené plochy. U dalších 21% pozemků máme od vlastníků příslib podpisu a připravujeme smlouvy. Přibližně u stejného podílu jednáme o směně nebo odkoupení.
0: Nové teplotní maximum v Česku může padnout v sobotu i v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Absolutní český teplotní rekord je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně. Do zákristie kostela svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé se vrací po více než 70 letech 6 původních barokních skříní. Ty byly po zrušení chrámu v 50. letech převezeny do Přerova. Pokračuje Aleš Tománek ze spolku Poutní místo Stará Voda u Libavé.
3: Skříně byly vyrobeny v roce 1767 až 1770, je to vrcholně barokní záležitost, byly udělány na míru a jsou vlastně nádherně intarzované, tedy vykládané různými druhy dřeva. Určitě velkým unikátem je to, že ty skříně vůbec přežily, nezanikly spolu s tím mobiliářem, tedy vybavením toho chrámu, který zanikl vlastně z 90%.
1: Sport.
0: Po třetí za sebou vyhráli časovku na mistrovství České republiky v cyklistice Matyáš Vacek a Julie Kopecký. V Uničově ukázal především Matyáš Vacek skvělou formu před Tour de France a vyhrál na trati dlouhé 48 kilometrů, o minutu a 43 sekund před druhým otrubou.
4: Jsem moc rád, že to dopadlo opět, že jsem obhájil titul a samozřejmě viděl jsem, že to bude náročný, dlouhý. Musel jsem si dobře rozložit cíly, ale už od začátku jsem minul dobře a vlastně měl jsem informace do rádia, že mám velký náskok a už šlo jenom o to, abych to udržel do cíle a přivezl to domů. Takže jsem velice rád a je to vždycky speciální obhájit ten titul.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Zolově ulici v Olomouci se střetla dvě osobní auta, pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný. Na místě je silný provoz a tvoří se kolony, tak projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokračuje podvečer Českého rozhlasu Olomouc a připravený už kolega Antonín Schindler, který nás provede bluesovým podvečerem. V něm se vrátíme na letošní ročník festivalu Blues Aperitif. Příjemný poslech vám přeje Hanka Písková.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná bluesový podvečer z Olomouce a od mikrofonu vás zdraví a vítá Antonín Schindler. Dnes uzavřeme letošní sérii z Blues Aperitivu 2026, a to záznamem vystoupení kapely Vince and Red Light Street. A já vám přeji příjemný poslech.

Právě posloucháte bluesový podvečer Českého rozhlasu Olomouc a záznam koncertu Vince and Red Light Street z letošního blues aperitivu. Kapelu vede Petr Vince Havlíček, zpěvák a kytarista, který se na domácí scéně pohybuje v projektech propojující blues, rock a autorskou tvorbu. Red Light Street tvoří hudebníci, kteří s Vincem dlouhodobě spolupracují a společně staví repertoár na vlastních skladbách i na úpravách klasického bluesového materiálu. Na Blues Aperitivu 2026 odehráli skvělý energický set, který patřil k výrazným momentům večera, ale na postup mezi oceněné interprety letos nedosáhli.

0: Děkujem.
1: V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jsme slyšeli záznam vystoupení kapely Winds and Red Light Street z letošního blues aperitivu 2026. Jejich koncert měl velmi dobrý ohlas u publika, i když tentokrát nezískali žádnou z porotních cen. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Šindler a přeji vám příjemný večer ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

Hosty byli moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vedra lámou teplotní rekordy. O víkendu může být až 41 stupňů. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na třetině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. Ve Středočeském kraji mají nové rekordy 4 stanice. Nejvyšší teplotu zaznamenala Tuháň na Mělnicku, a to 38 stupňů. Rekordy padly také v Poděbradech, Čáslavi a Hulicích. Vedra budou pokračovat i o víkendu. V sobotu může být ve středních Čechách až 39 stupňů. V neděli výjimečně až 1,40. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit s plouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
3: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
2: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
4: Pro správné zdanění se musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
2: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádní Airbus. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
5: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin a součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 ve směru na Prahu leží u 12. kilometru větší předmět ve vozovce, na D1 u 267. kilometru ve směru na Ostravu se auto srazilo se Srnou. A v Bílovci v Jeremenkově ulici havarovala dvě auta, na silnici vytekly provozní kapaliny. Na všech místech projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
6: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
6: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
7: Tak.
6: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
4: Bleh.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 centimetrů?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zase nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku
0: pomoct
8: té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajdamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta bodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jiné?
2: To ne. To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické, to znamená...
0: A je to dobře?
2: No, právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze a jak dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší ty lymfatické otoky kolem jako dokola kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do bot, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Dobrý den, já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenonkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám,
2: nashledanou. V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách, po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuluje samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje objednat.
2: No tak si k tomu přidám, jo takhle, objednat. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jináč ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějak

0: ta se z našich stránek internetových?
1: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někdy se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba koleního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do boty, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolení klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
1: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje. A říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku. Nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjedou bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si to můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Hasiči prohledávají spáleniště po požáru střechy hotelu v centru Prahy. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona a zabývat se s ním bude až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. To silně kritizuje opozice. Podle Šťastného lze proto očekávat, že její projednávání zdrží prosazování jiných zákonů.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
2: Vláda chce zákon schválit do konce roku. Platit by tak mohl už od 1. ledna 2027. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nikdo nebyl zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Tež už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze starostů k hlavním bodům kampaně dodává.
4: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo.
2: Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
5: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
6: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
5: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
6: Jak věc dále řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frolich.
7: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
6: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Před námi je jasná noc, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna.
2: Na D1 ve směru na Brno se tvoří kolona mezi 80. a 84. kilometrem. U kilometru 168 blokuje nehoda dvou aut levý pruh. U Lhoty na Praze východ se srazilo auto s motocyklem, na D3 pak u 89. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchané auto na odstavné krajnici. Jezděte opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: dnešním country oslavníku se podruhé a naposled vrátím ke skupinám, které se na naší scéně objevily v roce, kdy se narodili letošní padesátníci a padesátnice. V úvodu to byla ještě nedávno aktivní hradecká dělová koule. S vyznáním Františka Špágr Špačka sedím za volantem rád, zatímco náčelník dělové koule Karel Charlie Drtina prozradí, že v Texasu je ode všeho kousek.
1: Je ode všeho kousek a možná ještě o něco víc.

písničkou Vítr zpíval rád z dílny excelentního baladyka Toma T. Halla se připomněli další padesátníci. Kutnorští brzdaři se solovým Zdeňkem Leberou. I dnes vás pochopitelně zavedu mezi zámořské novinky. I když to zase nějak velká novinka není. Objevila se v diskografii Williho Nelsona už v roce 1994 pod názvem 6 hodin v Pendernails. Před měsícem vyšla pod jiným názvem Fredici a otevírá jí konstatování: nic se nezměnilo, všechno je při starém.

Karel Charlie Detina, který stál v roce 72 u kolébky dělové koule, a klasické kalifornský blues Jimmyho Rogerse. A zase na chvíli za kutnohorskými brzdaři. Ti vám teď nabídnou bluegrazovou klasiku bratrů Stanleyových If That's The Way You Feel s českým textem Veroniky Lebedové Podzim.

klasika z dílny Williho Nelsona je Po Mejdanu, The Party's Over, kterou s ním naspíval v roce 1994 Curtis Potter. Dlouholetý kormidelní kluků z údolí Brazos, western swingového velikána Henka Thompsona, který v roce 61 přivedl do hitparády renovovanou verzi Oklahomských hor Jacka Guthrieho.

Skladatel, pianista a v tomto případě i zpěvák Jaroslav Uhlíř a jeho Severní vítr, protkaný zřetelnou atmosférou country. O 7 let později, tedy v roce 88, se k ní vrátil v přiznání: mám nejhoršího koně.

Písničkou Je cizí se připomněli další letošní padesátníci, trapeři z Rakovníka Vítězslava Vondráška, a hned po nich se hlásí o slovo opět Willie Nelson s dokonale swingujícím Curtisem Pottem a prosbou Nech mě být, ať si můžu zaswingovat.

klasika Johnnyho Cashe I Still Miss Someone v živé nahrávce rakovnických Traperů, který se sice někdy kolem roku 1984 rozešli, ale tu a tam si stále ještě rádi zahrají. A naposled do alba z roku 1994, které se původně jmenovalo Six Days at Pendernails, ale čerstvě se vrací pod názvem Willie Nelson s mimořádným hostem Curtisem Potterem.

Poslední ze skupin, které letos stále aktivně oslavují 50. výročí vzniku, jsou Holátka, Standy, Michigan a Horníčka ze Šumperka. Nabídli vám jedničku Johna Michaela Montgomeryho Výprodej chlapů a přidají dokonale zvládnutý Další den ze zpěvníku Dona Williamse.

0: Díky všem, kteří jste si se mnou zaspomínali na skupiny, které přišly na scénu naší kantry před půl stoletím, a příjemný zbytek večera se zprávou Dělové koule odjíždím do Kalifornie. Tak dobrou noc.
1: Mám je.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba tzv. Bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihočeští záchranáři mají kvůli horku až o třetinu víc výjezdů. Nejčastěji ošetřují lidi po kolapsu z vedra nebo v mdlobách. V červnu zasahovali také u 4 případů ušknutí hadem. 3x šlo o děti, nikdo ale nebyl ve vážném stavu. Záchranáři připomínají, že většině potíží z horka se dá předejít. Lidé mají dost pít, vyhýbat se přímému slunci a dávat pozor hlavně na děti, seniory a chronicky nemocné. Další doporučení přidá mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
7: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volej ze 155.
3: Nová turbookružní křižovatka u sídliště Kunratická v Liberci bude kompletně hotová 30. června. Jde o teprve druhý turbokruhový objezd v libereckém kraji. První je v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči si ještě před vjezdem musí vybrat směr, kterým chtějí jet. V křižovatce už nepůjde přejet z pruhu do pruhu, což by mělo zrychlit její průjezd. Na kruhovém objezdu přibylo i čtvrté rameno k napojení nového sídliště Kunratická. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta stavbaři na křižovatce dokončují práce.
8: To je od Jablonce, když se jede, tak ten prostřední pruh, který umožní projet rovnou dolů do Liberce, tak vlastně tam dochází ještě k doplnění obrusné vrstvy a zhotovitel bude do konce týdne finalizovat jak vodorovné značení, tak svislí, aby to do toho 30. června bylo.
0: Počasí.
3: V sobotu bude slunečno a velmi horko. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 u 85. kilometru ve směru na Bohumín je po hromadné nehodě zastavený provoz. Srazila se dodávka, nákladní auto a 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie a hasiči. Kolona se tvoří i v opačném směru na Brno, zhruba mezi 74. a 84. kilometrem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo a med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučil vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Milé rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
5: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
6: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
5: Prosila maminku.
6: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
5: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
6: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
5: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
6: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
5: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy, zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
6: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
5: Ptala se.
6: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
5: No a jaké to tam bylo?
6: Je tam hezky, světlo a teplo.
5: A co ještě jsi tam viděla?
6: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
5: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nadělá plno křiku, ale neublíží. A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo?
6: Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
5: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: za ruky květ. Už nekoukám se do zdi a tři je pět. Pět. Pět. Dyk by se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem po každé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je to louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám
4: celý zelený, jako mořská tráva.
3: A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes.
4: Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa?
3: Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo?
4: Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka.
5: Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech.
4: How do you do? To je jako těší mě.
5: Jak se má Praha?
4: Tak Praha se má fajn.
5: Já taky, ale prosím vás,
4: kde jste se vzal v moři, Larry?
5: Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba?
4: Jo, tak to jste byl vy?
5: No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům.
4: Mořské prase, mořský koník, mořský pes, teď to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel.
5: Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase.
3: Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile.
5: Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem?
4: Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám.
3: Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy.
6: Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou.
7: Slečno, informace, ale rychle prosím.
5: Přepojím, řekla slečna.
3: Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat.
8: Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp.
5: A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já.
4: Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uháněl zpět na záď, za Larrym.
3: Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku.
5: No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom
9: jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě,
5: byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem.
9: Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
10: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. A samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Buf, vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se No, jako opice.
11: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
10: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
11: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
10: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
11: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
10: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
11: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš? Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný.
12: Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer.
10: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec, co když ho nenajdu, uvažoval.
12: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
13: Uhni, tohle je moje cesta,
12: huhňal a ošklivě se mračil.
10: Je, to jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh, dobrý den, pípl nesměle lvíček, dobrý večer.
13: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
10: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový, ten hezčí, pomoc!
12: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
13: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
12: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
10: Pak ještě jednou a pak znovu.
12: Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se.
10: Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
13: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
12: řekl slon a objal ho chobotem.
14: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
11: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se Lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
14: Nosorožci už jsou takový, dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
11: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou Lvíčka Vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý Lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat.
14: Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech.
11: Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád jet.

0: To není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose

a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl

koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ně. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pars slezl s palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý, vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami, měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s tím obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo.

aby se o tom samo přesvědčilo. Slůně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti slůně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný. Zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Slůně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla slůně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si slůně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho slůně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Slůně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl slůně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si slůně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A slůně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu slůně. Téhle řeči se děti slůně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Derbde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A slůně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy.
Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Slůně čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si slůně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, slůně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Slůně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Slůně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé slůně. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, v její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuj dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2:23. Můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů. Nejen do plavek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky, kila dolů, nejen doplavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen doplavek hubnuli a jak se vám to povedlo, nebo nepovedlo. Jsem ten poslední, nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky, co jsem našel třeba na internetu. Nicméně, ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. V první řadě bych chtěla pozdravit Marušku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou doplavek, no.
0: No tak se chlupte, už to zkoušíte před nastávající letní sezónou?
1: To jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu, obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci, protože jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha. No tak...
1: Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě vaše věc a já chci být diskrétní, ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme doplavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Vsadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkovej salát a takovýhle. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jístu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje. I když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje. Mě to nechutná. Nechutná. Mě pálí potom žáha.
0: No prosím, tak to máte o to jednodušší.
1: No a já si dám ale takové jako... My jezdíme do studánky a ta studánková voda, ta je snad asi dobrá. Protože normální voda svou velkohoutku tam je moc nevyhovuje, protože poslední dobou, co nám to tady dělali, tak ona není tak nějak moc dobrá. Ale ta z té studánky, ta je dobrá a my ji přineseme asi, já nevím, kolik litrů, 4-8 litrů přineseme si z toho, z té studánky. No a z toho vařím, všechno dělám, piju to, no a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst.
0: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
1: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
1: salát,
0: a udržet to.
1: Udělat salát, si chci zítra udělat.
0: Já už mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
1: No já obyčejný salát, takovej ten, jak se trhá jenom, aby se neřeklo a to. Dám si tam jenom trošku vody, a aby to nebylo suchý moc. A, ale to mě tak nějak chutná, to je takový dobrý. A když tak bych pozdravila ještě Ivanku Rebijovou do sousedovice, že bych mohla, ona říkala, že to taky poslouchá, a Jindřišku a Jarmilku do Stochova, nevím, Drahušku do Beranovou, nevím. Všechny zdravím a hlavně Mařku, protože mi to dala, že mi to dala vědět, tak ona říkala, dnes musíš poslouchat, bude tam kapitán, že tě říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty, půjdu po 11.
0: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuju, no, a mějte se hezky.
1: 8 hodin jsem to loupala.
0: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale gratuluju. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut a první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal, dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu a já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty a vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeji, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát. A říkám to tedy o té objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer, chtěl bych vám pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Jenom říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochvalte se. Nikdo to za vás lépe neudělá než vy sami. Opravdu pochvalte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste
1: tak,
0: tím prošel?
1: A hodně zdraví, všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne, jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka. Ano?
0: Takže jste zdravotník, já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku, já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi, jako k nejpřirozenějšímu pohybu.
1: Ano,
0: a co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci a konec konců v každém z nás je, řekl bych tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že je velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc krát,
1: Luboši. Mějte se krásně a přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochválme se. Pochválme se opravdu, nikdo to lépe neudělá než my sami. A nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Luboši.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím, mějte rádi sami sebe. Ano, to jsou slova, která pronesl Luboš do vysílání. Cituju, na co byste rozhodně neměli zapomínat, je mít rád svoje tělo a být sám na sebe hodný. Podstatné je žít spokojený život. Zbytečný stres a nervy kvůli každému nezdravému jídlu vám bude v hubnutí jenom bránit. Takže povolte si občas nějaký ten prohřešek a uvidíte, že vám to pomůže a hubnutí půjde mnohem lépe. A vytrvalost a motivace těch věcí, které jsou ve zmíněném seznamu, je trošku víc, ale já si je zatím budu dávkovat po kouskách. Vám samozřejmě taky po písničce Františka Nedvěda a po dalším telefonátu na čísle 731 800 900 do Noční linky na téma kila dolů, nejen do plavek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hubnutí a nejen o hubnutí doplavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuju docela, mám více nebo to je jedno, ale není
0: no, nemusíte
1: to,
0: říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte.
1: Ale, no, já jsem byla teďka v Lázních, v Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela do Poděbrad, i když teda já propaguju pořád Hodonín a já nevím, ty Lázně jsou všechny nádherný. Jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. Mm-hmm. To je tak nádherný, ten Lázeňský park a okolo ty kavárničky, vodotrysky. A to právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Mm-hmm. Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa. 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla Lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinový. Takže naproti jsem měla ten Lázeňský dům, tak jsem všechno viděla, tam to vlastně začínalo, byla tam velká obrazovka, kde ty pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili asi pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty se dávali ty medaile a vyhodnocovali všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a pod okolo celého parku, a je to kilometr, že my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící ti tam prošli třeba pětkrát. A tak jsem okolo toho šla, přišla jsem na místo, dostala jsem medaily. Chůze pro zdraví. Je to krásná medaile, kde je vlastně jsou Poděbrady, že znak a pod druhé strany je napsaný chůze pro zdraví pro seniory. Poděbrady 2026. Tak to udělali letos poprvní pro ty seniory a potom pro děti. Takže pro ty seniory tam vlastně šla nejstarší občanka nebo 102,5 roku měla.
0: Tak to je úctyhodné. Ale po téhle souhrné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou?
1: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem tu měla. Ale tak nějak to tak... To, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, že jsem si tak nějak potom udržovala nebo udržuji tu váhu.
0: No vlastně podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept.
1: No,
0: to znamená pohyb,
1: ano,
0: aby se výdej rovnal příjmu potravy.
1: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
0: Tak v tom
1: to
0: pokračujte. Paní Zdeno, ať jste zdravá.
1: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím z té jogy. Ale tam to teda to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oplocený tam okolo celého tam těch lázní a v 9 hodin to skončilo večer a v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říká, ty Poděbrady jsou nádherný teda. A je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
0: no, začala jste hezky
1: teda.
0: Letní prázdniny. Paní Zdeno, ano. Děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, děkuji, dobrou noc.
0: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka dává dohromady tyhle 2 hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké, a to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kg. A to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je jedenkrát týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku. Že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí. Tedy u mě 2 kilogramy za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo?
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculatá, to ne. A vydržela jsem to až tak do 55, jo?
0: Jako lenošná, že jste až do 55.
1: Jako by jsem neměla nadváhu. Nadváhu.
0: Jo.
1: No ale potom jsem prodělala tu operaci páteře. A jakože závažně, ale zjistili mi, že mám úzký páteřní kanál a měla jsem dvě plotínky, takže po operaci jsem držela dietu, no ani ne dietu, ale držela jsem se tu váhu tak stejně.
0: Jo, abyste odlehčila páteři, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano. Ale potom teda jsem najednou začala být, já jsem na houby chodila do kopců sama. Všechno. A cvičit teda ne, to ne, ale tohle pohyb jsem měla. No ale oni mě říkali, že čím budu starší, tím to bude s tou páteří horší. A měli pravdu. Teďka je mě 74 roku, já ujdu 100 metrů a musím se zastavit, musím se předklonit, mě se ten páteřní kanál jako rozšíří. A zase ujdu kousek a zase se mě smrkne. Takže bolesti mám, takže to žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 roků v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla v zaměstnání takový, aby chvilku stát, chvilku sedět a chvilku ležet. Takový neexistuje.
0: To, s tím ležením tam se to určitě nepotkalo, no? Zaměstnání, to chápu, no.
1: No a takže jsem teda byla v důchodě a tak jsem pomalu nabírala. Ale nejsou jako, že bych neoblíkala věci normální, komplexní nebo něco, to ne. Ale problémy mám. A dostala jsem aj cukrovku, takže diabetička. A na tu páteř beru léky už přes 20 let. A to je to, že to a mě pomáhá, abych měla taky tu neuropatii, mám trošku. Takže to mě taky jako brzdí. A teďka teda ten cukr.
0: Takže tady by se,
1: jsem byla, jako chodím každý 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo? A oni mě nabídli mě píchání Ozempic. To můžu říct, protože to týká frčí všude. Ozempic.
0: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice k čemu to je, ale...
1: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za půl roku jsem zhubla 12 kilo.
0: No tady by se teď hodila paní doktorka Cajthamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním vesele i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to doufám správně.
1: Ale můžu vám říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulin, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili ji v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
0: Takže je to genetické, se ptám.
1: Ona má 48 kilo měla. A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a chtěla, která je, nedoporučovali ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky v Bohunicích neurologie.
0: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
1: No, ale, no a tak, má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má 2 děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká mami, já když přijdu domů, já se plížím, dětka na mě, říkají vám, kolem mi nechceme, aby se umřela. A není to těma kilama vůbec, jo?
0: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
1: Jo.
0: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, být to bylo hodně specifické.
1: To bych raději nechal
0: bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu. Omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
1: Takže já jsem to musela vynechat, tak mě ty kila šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala pítat. Víte co?
0: Rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji paní Ludmilo a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
0: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak rok a půl, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kg a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný bříško. Ale nejsem úplně proti, ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo, už jsem s ním byl 2x před bytečkem a párkrát jsem si zaskákal. Ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal, ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat, protože určitě nebudu běhat ani plavání mocné a takový, takže asi to švihadlo a sem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám, takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit, budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak to bude fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět. Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mně osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: zdravím
0: večer.
1: Všechny posluchače. No, já se mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo, a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocí.
0: Vylečilo vás to, jo?
1: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď, jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za deset dní. Ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu, to naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na šibenici, a nebo musíme mít méně než 80 kilo.
0: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, a nebo budete muset jít po těch 80 kilo.
1: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo. Takže je to dobrý.
0: No, to je sice dieta hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
1: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla ten žaludek.

0: jste tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
1: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím. Ale moc dobře.
0: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jak jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
1: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba je to chodba paneláku, no.
0: Pardon, já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit. Třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
1: Souvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
0: Halo?
1: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
0: Já žádným doktorom nepůjdu.
1: Nepůjdete?
0: Už jsem to všechno vzdala a snažím se tak, abych se o sebe postarala.
1: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře, pokud máte tenhle problém.
0: Tak jo.
1: Paní Jovo, to jsem vás nepotěšil, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
0: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
1: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovaly.
0: No,
1: děkuji. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Dobrou noc přeji všem.
1: Kila dolů. Nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba 2 obědy, večer jsem se taky nacpal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kg. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma kila dolů, tedy při našem povídání v noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku.
1: Jitku.
0: Dobrý večer. Teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám
1: ano,
0: řekněte.
1: Nejen... Bydlím tady pod Kraví horou.
0: No, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit šatník. Bylo údobí, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám, co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte? Anžel
1: byl ze Slovensko, tam jsme měli chalupu, ubyteše jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě, měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili, cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická aktivita,
1: pořád.
0: To je podle vás návod, jak si udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no nějaká sousedka vám s tím hlasne.
1: Ne, ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: No, žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: A tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji moc krát.
1: Hlavně hodně zdravíčka.
0: V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji. No, chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuji, mějte se hezky. To já díky vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června, svátek mají Ladislavové a Ladislavy a já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánček, otvírám další hodinu noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zešíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mě to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha. Abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, no, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc, kolaboval jsem na plicní embolii, no, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustém střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, prosinec, únor. No, já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba od ledna, února loňského roku tak kilo, kilo a půl za měsíc. Což si myslím, že ty odborníci docela doporučují, aby nenastal ten jojo efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. No tak následovalo dvoz do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. No, takže následovaly vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: No, no a takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. No a teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, no a kromě těchto těch veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. No a asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, no, takže jsem tam, jsem docent, jsem tam, mi tu docenturu odeberou, no a takže se snažím teda jíst střídmě, jo, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, jo, takže to pomáhá s tím pitným režimem. No a takže doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, že jo. To bych nikomu nepřál ani za nic a sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. No ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych to i mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si prý připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Zrovna do 120. to víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne, jo. Ale s plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se, a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No určitě, určitě. Já prostě, když jsem se tak úspěšně z toho probíral, že v úterý mě operovali, ve středu už jsem zkoušel, v úterý večer ještě po operaci, tak přišla sestra a říká, pane Habermann, zkusíme se postavit. Ale když by vás to příliš bolelo, tak nemusíte se přemáhat. No, tak samozřejmě jsem se postavil trošku se skřípěním zubů. Druhý den už jsem začal s chodítkem, samozřejmě sestra vedle mě. To bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsem s tím chodítkem jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci. Chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z ára. A paradox bylo, že v sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Habermann, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
0: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
1: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec půsy na Trlici. No, to snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
0: No, ona je důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
1: A za zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
0: No, gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo do takové formy, jakou si sám přejete, a abyste si ji udržel. Mějte se hezky.
1: Tak jo, dobrou díky noc. Za přání a zdravím všechny.
0: Naslyšenou. Jana napsala na rozhlas.cz / Linka tyto řádky. Tak jelikož už mi dávno není 20, tak svou postavu už moc neřeším. Jen mě zamrzí, když si třeba rodiče rýpnou, že je škoda, že už nejsem jako proutek. Jenže já si myslím, že důležité je, abych se líbila nejvíc sama sobě. A já si nechci hrát na modelku. Tak asi tak. Samozřejmě obezitu ale nevyznávám. Dokud mě má plnoštíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takovéto nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, a to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. To se mě stalo jedno do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáří zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí.
0: Aha.
1: No, a tak já jsem nesměla. No, tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No, tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou. A je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. Ano, a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě z Loumína takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka, uděláš dva kroky. Já si říká, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla. A udělala jsem, a ono to šlo, dva kroky, a ona zase dojde tady k tomu umývat. Tak zase jsem došla, teď zpátky, a nacvičila mě, a pak spěchala na vlak, tak jela domů, a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přesla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem, a myslím si, jak ten pán přede mnou říkal, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přišla celou tu chodbu a došla jsem do jedné místnosti, kde byli ti lékaři a říkám, že já už chodím a chci jít na reverz dom. A oni kdy? A já říkám hned. Já jsem tam za půl hodiny měla sanitku, která mě dovezla doma i s tím chodítkem. A doma jsem to ještě rozkvičovala. A já jsem se pak naučila tak chodit. Tak potom mě paní doktorka, když jsem přišla potom s dcerou tam k neurologovi, tak on nám to vysvětloval, jak to, že to tak šlo. No tak nám ukazoval ten snímek a ukázal nám, kde ta páteř ten je tak úplně zlomená a že se mě narůstlo, že nemohli mě operovat, panč vysoký věk, to nešlo. No a že se mě nemusí operovat, že mě tam narůstla taková hmota a to je tím, že mám ten pohyb. Mm-hmm. A ten pohyb mě udělal hodně, takže já, potom mě paní doktorka napsala ten mozek, tak ten mám, ale chodím denně kilometr, nejenom dva, ale za každého počasí a pořád. Mě musí si dětka naša, ty moji pravnuci obdivují, co dokážu. A já si myslím, že to je, necítím, že by, a i v té stravě teda, já ráno vstávám, je tak už 9. stanu obleču se a jdu ven. A vracím se kolem poledne a nesnídám nikdy. A vracím se kolem poledne, já mám vždycky odpoledne vařívám, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodině, po 12. polivku a jsem najedená. A pak mě chytne hlad zase kolem 4. hodiny. Tak já ve 4 obědvám.
0: Vy jste jako řekyně, takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu ten začátek.
1: Taky někdy já v 6, taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibrala, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je tam je vrch, tam je kopec v Brně.
0: Ano.
1: Takže my jsme mývali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky, nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsem viděl jenice, tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád v takovým trapu.
0: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní pořád Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma,
1: ne.
0: To nejdůležitější.
1: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka a to. Já jsem třeba dneska šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
0: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěstě, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěstně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeju všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a po tom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i z posteli snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat. Ale ne moc. A protože jsem od jakživa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat v tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat, protože bydli kousek od Labe, takže jako klaby to byly krásné rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku, ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajd-Hamlová, jo, to nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte, jo. A takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul s noučatama, běhal s nima, les s nima po stromech, myslím teda na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem jí běla ze vchodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou řachla, bylo to hned.
0: No, to je...
1: Mrzí mě to, protože je to moje vina, jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo... Už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší než vlezu do dveří a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
0: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz/Lomítko Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
1: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekla, já mám o sebe strach.
0: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
1: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicní v nemocnici, takže já ty vedra prostě nesnáším a jako nepřeháním to, protože opravdu mám o sebe strach. A já, teď začínají prázdniny, mě přijedou, nebo nám přijedou s dcerou, vnučka s dětma a já si jako jich užívám, aby neseděli u mobilu a to, takže já jako s nima dovedu blbnout, ale není to jako už to sportování, který bych jim chtěla věnovat, ale přesto takový to plavání a že je pro ženu, aby spolu soutěžili třeba v běhání a čutáme do balónu a takže takhle trochu aspoň, ale mrzí mě to prostě. Chtěla bych nějaký to kilo ještě schodit, ale jak jsem řekla, dnešní noční linka mě k tomu nakopla a opravdu se budu snažit, abych nějaký ještě to kilo schodila.
0: Moc vám držím pěsti. Paní Magdaleno, ať vám to vyjde. Nezapomeňte, že sladké byste měla omezit. Já vím, že občas člověk dostane chuť játra. Občas dávám čokoládu, jo? Tak jednou týdně minimálně. Ale když už tedy vypustíte třeba sladké minerálky, tak jste zase o krok dál.
1: Já jenom vodu a já toho sladkého moc nesním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
0: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuju a přeju vám hodně úspěchů. Naslyšenou.
1: Já taky hezký večer a hezký léto. Díky.
0: Na webu se kromě Milanova vzkazu objevila i tahle zpráva od, cituji, Maciny. Tak to napsáno. Dobrý večer. Jen taková zajímavost k vašemu tématu. Já přibrala 20 kilo po porodu. A vtipné je, jak vás pak okolí vnímá jinak. Teď mám 5 kilo dole a cítím se dobře. Jen ty lidi, co řeší každé kilo, ztratili i humor a nadhled.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 3/4 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám už za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela, i když jsem ty plavky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po třetím dítěti. Mm-hmm. Jenže to už zas byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl 105 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kila. Mm-hmm. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
0: Mít se rád.
1: Víte, já mám 2 slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi

0: kapitalismus. Teď bychom mohli říct zpěstě jen kapitalismus. No a není nám žádné zle, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte, a říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. No a dala jsem se na okurky. Jo?
1: Já jsem zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 3/4 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
0: Ano, ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, mám ráda, hodně mám ráda guláš, nezahušťuju moukou, cibuli, dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs a do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená, jo? A jako přílohu můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
1: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
0: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohanka do toho. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka a jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou, ne plný talíře, víte, stačí malá miska.
1: Menší porce a průmyslově nespracované potraviny.
0: Ano, přesně tak.
1: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
0: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
1: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále, tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, typuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl. Byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka. Zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v těch uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři réžu.
0: No a no, Rudo, ale řeknu vlastně vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No, je mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubil za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No, ještě to mělo do hru, havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládajou o vším možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kilo za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, a on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě: ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky.
0: Yeah.
1: Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, že neprozradil jste mu, jo, doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Pucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako, jo, že to nebylo dobrovolný, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, no tak, no, existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehda frčeli udírny, každý stavil udírnu, udíl, nakládal, šil jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. Hmm. A zas nový kluk, neskušený toto, ale 2 měsíce přišel a říkal: hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jíst. Tak my jsme říkali: pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste břídilovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyuzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho, víte, kde byl ten zádrhel? Tam se na šachtě kradli buď impregnovaný prašci tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na vejšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu, ale hned je zase hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuji, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte si, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude jí moderovat Honza Macon a jejím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
2: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
1: Proč myslíte?
2: Tohle je totiž fotbal.
1: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
2: Teplo, žár.
1: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
2: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému doušek, básníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
1: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
3: To jsem viděl v televizi.
1: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě nechalo ho, inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mi pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
8: Já už už mám všechno hotový, vždyť už snažím se být odpilný.
9: Ahoj.
8: Ahoj.
9: Díky.
7: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
8: Skoro.
7: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
9: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
7: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
9: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
7: Typni Nevím.
9: Si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typni číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
7: Textů?
9: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
7: Co jde?
9: Dobrý počtat.
7: No dobře, no. Když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo? Nebo pro nás, jo?
10: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
7: Nápoj lásky číslo 10.
9: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba věc drážestu?
9: No, asi ne.
7: Na co? Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, zatkal jsi se jako dlouhý vrasy za růst, jo?
9: Ne, to je...
7: Je živej ten vizážista?
9: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme hrávali, my jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
11: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byla živá muzika, takže jsem jí začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře, protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botáš
2: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí. Ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu Horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Ale to je nějak... Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně.
6: To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovány ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí kysničková. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice a řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně.
5: To je nádhera.
7: Co toho neumíš.
3: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No, prosím.
3: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
4: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: A teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. Tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křítil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám sem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám, nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi do jména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil, i když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím, no ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl, to je naprostý totální úspěch, hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, zaprvé jsem udělal chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise záporu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kuci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš
4: jsme,
3: nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo, prostě, někdo
3: a na tebe
4: dostal,
3: vyšlo tohle.
4: Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom jsem si, já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši, a kterého si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, půjč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle byl, to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Minaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil a to byla taková

0: Jirkou Šlínem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
1: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringočech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítačích. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
2: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
3: No.
2: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
3: On tomu rozumí. Počítač myslíš, no, ne Novotný.
2: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
3: On neví, nebo, co je dum-dum.
2: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co říká, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš Šípovej hnuse. A on to musí vytisknout, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
3: Ano.
2: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
3: Tak na té klávesnici.
2: Ano, ano. Ať vidí.
3: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
2: To je obžaloba, to je zpět.
3: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
2: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
3: Ano.
2: A já ho teda musím psát na něm.
3: Na počítači,
2: no a...
3: Ty mu nemůžeš přijít na jméno,
2: no,
3: ani
2: jako... No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Vždyť já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4. A já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
1: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringočecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
0: Tak volně nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent. pro informaci, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl svou druhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistický, mladýho socialistického člověka, abych střežil prostě

0: společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se opiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
1: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
1: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
3: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
1: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď. Půjdeme spolu běhat do Březového háje.
3: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
1: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
3: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
1: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
3: No když tě chytíš, tak co?
1: Ale já tě stejně nedohoním.
3: No tak Ctirade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
1: Když tě chytím... Nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
3: Tak Ctirade, já se teda otočím,
1: tak
3: jo?
1: Tak se otoč.
3: Tak.
1: Ale je to síla, Šárko.
3: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
1: Když tě chytím, taková čuňárna.
3: No.
1: Musíš mi dát květinu.
3: Víš co, do toho háje si jdi sám.
1: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
3: Nikam. Budu dnes sama doma. Našijeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
1: Zbláznila jsi se? Když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
3: Na řípu jako na hradu.
1: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
3: Myslíš Germáni?
1: Ne, myslím, sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme s sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
3: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky. Nerozumím mu ani slovo říkat samý blbosti.
1: Hrdložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
3: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
0: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
0: Děkuju a hodně štěstí všem.